zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jinačí. Hladě modře je život nadepsaný sešit.

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přišla k nám znenadání hubená až hrůza a řekla,

se zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek v obočí,

ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu Září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Mickey Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už v nebi

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem. A potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

0: Samozřejmě nemůže chybět ani karabina a zlatý dešť Petra Schneweise.
1: Za chvíli louky se k nám otočí,

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.

0: skupina Redy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám, odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: To jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale
0: zásobení
1: a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typicky nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako Windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom, na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není říct řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, poby ho neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No, tak natoliko zase neznám, víte, no, ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej, že jo?
2: No, právě.
3: Oni jsou různý hochštapleři.
2: No, já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. Víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhle tý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta statistika, to je...
2: Statistika,
3: to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, víte? Takhle, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no, no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo to
2: ne? Ne, ne, ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, to jo. vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci méně než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je
2: někteří
3: jedno,
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
3: no?
2: že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom, potom a takovou,
0: tak
1: a bára to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT.
0: Aha.
1: A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Mm-hmm. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menších tam.
0: V zábavném programu.
1: No,
0: dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Ano. Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Krautmann-Vltovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý
7: Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi ano, jako ano, do ano, zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 ran do klobouku měl, jsem, pardon, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zjasnili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklad Anežky České
7: ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94-96?
4: To jsem neměl prsty.
2: V tom nejel, Aleš.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel no, neproberem, to Františku.
7: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale no, přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
8: Halo. Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcmann může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že třeba.
10: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Prostě no,
9: pane Smajda, pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co
9: je? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představil, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání? V jednom
1: pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Mhm. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál.
2: Ještě jo,
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
4: Ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku. Ukažte. No, ale...

0: No a co
1: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
0: Mech?
1: Ano, mech.
0: Říkáte mech?
1: No jistě.
0: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které jsem vám dal. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
1: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
0: Moderní sportovní účes, tak ten by mě možná slušel.
1: No jistě.
0: Já totiž nejsem tak starý a z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
1: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
0: Cože?
1: A ještí,
0: co to?
1: Ještší hormony.
0: Ještší hormony?
1: Ještí. No.
0: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
1: Ne, ne, ale
0: nebo bych měl na hlavě bodliny,
1: ale
0: no
1: ne,
0: to
1: ne,
0: taky ne.
1: To máte zbytečné starosti přece, když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
0: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
1: No jistě.
0: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
1: No.
0: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
1: Yeah.
0: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
1: No,
0: a mouchy, že mi dají pokoj.
1: Yeah.
0: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
1: No, tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
6: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou. A...
5: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
6: Jasně.
5: Tak toto bych
6: to nerozváděl potom.
5: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
6: Těžká váha proti
5: Jan Libíček tady často nebývá,
6: ano.
5: Ale zase sestava Nárožní Bohdalová
6: velmi
5: taky není tradiční.
6: No.
5: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
7: Hroslav z Karviné, dobrý den, pane Urne. Dobrý den pro vás, Pavle.
5: Dobrý den.
7: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
5: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
6: Děkujem.
5: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
5: Zdravíme. Díky.
8: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
5: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
8: Zbytek ne, díky, nasklen.
5: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
5: Dobrý
9: Já bych
5: den.
9: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
6: Děkuji.
9: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
5: Děkujeme. Díky. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna určitě.
6: Dobré, jsem rád.
5: Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Marie Zence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
5: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
11: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
5: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
6: Haló?
12: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
12: Já vás zdravím všech, i oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
6: ano.
12: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
6: Ježišmarja.
5: To by bylo práce, jako
12: by
5: na kostele.
12: To by bylo taková sledovanost, takové
6: výzvy. Víte, že vám...
12: Opravdu nepropadne.
6: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
12: Dvakrát do jedné vody.
6: Ano, ano, staré přísloví.
5: No tak třeba nám zopakují některé starší díly.
12: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
6: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
12: To je škoda. Tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
5: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
6: Ne.
5: Ale řekla
6: ale
5: to hezky,
6: to.
5: Paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tady statistiku mám.
6: Aha.
5: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
6: No to je možný.
5: Od roku 92 do roku 2004. No. A 4 TT jste získali s kufrem.
6: Jo,
5: no.
6: To jo.
5: No a ještě jedna věc
6: ještě
5: mě zajímá.
6: Schovanou,
5: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
6: A finál,
5: kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
6: No,
5: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc, nebo víc, než na ty ostatní?
6: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
5: Co předváděli profese?
6: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam objeví na tom a tohle. Mm. Ale řekl bych, že tak ty prostě, ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
5: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
6: To nám posílali pořád, no.
5: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
6: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
5: Co říkal?
6: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jako...
5: Nepotřeboval scénář, měl Aleše Ulma.
6: Ne, to měl mě, ano.
5: Přímo autora.
6: Ano, ano,
5: dobře,
6: ano.
5: Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
13: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
14: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
13: Nerozumím.
14: Víte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
13: Ale no tak.
14: Je to prej ze švestek?
13: Ale ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
14: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
13: Proč?
14: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
13: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
14: Ráno nebo večer?
13: Večer,
14: jo?
13: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
14: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
13: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou na pravém, levou.
14: No jo, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
13: No
14: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
13: No počkejte.
14: Čím budu rozdávat?
13: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
14: Na půl hodiny.
13: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
14: Já myslím.
13: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
14: Dešťovou vodou.
13: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
14: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
13: Ale tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
14: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
13: No... Samozřejmě.
14: Víte co?
13: A jak ráda.
14: Já radši zůstanu plešaty.
15: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

pocit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo,
1: ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano, to máte před sebou, před očima.
3: No
1: tak,
3: ten se tam s sebou pleskl a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? Krásný. A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych dal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka z Todně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na shledanou.
1: Jo, dobře. Na shledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápaku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžu, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No nejde.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. To bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprlík, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. No, a bez lamby z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím. Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: To je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláně nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování o ten točkování?
7: No, to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No, tak promiňte. Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungují?
7: Ale jo, fungují.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky, není to vrchol?
6: No prosím, já se nevnosu.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nevnosu, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: to máte. No stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hrůza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle.
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Hajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v noha, rozumíte? Já vám něco řeknu, že víčku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice jednají s vlastníkem Grandu o podmínkách rekonstrukce náměstí Republiky. Společnost Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodávkou součástek. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za skoro 25 miliard korun. A dnešek bude oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Město Pardubice a vlastník obchodního domu Grand hledají řešení sporu o rekonstrukci náměstí Republiky. Společnost PSN se odvolala proti povolení stavby. Nelíbí se jí navržený způsob dopravní obslužnosti a přístupu zásobování. Podle společného vyjádření města a firmy ale odvolání neznamená odmítnutí rekonstrukce ani snahu projekt zdržovat. Obě strany teď jednají o konkrétních technických a provozních úpravách, vysvětluje mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
3: Jednání v tuto chvíli směřují k nalezení takového řešení, které bude respektovat potřeby obchodního domu, jeho nájemců i návštěvníků a současně nebude představovat překážku pro realizaci rekonstrukce náměstí. Obě strany proto považují za důležité pokračovat v přímé spolupráci a hledat praktické řešení jednotlivých otevřených otázek.
2: Pardubické východočeské muzeum si připomene Den architektury komentovanou procházkou starou kolonií v Rybitví. V neděli 4. října představí historii čtvrtí, která vznikala ve 40. a 50. letech minulého století pro zaměstnance místních chemických závodů. Historik Jan Ivanega označuje kolonii v Rybitví za malý Zlín. Nejen proto, že ji navrhl moravský architekt, který dobře znal baťovské město.
4: Celý ten areál je takový velmi baťovský. Ty domy jsou už vesměs pozměněné, ať už přístavky a přístavbami, anebo samozřejmě prostřednictvím zateplení, ale to vlastně nevadí, protože bydlení není něco, co by bylo archivované na věky, je to přirozená potřeba, která se v čase proměňuje a součástí historie toho místa jsou i jeho proměny.
2: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto společnost částečně redukuje počet směn. Firma neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty, ale jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal Mladé Boleslavy, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní anebo průzkumné vozy.
0: Sport.
2: Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, nejméně od roku 1993. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové současná doba velkým překážkovým závodům nepřeje. Ve vysílání Českého rozhlasu popsala proč.
5: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici druhé třídy číslo 362 úsek Jedlová Bystré.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A po zprávách už přejeme pohodové páteční ráno s datem 2. října. Olivie a Oliver dnes se slaví svátek, tak rovnou připojíme gratulaci, přejeme všechno nejlepší. No a tě dnešek vydařený, to je přání pro každého, kdo se probouzí v naší společnosti. Tak pravou nohou do toho posledního pracovního dne v tomto týdnu a my vám k tomu zahrajeme písničky, které nestárnou, obstarají Marie Rotrová, skupina Olympic, zaspívají také David Stipka a Eva Farna. No a jako vždy, nebude to jenom o muzice. 45 let právě od tohoto věku měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny, ale na tuto možnost prevence rakoviny prsu slyší. Lékaři na to upozorňují u příležitosti osvětové kampaně Růžový říjen. A více se dozvíte v reportáži, kterou nabídneme už za malou chvíli. Tak ještě jednou krásné páteční ráno.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubaným.

0: Měsíc říjen, růžový říjen, že nám připomíná, aby museli na své zdraví myslet a zašli po 45 jednou za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kde je šance na uzdravení nejvyšší. Andrea Skalická o kampani natáčela.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 zepředu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně 1/3 pracovišť u nás.
6: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
6: Takže já doprovodím pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
7: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. We'll be right back.

0: Také v dnešním Dobrém ráno Českého rozhlasu Pardubice nabídneme několik tipů na to, kde můžete strávit svůj volný čas. A první pozvánka, tak ta bude do Litomyšle na Toulovcovo náměstí na akci nazvanou V tempu architektury, což je komentovaná prohlídka litomyšelské architektury pro zkušené běžce i běžce začátečníky. Běh, který propojí sport s objevováním místní architektury, čeká vás společná trasa městem, během které se na známá místa podíváte z tak trochu jiné perspektivy. No, jak jsem říkal, startuje se z Toulovcova náměstí v 17.30. Jinak, pokud byste chtěli něco víc pohodovějšího, tak opět Litomyšl, Zámecké sklepení, a tam si od 17 hodin můžete užít 100 let s Olbramem Zoubkem, což je komentovaná prohlídka stále expozice soch po revitalizaci s autorem návrhu Davidem Bazikou. Počasí. Pátek má být podle meteorologů většinou oblačný, teploty ty nejvyšší budou mezi 19 a 23 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 15 až 18 stupňů Celsia a vítr povane mírný, jeho východní až jižní rychlostí do 6 metrů za sekundu, odpoledne bude slábnout.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci,

0: Dnes je 2. října, k tomuto datu patří Mezinárodní den zvonů. Je to velký symbol historie a tradic. Zvony od nepaměti provázely lidský život, svolávaly k modlitbám a oznamovaly také důležité události anebo nebezpečí. Zvony mají svá jména a taky obvykle nesou i jméno dárce. Tak pokud doma najdete nějaký malý zvoneček, tak si nezapomeňte dneska zazvonit, jen tak pro radost a právě dnes symbolicky i pro to štěstí. No a teď už předávám slovo dětem a Tereze Brázdové.
1: Co je zvon?
2: Zvonek, že na nikomu může zvonit.
3: To jsou takový hodiny, ty kostelů.
1: A jak vypadá?
2: Že je hodně veliký.
1: A jaký má tvar?
3: Taková bambule.
1: A uvnitř něco je?
3: Jo, taková kulička. Ono se to odláží.
1: Z čeho se vyrábí ty zvony?
3: Z kovu. Musí být hodně pevný, aby to nespadlo.
1: Máte zvonečky i doma?
3: Jo. Já jich mám hodně, já mám jeden i ze školky.
4: Já taky, ale nevím, že ho zase mám. Fůj se mi tam nějaká věc ztrácí.
1: Existuje i nějaký kouzelný zvoneček?
3: Může, od anděla.
5: Ježíšek na nás zazvoní, protože on zvoní, když odletí, tak zazvoní.
6: Já mám už připravený pro Ježíška ten zvonek. Může se vybrat, jaký se jeden nebo druhý.
1: A kdyby byl ten zvoneček kouzelný, nějaký, co byste si přáli?
3: Ježíšek.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Město Pardubice vyhlásilo tender na výstavbu nové cyklistické stezky podél severovýchodního obchvatu. Předpokládaná cena je přes 60 milionů korun. 3,5 kilometru dlouhá a 4 metry široká cyklostezka přinese bezpečnější cestování z Trnové na Dubinu a taky propojení s dosavadními cyklostezkami. Skuteč získala povolení na přestavbu plovárny. Koupaliště je už několik let mimo provoz kvůli poškozenému podloží

0: úniku vody. Náklady na rekonstrukci radnice odhaduje asi na 70 milionů korun. Safari park Dvůr Králové nad Labem v neděli 4. října ukončí provoz areálu afrického alvího safari, v níž návštěvníci projíždějí auty, autobusy nebo takzvanými Afrika traky mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je příchod chladnějšího počasí. Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců, potřebovali ale 101 hlasů. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici 1/17 u Stradouně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy s Otou Gutwirtem a 5:30. Hladíte Český rozhlas Pardubice a také páteční dobré ráno plné písniček, které nestárnou. Michal Tučný je před námi, Iveta Bartošová a za chvíli i rychlý pohled do dnešního tisku.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: Báječná ženská, o ní zpíval Michal Tučný v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 5:39, s Otou Gutwirtem otvíráme dnešní noviny. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Po několika letech se vrátila voda do opraveného náhonu k bývalému Kabeláčovu mlýnu ve Slatňanech na Chrudimsku. Město chce budovu přestavit na společenské centrum, jak řekl ČTK starosta Jan Brůžek. Náhon mlýna, jemuž se kvůli umístění v blízkosti zámku říká také podzámecký, lemují pískovcové bloky a podrobnosti o rekonstrukci přidává Chrudimský deník.
1: Letohradské depo se po roce stane místem setkání milovníků železniční nostalgie. Návštěvníky v sobotu čekají nejenom jízdy po okolních tratích, ale i prohlídky historických železničních vozidel. Do Letohradu vyrazí výletní vlaky z Hradce Králové, Šumperka a České Třebové. Cestujícím, ale i návštěvníkům akce se představí lokomotivy Ušatá, Maďarka, Němka, Ventilovka a Šlechtična. Na akci se představí celkem 13 strojů, včetně unikátního parního motorového vozu známého pod přezdívkou Komárek. Jízdenky na jednotlivé trasy lze koupit online na webu vitopnadolnilipka.cz, píše o tom regionální Mladá fronta.
0: Přesně 73 dní se v Česku prodávaly benzín a nafta za tržní ceny. Od včerejška opět platí vládní regulace, která letos už jednou zdražování pohonných hmot v důsledku konfliktu Spojených států s Íránem brzdila. Paliva v reakci na to zlevnila. Nafta se na některých čerpacích stanicích prodávala i o 4 koruny levněji než ve středu. Ceny na pumpách klesaly také, ale méně. Ministerstvo financí bude celý říjen určovat cenový strop pro každý den. Dnes je to 48 korun 58 haléřů za litr nafty a 45 korun a 92 haléřů za litr benzínu. Regulace se netýká prémiových paliv, píše Právo.

0: Město Slatiňany ve spolupráci se správou CHKO Železné hory vás srdečně zvou na velmi oblíbenou výstavu hub, kam si můžete přijít prohlédnout bohaté druhové spektrum našich lesů, samozřejmě i načerpat nové houbařské poznatky. Výstava bude k vidění dnes a také ještě zítra ve Společenském domě ve Slatiňanech, a to vždy od 8 do 18 hodin.
1: Počasí.
0: No a samozřejmě můžete vyrazit ve volném čase i vy na houby, dneska počasí bude přát, ostatně i o víkendu má být pěkně, ale dnes je většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech budeme měřit mezi 15 a 18 stupni Celsia, vítr povane mírný, jihovýchodní až jižní rychlostí do 6 metrů za sekundu a odpoledne bude slábnout.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za necelých 10 minut bude 6 hodin, s vámi stále Český rozhlas Pardubice, přejeme krásné ráno a pokud si naše vysílání naladíte také odpoledne po 13. hodině, tak to bude čas, kdy opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou, které zdravím a rovnou se ptám, jaké téma se bude tentokrát probírat.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy, to vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice vypsali soutěž na stavbu cyklostezky podél obchvatu Trnová, Fáblovka, Dubina. Vláda ustála hlasování o nedůvěře, dál bude vládnout s podporou dolní komory parlamentu. České fotbalisty čeká přesun do Španělska, kde nastoupí proti mistrům světa. A dnešek bude převážně oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Město Pardubice vyhlásilo tender na výstavbu nové cyklistické stezky podél severovýchodního obchvatu. Předpokládaná cena je přes 60 milionů. 3,5 kilometru dlouhá a 4 metry široká cyklostezka přinese lepší cestování z Trnové na Dubinu a taky propojení s dosavadními cyklostezkami. Součástí projektu je i několik lávek a osvětlení. Stavba bude rozdělená na 3 etapy, hotovo by mělo být v roce 2028.
2: Podle původních plánů se měla cyklostezka stavět souběžně se severovýchodním obchvatem. Z tendru ale nakonec vypadla kvůli chybějící dohodě se silničáři a vznikl tak obchvat bez cyklostezky. Město připouští, že šlo o chybu a že zvolený postup stavět cyklostezku odděleně nebyl správný. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárova okruhu v Hradci Králové. Omezení na silnici první třídy číslo 31 tak definitivně skončí.
3: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
1: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letoun i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saúdské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil, konkrétní ale být nechtěl.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiago Denii zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
4: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej, 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 36 odbočky na Doubravice, nehoda osobního a nákladního auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 6. pokračuje páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Přejeme příjemné probouzení, přejeme také tě poslední pracovní den vydařený. No, abyste si mohli samozřejmě všichni užít zasloužený víkend. Tedy pokud se vás volno týká, chápu, že někteří to nemají úplně tak snadné a vyrazí do práce i v sobotu a v neděli, ale ani to nám doufám neskazí náladu. Tak co tady máme z muziky? Slade, Jiří Korn, také Hana Zagorová nám zaspívá a za chvilku pro vás budeme mít naši řidičskou abecedu, tedy rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
6: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 10 minut po 6. ladíte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a právě teď si s námi opět můžete osvěžit některá pravidla silničního provozu, aby na silnicích bylo zase o chlup bezpečněji. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých řidiči často chybují. Dneska si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po dopravní nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. No a teď slibovaná muzika, před námi jsou Slade, za chvilku koukneme na počasí a čeká nás i Věra Špinarová. Krásné páteční ráno, je 6 hodin a 13 minut k tomu.

0: Na Hlineckém gymnáziu Karla Václava Raise si můžete užít týdny pro duševní zdraví. Celý ten program zahrnuje nejrůznější aktivity, jako je třeba myšlenkový fotbal, workshop na téma bezpečí a také se zaměří na důsledky digitálního zahlcení. A těšit se můžete i na chill zónu, kde si můžete odpočinout a doslova vypnout hlavu. Od 9 do 14 hodin. Počasí. Dneska má být podle meteorologů převážně oblačno a také teplo, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech budeme měřit 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, jihovýchodní až jižní rychlostí do 5 metrů za sekundu a odpoledne bude slábnout.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6.20, ladíte Český rozhlas Pardubice a připomínám e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, kterou můžete využít, pokud řešíte nějaký spotřebitelský problém, se kterým si nevíte rady. Náš odborník Josef Černý se i na něj rád podívá. No a dneska se v naší spotřebitelské rubrice ptáte na úlohu servisu, a to nejenom při opravě zboží.
1: Paní Kateřinu zlobí mobilní telefon a protože má servis blíž než prodejnu, telefon nechává opravovat servisu. Při páté závadě už jí dostala trpělivost a požadovala vrácení peněz, ale telefon byl opět opraven, protože oni prý peníze nevrací. Paní Kateřina si telefon sice vyzvedla, ale neví, co dál. Paní posluchačko, co dál? Telefon používejte a pokud by se vyskytla ještě další závada, pak ho odneste nikoliv do servisu, ale k prodejci, protože peníze vám může vrátit opravdu pouze ten, komu jste je dala, a to je prodejce. Úkolem servisu je pouze provádět opravy, nic dalšího.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: A dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 2. října pokračuje Olivím a Oliverům. Přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Za chvilku nás čekají další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Věru Martinovou, zaspívá také Ilona Čáková. No a prolistujeme i dnešní tisk a řekneme vám, za co obyvatelé Anenské Studánky dostanou na podzim 12,5 tisíce korun. Teď už je ve studiu Ota Gutwirth a před námi jsou další zprávy. Hezké ráno.
5: Sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Provoz orlickoústecké nemocnice v Ústí nad Orlicí v sobotu omezí plánovaná odstávka elektřiny. Od 7 do 19 hodin budou nemocnici zásobovat záložní generátory. Jejich kapacita ale nebude stačit na plný provoz všech pracovišť. Mimo provoz bude radiodiagnostika včetně CT, magnetické rezonance a angiografie. V omezeném režimu bude fungovat urgentní příjem. Ve Slatiněnech začala omezení kvůli rozšíření kanalizace. Novou síť stavbaři budují v místní části Kunčí. Průjezd přes obec je proto uzavřený. Zakázka za 30 milionů by měla být hotová příští rok. Lesy České republiky chystají na zítra Den lesů nové generace. Akce bude v 7 vybraných lokalitách v celé České republice. V Hradci Králové bude připravená u Vysockého arboreta. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů.

0: Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na 140 dalších. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále pozor na došetřování následků nehody, která se stala na silnici číslo 36 u odbočky na Doubravice, nehoda nákladního a osobního auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hulavý džíny Věry Martinové zazněly ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a v 6.39 otvíráme opět tisk.
1: Kraní kávě, denní tisk.
2: Obyvatelé Lanenské Studánky na pomezí Českotřebovská a Svitavská dostanou na podzim od investora peníze za plánované větrné elektrárny. První zálohu 12,5 tisíc jim pošle na účty ještě před jejich spuštěním, které je naplánované na rok 2028. Místní si zdejší starší větrné elektrárny pochvalují a odsouhlasili si proto i nový projekt. Lanenská Studánka už na svém katastru větrné elektrárny má 6 turbín, jiný investor zprovoznil v roce 2006 a 2008. Tehdy obec dostala jednorázový příspěvek obyvatele nic. Nový investor se zavázal, že každá domácnost bude dostávat 25 tisíc korun za rok s tím, že první platbu dostanou ještě před spuštěním elektráren, píše Orlický deník.
0: K velkému požáru, který vypukl v podkroví obytného domu, došlo ve středu ve Fibichově ulici ve Vysokém Mýtě. Ještě před příjezdem hasičů se z budovy evakuovalo 39 lidí. 3 z nich se přitom nadýchali kouřových splodin. Požár jsme dostali pod kontrolu ve 8:45 večer, uvedla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Dodala, že k ohni vyjeli 4 jednotky hasičů, nakonec jich zasahovalo 6. Na likvidaci požáru hasiči nasadili také výškovou techniku, při dohašování rozebírali konstrukci střechy. Pro evakuované vyslali hasiči z Pardubic autobus, který je přepravil do náhradního ubytování zajištěného městem. Využilo ho 630 obyvatel domu, píše Právo v příloze pro Severovýchod.
2: A teď regionální Mladá fronta. Area památkové rezervace Veselý kopec bude v sobotu od 9:30 do 16 hodin zasvěcen tradičnímu bramborářství na Českomoravské vrchovině. Návštěvníci zde budou moci ochutnat klasické pokrmy, jako jsou bramboráčky, šišky s mákem, špaličky či krupičník. Akce probíhá ve spolupráci s výzkumným ústavem bramborářským, díky čemuž bude možné zakoupit přímo v sousedním Dřevíkově konzumní i sadbové brambory.

0: Za chvilinku bude 6:45, páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Koukám, že Kulturní dům v Holicích připravil na dnešní večer pořad k nedožitým 90. narozeninám holického rodáka Jana Kačera. Vzpomínky na něj začínají v 18 hodin. A to je další tip od nás pro vás, pokud nemáte na dnešní podvečer žádné plány. Tak si to užijte.
1: Počasí.
0: Dneska má být převážně oblačno a také teplo, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech budeme měřit 15 až 18 stupňů Celsia a vítr vane mírný, jeho východní až jižní rychlostí do 5 metrů za sekundu, odpoledne by měl slábnout.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Adam Ďurica, jehož solové pěvecké začátky jsou spojené s prvním ročníkem show Slovensko hledá superstar. No a Ema Drobná, slovenská zpěvačka, vítězka čtvrté řady pěvecké soutěže Československá superstar. Naše hriechy zazněly ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za 10 minut bude 7 hodin a my vyrážíme za sportem. Hokejová Tipsport Extraliga nabízí právě dnes 6 zápasů 7. kola základní části. Mistrovské Pardubice budou hrát podruhé za sebou na svém ledě. V 18 hodin nastoupí proti Plzni. Na tříbodovou výhru proti tomuto soupeři čekají Východočeši už skoro 2 roky. Naposledy plzeňské za 3 body porazili v polovině října roku 2024. Pokračuje redaktor Otago Twirt.
1: Mezi fanoušky se hodně mluví o šlágru nedělního kola, kdy se Pardubice utkají se Spartou. Ale hráči a trenéři mají teď především v hlavě dnešní souboj proti Plzni. Ta proti Dynamu potvrdila svou kvalitu v minulé sezóně a ukazuje ji i v tomto ročníku. Pokračuje pardubický hokejový útočník Jiří Smejkal.
2: I ten páteční kolo s tou Plzní, která už poslední rok, dva ukazuje, jak je skvělá, bude hodně těžký zápas, takže i na tu neděli nás to dobře připraví, takže my se teď budeme podle mě spíš soustředit na tu Plzeň, protože to bude těžký zápas.
1: To, že proti Plzni se Pardubicím dlouhodobě nedaří, vnímá i brankář Dynama Roman Vil.
3: V té loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho. Protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kor doma nám tady každý prostě to chce pokazit. Chce nás porazit, chtějí se nám vysmát a tak dále a tak dále. Takže tohle my v hlavách máme a ta síla toho týmu, ono vlastně každého toho týmu. Když člověk chodí pravidelně na tu extraligu, tak to vidí, že ty zápasy nejsou jednoznační.
1: Znovu se ukazuje, jak je extraliga vyrovnaná a jak se týmy postupně posouvají a soutěž se zkvalitňuje. I když má tým papírově velmi silný kádr, tak mu to automaticky úspěch nezajišťuje.
3: Občas výsledkem to tak může vypadat, ale tou hrou je prostě vidět, že ta extraliga je extrémně vyrovnaná. A jedno, jestli hrajete s prvním týmem nebo s posledním týmem, prostě začíná to 0-0 a ten zápas prostě bude těžký. Vždycky bude těžký a nikdo vám nedá nic zadarmo. Takže tohle samozřejmě my si moc dobře uvědomujeme a já si toho vlastně moc vážím, že ty zápasy jsou takový i pro fanoušky, je to skvělý, že prostě vždycky o něco jde.
1: Řekl před soubojem z Plzní pardubický hokejový brankář Roman Vil. Utkání začíná v Enteria aréně v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Orlickou ústeckou nemocnici v sobotu omezí plánovaná odstávka elektřiny. Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout do Babišovu koaliční vládu. Američanka Píková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. A dnešek bude převážně oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Provoz Orlicko-ústecké nemocnice v Ústí nad Orlicí v sobotu omezí plánovaná odstávka elektřiny. Od 7 do 19 hodin budou nemocnici zásobovat záložní generátory. Jejich kapacita ale nebude stačit na plný provoz všech pracovišť. Mimo provoz bude radiodiagnostika, včetně CT, magnetické rezonance a angiografie. V omezeném režimu bude fungovat urgentní příjem.
4: Uzavřené zůstane také iktové centrum pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Porodnice ale bude dál přijímat rodičky. Nemocnice proto doporučuje pacientům s úrazy, kteří potřebují vyšetření pomocí zobrazovacích metod, aby využili jiné nemocnice v regionu. Odstávka je nutná kvůli definitivní opravě vysokonapěťového kabelu a rozvaděče po červencové havárii. Z Ústí nad Orlicí Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Přelouč nejpozději příští rok na jaře zprovozní první fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely nechá radnice umístit na střechách školní jídelny a základní umělecké školy. Dodavatele zakázky už vybrala, zaplatí mu asi 3 miliony korun. Od solárních elektráren si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a provozní úspory. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
5: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
6: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
5: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
7: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
5: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce.
8: Sport.
2: Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tipsport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval v nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Mluvil o něm střelec úvodní branky Sparty, útočník Michal Špaček.
9: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomněl nějaký ty moje začátky a tahle liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
8: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
10: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou v Pardubicích počítejte v Poděbradské ulici u Globusu a taky na příjezdu do města ve směru od Chrudimi.
11: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Vrtulník opakovaně nabíral vodu, cisterny křižovaly po úzkých cestách les a tam, kde už nemohli zajet, natahovali hasiči kilometry hadic. 200 hasičů a záchranářů z Česka i Polska nacvičovali v Orlických horách likvidaci rozsáhlého lesního požáru v náročném terénu. Byl u toho i náš reportér a reportáž nabídneme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za malou chvíli. Také budeme soutěžit, blíží se bleskovka, ve které tento týden hrajeme o takový rozhlasový dárek pro největší fanoušky, černá taška s logem Českého rozhlasu, taková plátěná, pěkná, praktická, určitě se bude hodit, takže už teď dříme palce. No a co se muziky týká, tak tu obstarají Jitka Zelenková, Václav Neckář a nebo třeba skupina Black Milk. Pátek 2. října a 5 minut po 7. přejeme všechno nejlepší Olivím a Oliverům k dnešnímu svátku.
13: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Mýdlový princ, také Václav Neckář pro zpříjemnění pátečního dobrého rána. To stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Jak už jsem říkal před chvílí, v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách nacvičovali hasiči zásah u rozsáhlého lesního požáru. Na místě byly desítky cisteren, policejní vrtulník a také drony. 200 hasičů si mimo jiné zkoušeli, jak dostat vodu do těžko dostupného terénu a redaktor Jiří Hofman byl na místě.
1: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku práce s menším množstvím vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady i problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů.
1: Protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 kilometrů hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 kilometrů a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofman, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Dostihový svátek v podobě Velké Pardubické se pomalu blíží, no a k dostihům tradičně patří klobouky. Pokud hledáte inspiraci na letošní ročník, tak tady máme pozvánku na vernisáž výstavy klobouků Femme Fatale, která se koná právě dnes, a to v budově základní školy a praktické školy Svítání, teď myslím tu v rohu Pernštínského náměstí. Vernisáž začíná v 17 hodin a jinak samotnou výstavu pak můžete shlédnout od 3. do 10. října. Uvidíte originální klobouky a pokrývky hlavy, na kterých se setkává tradiční modistické řemeslo se současnou tvorbou. Počasí. Dneska bude převážně oblačno a také teplo, s tím, že maxima budou někde mezi 20 a 23 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech naměříme 15 až 18 stupňů. Vítr vane mírný, jihovýchodní až jižní, rychlostí do 5 metrů za sekundu, a odpoledne bude slábnout.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonina. Jaký je ale Těchonin jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Černá platěná taška s logem Českého rozhlasu Pardubice, to je cena, kterou nabízíme v dnešní Bleskovce a chvíle za soutěžit si přichází právě teď. Bleskovka. Dneska se vydáme do světa filmu. Jestli pak si dokážete tipnout, kolik získala československá, respektive Česká republika celkem Oscarů v kategorii cizojazyčný film. Mám tady možnosti jednoho, dva a nebo tři. Nevím, jestli vám to pomůže, ale možná, že ano. A telefon ještě musím zmínit. 726 46 48 48. Můžete volat, pokud si s námi chcete zasoutěžit. Tak a na lince je kdopak? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, to je posluchač Milan.
0: Milane, zdravíme. No a váš tip zní jak?
1: Já bych řekl dva.
0: Dva byste řekl? Které filmy to byly?
1: No.
0: No.
1: No, vy...
0: Tak já vás... Nebudu vás trápit, trváte na dvojce, jo?
1: Ano.
0: Není to tak, musím se rozloučit. Mějte se, naslyšenou. Tak panu Milanovi to nevyšlo a dáme možnost tedy ještě někomu dalšímu. Uvidíme, jestli tentokrát budeme úspěšnější. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Jitka Uštyková.
0: Tak, Jitko.
2: Ale no, já bych řekla tři, ale myslím si, že jenom Amadeus mi něco říká, jako že by tam bylo něco kostýmního.
0: Ne. Ale... Amadeus tam není, tak pojďme společně, je to stoprocentně ten poslední od Svěráka, no.
2: Chlapi. Kolia?
0: Kolia, ano, pak jsou to ostře sledované vlaky.
2: Sledované vlaky,
0: ano. A ten první, který získal Oscara, byl Obchod na Korze, takže tři filmy a vaše odpověď správná. Nemáte za co. Mě šlo o tu trojku, ta tam zazněla, takže cena vaše, poprosím paní Jitko, vydržte na telefonu a domluvíme předání. A krásný pátek přeju, zatím naslyšenou.
2: Děkuju.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Město Pardubice vyhlásilo tender na výstavbu nové cyklistické trasy podél severovýchodního obchvatu. Předpokládaná cena je přes 60 milionů korun. 3,5 kilometru dlouhá a 4 metry široká cyklostezka přinese bezpečnější cestování z Trnové na Dubinu a taky napojení s dosavadními cyklostezkami. Skuteč získala povolení na přestavbu plovárny. Koupaliště je už několik let mimo provoz kvůli poškozenému podloží a úniku vody. Náklady na rekonstrukci radnice odhaduje asi na 70 milionů. Safari Park Dvůr Králové nad Labem v neděli 4. října ukončí provoz areálu afrického a lvího safari. V nich návštěvníci projíždějí auty, autobusy nebo takzvanými Afrika Treky mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je příchod chladnějšího počasí. Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou mezi Žamberkem a Kunvaldem, ulice u Kunvaldu, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy připravil Ota Gutwirth a vy ladíte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Písničky, které nestárnou, jsou opět před námi. Radek Tomášek zaspívá, také Karel Gott a za chvilku se koukneme na to, co se píše v dnešním tisku.
0: Dobré ráno.

0: Radek Tomášek doznívá v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice a v 7.39 jdeme s Otou Gutwirtem mrknout na to, co se píše v novinách. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Na zámku zakladatele Velké Pardubické Oktaviana Kinského Karlově Koruně v Chlumci nad Cidlinou proběhlo losování startovních čísel účastníků 136. Velké Pardubické. Slavnostní los provedl František Kinský z kostelecké větve slavného rodu. Pardubické závodiště si letos připomíná 170 let od svého vzniku. V roce 1856 město Pardubice uvolnilo část pastvin a Cvrčkova lesíka. Na podzim tam koně poprvé běžely. Velká Pardubická se tam poprvé konala v roce 1874. Letošní ročník slavného dostihu se poběží 11. října, píše Právo v příloze pro Severovýchod.
1: A teď pardubický deník. Pardubický advokát Pavel Jelínek si odtvíká 3,5 roku vězení za to, že navedl svého známého k únosu ex-partnera své dcery. Trest mu ve středu pravomocně potvrdil odvolací soud. Jelínek, který se domáhal osvobození, čelil obžalobě z návodu k vraždě. Tělo přepadeného podnikatele se ale nenašlo a justice proto advokáta kvůli nedostatku důkazů odsoudila jen za zbavení osobní svobody. Trojici únosců uložila 8, 7 a 6 let za mřížemi.
0: Epidemie osamělosti drtí staré i mladé, to je jeden z titulků dnešní Mladé fronty dnes. Podle dat Světové zdravotnické organizace z roku 2025 pociťuje osamocení každý šestý člověk na světě. Ani Česko není výjimkou. Průzkum společnosti Stada z roku 2025 ukázal, že pocity osamělosti zažívá víc než polovina Čechů, ať už neustále, často nebo alespoň příležitostně. U mladých lidí do 26 let je podíl ještě vyšší. V různé intenzitě se s osamělostí setkává až 66% z nich. Pocity osamělosti ale doléhají také na seniory. Podle ředitelky organizace Život 90 Rut Šormové se samota týká každého pátého seniora. U poloviny z nich je navíc tento pocit dlouhodobý, píše Mladá fronta.

0: Láska je ve vzduchu, tak zhruba o tom zpíval John Paul Young ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku vyrazíme do českých luhů a hájů, těch hudebních pochopitelně. Čeká nás valašsko-mezříčská formace Mňaga a Žďorp.
1: Počasí.
0: A s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Tomášem Popelkou jdeme kouknout na počasí, na to, jaký bude pátek i víkend, který už klepe na dveře. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme dneškem. Dneska hezky.
2: Tak je to, pojem hezky je celkem relativní, ale bude to příjemné, víceméně od západu k nám postupuje rozpadající studená fronta, to se bude projevovat u nás pouze oblačnosti, takže dneska bude převážně oblačno, ale bude to taková ta oblačnost, přes kterou bude přece jenom sluníčko prosvítat a teploty by se nám dostaly na 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat od jihovýchodu až jihu od 2 do 5 metrů, odpadem potom bude zvolna slábnout, no a rostlé podmínky budou přes den dobré až večer při slabém větru se začnou horšit, nadměrně nepříznivé. V noci zpočátku ještě bude takové oblačno až polojasno a postupně bude oblačnost ubývat až na polojasno, kránu až jasno. Teploty klesou na 18 až 7 stupňů a hlavně v údolích při hodně slabém větru, no při uklidnění celkově by se mohly teploty pojavit kolem 3 stupňů a v údolích by se mohl objevit i ojedinělé přízemní mrazíky na chvilku. Vítr bude foukat slabý proměnlivý v noci nebo do 3 metrů nebo bude úplně bez větří. No a zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až do 24 stupňů. Vítr po ránu ještě slabý proměnlivý během dne jihovýchodu 4 metrů a pouze na českomoravské vrchovině tam by během odpoledne přechodně zesiloval na mírný od 2 do 6 metrů. No a zítra po ránu rozptylovky mírně nepříznivé a přes den zase se zesilování větru budou dobré.
0: Co neděle? Ta vypadá jak?
2: Neděle tak vypadá pěkně, bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty po ráno 8 až 4 odpoledne do 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů.
0: Takže víkend vydařený a jste říkal, že ještě koukneme i do příštího týdne malinko.
2: Tak v podstatě až do středy by ten charakter počasí byl v podstatě stále teplý. Přes den takové polojasné až oblačné počasí. No a jak to vypadá, první srážky by se objevily pravděpodobně před půlnocí ve středu večer už za tmy a ve čtyři by nám přicházela studená fronta, ta by nám přinesla jak přeháňky. Vypadá to, že zejména v těch hornatějších oblastech i přes den i bouřku. No a za ní by se ochladilo zhruba nějaký 20, maximálně 22 stupňů.
0: Říká meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Tomáš Popelka. My děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
2: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
1: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
2: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
1: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Chrudim připravuje rekonstrukci smuteční síně. Do Česka se dnes sjedou až tisícovky speciálně upravených aut. Hokejisté Pardubic nastoupí podruhé za sebou na svém ledě, tentokrát proti Plzni. A dnešek bude převážně oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Chrudimi připravují rekonstrukci smuteční síně. Budova z 80. let minulého století už současným podmínkám nevyhovuje. Město ještě musí vybrat dodavatele, který úpravy provede.
5: Celou přestavbu budou zajišťovat technické služby, které si na ní vezmou úvěr 20 milionů korun. Změní se interiéry i okolí síně, včetně příjezdových cest. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France omezí zítra dopravu v Pardubicích. Po 10. hodině až zhruba do 11:15, proto řidiči neprojedou přes Sukovu třídu na městí Republiky a taky ulicemi Jánova, Bubeníkova, Štrosová, Dašická a Staročenská. S dopravním omezením je ale potřeba počítat i po dalších místech v kraji. Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. V Lucemburku se scházejí unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci.
3: Sport.
4: Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů 7. kola základní části. Pardubice po druhé za sebou budou hrát na svém ledě, kde nastoupí v 18 hodin proti Plzni. Tedy proti týmu, proti kterému se Východočechům dlouhodobě nedaří. Ví to i pardubický hokejový brankář Roman Vil.
6: V té loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů. Povane mírný jihovýchodní až jižní odpoledne slábnoucí vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Varování máme ze silnice 31 911 mezi Kunvaldem a Žamberkem. Na silnici je tam vysypaný štěrk.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je pátek 2. října, 4 minuty po 8. Hladíte Český rozhlas Pardubice, také dobré ráno, plné písniček, které nestárnou. Irene Cara, Petr Novák, Divoký Bill, to je hudební nabídka pro další naše společně strávené minuty. A vydáme se i do Moravské Třebové, ta představuje bývalou továrnu na kulturně společenské centrum. Bourací práce skončily, hotová je nová kanalizace i retenční nádrže. Tématu se podrobněji budeme věnovat už za pár chvil. Olivie a Oliver, to jsou jména, která dnes najdete v kalendáři. A my přejeme k svátku všechno nejlepší a ještě jednou krásné ráno.
3: Dobré ráno s
0: Jaroslavem Hrubanem.

0: Jeden z nesmrtelných hitů Petra Nováka, Povídej, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A my vyrážíme do Moravské Třebové. Bourací práce, výměna sítí a několik výkopů. Bývalá továrna v Moravské Třebové se postupně mění v nové kulturně společenské centrum MIZA. První etapa za 60 milionů korun je v plném proudu. Co už je hotové a co ještě na stavbě zbývá, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová.
1: Dělníci dokončili stavební práce na kanalizaci, hotové jsou retenční nádrže i ty podzemní na zachytávání dešťové vody, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Nyní se pracuje intenzivně na zahradě, vnitřní otevřené zahradě, kde už jsou natřené sloupy, táhla, dochází vlastně k opravě povrchu omítek a je příprava na vytvoření zálivu pro výsadbu zeleně.
1: Jak dlouho tyto práce ještě potrvají?
2: Celá tahle etapa by měla být dokončena do podzimu příštího roku. Nyní soutěžíme ještě zhotovitele základu komínů, který do té stavby také vstoupí.
1: V první etapě přestavby jde jen o opravy areálu zvenčí.
2: Jedná se o první fázi, která řeší vlastně parkovací plochy, venkovní areály, propojení ulice Jiráskova směrem k muzeu. To znamená, nebude zatím sloužit primárně pro kulturní centrum, ale budou tyto plochy sloužit pro občany, případně pro návštěvníky muzea.
1: Když se začnou opravovat budovy, budou moc lidé využívat parkoviště, zahradu?
2: V době, kdy začnou probíhat stavební práce na kulturním centru, bude přístup k parkovišti omezen.
1: A kdy by to mělo být?
2: To zatím nevíme. Máme připravenou kompletní projektovou dokumentaci a nyní bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva města, kdy tuhle akci bude chtít zahájit.
1: První etapa přestavby vyjde na 60 milionů korun.
2: A další etapy zatím jsou jenom projekčně naceněny a uvidíme, co nám zde za soutěže.
1: Město má ale určitě už plán, kdy by měla být MIZA kompletně hotová.
2: Počítáme do 10 let.
1: K čemu všemu bude sloužit ten areál?
2: Až bude kompletně dokončený, bude sloužit jako kulturní centrum, což znamená velký sál, foaje, venkovní zahrada, dále tam vznikne kino, které se přesune z muzea a vznikne tam nová knihovna, která poskytne lepší zázemí a větší zázemí jak pro potřeby návštěvníků, tak samotného provozu knihovny.
1: Projekt MIZA představuje klíčový krok k dlouhodobému rozvoji města. Vytvoří zázemí pro kulturu, vzdělávání a setkávání lidí. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu. Za chvilku si ve vysílání povíme o vodě, kdy nám může škodit, prozradí rubrika Co v učebnicích nebylo a také Martin Písařík. Počasí. Dneska má být převážně oblačno, ale teplo, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech budeme měřit 15 až 18 stupňů Celsia, vítr vane mírný, jihovýchodní až jižní rychlosti do 5 metrů za sekundu a odpoledne bude slábnout. Tak, naproti mě ve studiu usměvavá Jitka Slezáková, při pátku koukám dobrá nálada, to je dobře.
1: No já jsem spokojená s tím počasím, protože to je přenádherné, už se těším i na víkend.
0: Budeme užívat do středy, ano, prý, do středy.
1: Ano, ano, slyšela jsem pana Popelku. Tak užívejme. No ale myslíme také na budoucnost. My se dozvíme v našem dopoledním vysílání, že bruslice na pardubickém závodišti bude i letos a město slibuje, že tamto veřejné kluziště ponechá až do konce roku 2030 dokonce. Máme k tomu živý vstup, dozvíte se víc.
0: Kdo pak bude hostem v radioporadně?
1: Tentokrát to bude naše stálice, bylinkářka Radka Svatošová, abychom dovršili celý ten zdravý týden, protože už jsme tady měli fitness, měli jsme tady diabetoložku, měli jsme tady nutriční terapeutku, o srdci jsme včera mluvili, tak dnes to završíme bylinkovými recepty, takovými těmi obyčejnými, možná dá se říct babskými, ale určitě účinnými. Budeme zavářet, myslím, že jeřabiny, takové ty černé arónie, šípky, a ty snad ne zavářet, ale budeme z nich vytvářet různé dobroty a ještě trnky, na ty se taky zaměříme a možná i na bezinky.
0: No výborně, tak je to všechno?
1: Ano.
0: Prozatím. Samozřejmě dobré dopoledne bude ještě víc nabité, natlačené informacemi a muzikou, ať se hezky vysílá.
1: Já to tam natlačím, hezký den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolitů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Provoz Orlicko-Ústecké nemocnice v sobotu omezí plánovaná odstávka elektřiny. Od 7 do 19 hodin budou nemocnici zásobovat záložní generátory. Jejich kapacita ale nebude stačit na plný provoz všech pracovišť. Ve Slatiněnech začalo omezení kvůli rozšíření kanalizace. Novou síť stavbaři budují v místní části Kunčí. Průjezd přes obec je proto uzavřený. Zakázka za 30 milionů korun by měla být hotová příští rok. Lesy České republiky chystají na zítra Den lesů nové generace. Akce bude v 7 vybraných lokalitách v celé České republice. V Hradci Králové bude připravená u Vysockého arboreta. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s kratší kolonou na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy a také Otagu Twirt. A v pátečním ranním vysílání pro vás už za chvíli budeme mít hudební pozvánku na melodický rock a také živelnou hudbu plnou energie, a to do pardubického klubu Žlutý pes. O víkendu tam totiž vystoupí Libor, Pavlata a band a také kapela Medvěd 009. Tak už za chvilku se od nás dozvíte víc a do té doby František Nedvěd anebo také tým s Palem Haberou. Hezké ráno.

0: František Nedvěd, 19. A s vámi Český rozhlas Pardubice pokračuje také páteční Dobré ráno. Pardubický klub Žlutý pes bude v sobotu patřit živé muzice. Na jednom pódiu se potkají kapely Medvěd 009 a Libor Pavlata a Band, který navíc při téhle příležitosti pokřtí novou desku. A právě o ní a také o sobotním koncertu si teď budeme povídat. Naším hostem je totiž zpěvák a muzikant Libor Pavlata. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobrý den, ahoj.
0: Tak jak jsem říkal, v sobotu koncert ve Žlutém psu, nebude to obyčejný koncert, bude se křtít. Co je to za album, se zeptám rovnou tak na začátek.
1: Je to čtvrtý řadový album studiový, protože už první jsem já udělal někdy před 11 lety nebo 12. A takže se to tak nějak postupně vyvíjí a protože píšu pořád další písničky, no tak to vyplynulo celkem logicky v nový album. Už proto i, že si to vyžádalo to naše živý hraní, když hrajeme koncerty a potřebujeme zase obměnit ten repertoár a přidat rychlejší písničky a podobně.
0: Album se jmenuje Věř?
1: Ne, album se jmenuje Nikomu to neříkej.
0: Proto se to nikdy nepíše.
1: ono to ještě nevyšlo, vlastně teďka jsme opravdu na té samé hranici úplně. A teprve vlastně celý promo poběží a agentura na to dělá nějakou reklamu a podobně. A začínáme vlastně tu šňůru jet k tomu a písnička Věř je jedna z písniček, prostě, které jsou na tom albu, ale písnička Nikomu to neříkej, on se tak nabízí, protože ten slogan, respektive tu větu, každý xkrát slyšel anebo řek někomu. A ono to budí takovou zvědavost, vlastně taková provokativní trochu věta, a hlavně ta písnička jako taková je o mým kamarádovi, který se klasicky zamiloval v lázních a když mě to sděloval, spálil všechny úplně mosty, co se dali a tak, a když mě to sdělal, říkal, no prostě hlavně nikomu to neříkej. Tak mě to zaznělo a je o tom celá ta písnička vlastně.
0: Předchozí album Až se znova narodím vyšlo v roce 2022. Celou tu dobu jste potom pracoval na téhle nové desce, nebo jak vznikala dlouho?
1: Já to takhle úplně nemám. Já prostě píšu písničky průběžně, protože oni mě napadají většinou mezi bděním a sněním. Jako když usínám, tak se mi tam začnou sunout ty texty a pak se musím přemoct, abych si rozsvíčil ten mobil do obličeje a tam to načukal. A takže prostě vzniká, když se zdá, že toho je dost a je škoda to vyhodit, protože tam je spousta plevele, tak k tomu dojde, protože první album jsme třeba dělali, já myslím, že nějakých 14 let nebo 11, tak strašně dlouho vlastně. A tohle to je vlastně nejrychlejší mezera mezi tím předchozím, za 4 roky ještě žádný nebylo, takže teďka by mohlo být to pátý už třeba, ne, ono bude strašně rychle pátý taky, protože bude zase, to je takový projekt Bluegrassový, no, ale teďka jsme u tohohle toho a máme z toho radost. My už některé písničky hrajeme i naživo a víme, že fungují dobře, že to lidi celkem baví, takže nás to baví pak o to víc. No.
0: Na pódiu nebudete sám, ale s celou kapelou. Kdo dnes tvoří Libor Pavlata a Band? A jaký tak zvuk od vás mohou lidé čekat?
1: Nás kdysi bylo hrozně moc, jenže pokud je člověk neznámý element, když vlastně začíná, v mém případě to je zvláštní, že jo, jiný začínají ve 14 nebo v 16 a já jsem začínal vlastně za velkýho dospěla, tak vám vlastně nikdo nezaplatí tolika peněz, abyste každýho muzikanta zaplatil, když vás je 9. Tak už jenom ta účast těch muzikantů by vyšla na obrovský peníze, plus doprava a všechny ty věci okolo. Takže jsem byl v jakýsi sestavě samých slavných teda muzikantů a drtivá většina mě to nabídla, což mě těšilo. Nicméně potom vznikala najednou žádost různých lidí, klubů a něčeho, abychom a měst, těch různých kulturáků, tak abychom prostě tam přijeli a zahráli a oni neměli čas. No a do toho jsem se už léta seznám teda s Romanem Pleskotem, naším basistou, mimochodem bývalým ředitelem taky rádia. dneska dělá na Primě. A ten říkal, to je škoda to nehrát, prostě tě přestav tu kapelu nějak. Až ji vlastně nakonec ve finále, myslím, sestavil on. A vlastně, nebo tak nějak pak další, už to bylo, že kytarista Petr Kořínek, což je multiinstrumentalista, má zásadní vliv na ty písničky, protože tam hraje vlastně ve studiu, nahrává většinu těch věcí. Tak protože já udělám základní melodii, slova a zpívám to, ale potom se musí udělat nějaká aranž a to dělá on a je strašně šikovný a fajn kluk prostě. Tak to je druhej a třetí, ten zrovna včera makal od 8:30 až někde do 17:30 do večera, protože bubnoval všechny ty písničky naživo, prostě aby to mělo živý bubny a znělo to, jak má. A to je Roman Sklenář. Mimochodem oba dva Romanové, jak Pleskot basista, tak Sklenář z bubeník hráli v nějakým období s Reddy Kirken. A Petr Kořínek je metalista, což byl vždycky můj sen, nebo chtěl jsem to mít prostě metalistu v kapele, protože metal mám rád, tuhle hodně tvrdou muziku, jako je, já nevím, Sepultura, on teda není úplně z této tvrdší části metalu, on, jeho takovou lineou je symphonic metal, ale nicméně metalista to je a oni ty lidi, byť vypadají hrozně, tak to jsou jemné duše. Takže mi to tam tak sedělo.
2: My teď poslechneme písničku, která se jmenuje Věř a za chvilku si řekneme něco víc o ní, protože má celkem zajímavý příběh.

0: mezi ploty, že se ocitám v koridoru vlastních omylů, omylů.
1: To byla píseň Věř, která zazněla v Dobrém ráno, samozřejmě Libor Pavlata, který je stále naším dnešním hostem. A když jste sem usedal naproti mě na tu židli, tak jste říkal, tahle písnička, ta má zajímavý příběh, tak pojďme na něj.
2: Mně ještě u toho napadlo ještě druhá věc, vlastně, protože ta písnička je vlastně celá o tom, že když to stojí prostě za prd, tak to stojí prostě za prd, ale aby to člověk překonal, tak si musí věřit a musí věřit ani ne tak sobě, protože to nejde, když se vám nedaří si úplně věřit. Jako to nevím, kdo překoná, jakoby, když je schozený jakoby právě naopak dolů nějakýma nezdarama. Ale musí věřit v ten dobrý konec obecně, protože prostě ono zjistí člověk, že ty věci veskrze, když na tom dělá, já na tom makám, já na tom dělám, tak prostě dopadnou dobře, no, jako, ale musí, jako ne vždycky samozřejmě, tak to víme, že vidíme svět kolem sebe, no. Takže to je taková písnička o tom, aby si prostě lidi věřili, aby to nevzdávali, a takovým motivem k tomu mě bylo Indiáni, který já mám hrozně rád, tak oni utíkali z rezervace, utekli asi 3 500 kilometrů do Kanady, kde ještě pro ně bylo tehdy svobodno, a za nima vyrazili bílí prostě vojáci a honili je. To je skutečná jakoby historie. No a došli tam do té oblasti jezer, a tam je nějaká oblast, kde je prostě třeba 50 až 100 kilometrů mlh. A oni byli vyčerpaní po těch 3 500 kilometrech, kde to všechno vláčeli sebou a už někdy umírali jako a tak, jako v podstatě strašná věc. A tak si řekli dost a dál už nejdem, nebo tady pochcípem prostě jako. A ten náčelník jejich řekl, ne, pojďte dál, tady už někde ta hranice musí být. Tak oni tak žili hodně demokraticky, řekl bych daleko demokratičtější než my dneska, tak prostě zasedli a nechali tam hlasovat. Bylo jich, myslím, že tehdy asi 400 a něco, tak 24 řeklo, že jde dál, a ten zbytek tam zůstal. Ten zbytek druhý den povraždili úplně do základu, a tam těch 24 se jim podařilo utíct, protože ta hranice byla asi 14 kilometrů od nich po 3 500. A já teďka to říkám, mám z toho husinu, protože říkám, a takhle to je v životě. Jako, prostě člověk, pokud má tu sebemenší sílu, tak ji musí za to dát. Prostě. A pak má aspoň šanci, no a když už to nedopadne, tak už se holt nedalo nic dělat, ale nic si nemusí aspoň vyčítat.
1: Tak jo, pojďme k tomu zítřejšímu křtu, k tomu koncertu, kde vystoupí i skupina Medvěd 009, to už jsem říkal. Budou se během večera obě kapely držet každá toho svého vystoupení, nebo můžeme čekat i nějaké společné hraní, překvapení?
2: Medvěd 009, mimochodem, vždycky říkáme fotr divokýho Byla, protože ten kapela, z kterého vyrostl, protože tam hraje furt do dnes ještě, jak, když má čas Vašek Bláha, tak vystoupí samostatně, ale protože jsou kamarádi a máme hrozně rádi, a ta muzika a Pavel Měšťánek, frontman, jejich dělá takový hezký věci, takže se známe spousty let a může se stát něco, protože to bude takový volný, ten večer bude, je to křest té desky a bude takový volný a bude děsně fajn, jako plný hezký muziky, a zároveň ale se někam vyvine a chceme to víc úplně volně na pohodu, a navíc je pátek, což je nejlepší den v týdnu, protože máte ty 2 dny před sebou, tak to chceme i ty dneska, ty lidi teďka naladit a zítra jim to dát vrchovatou měrou, tu pohodu. No.
1: Takže co přijde, to přijde a necháme
2: takže
1: se všichni
2: uvidíme, jak to nastane, sám nevím. No.
1: Když se bude křtít deska, čím ji pokřtíte, už se to ví?
2: To nevím, protože já piju všechno, co teče. Tak.
1: Já myslím, že máte něco neobvyklého třeba.
2: Kromě absintu. Co mám rád teda, pač miluju ořechy vlašský. Takže ořechovka, to je dobrá věc, ale to nevím, jestli tam někdo bude mít, většinou se dělá jakým šampusem, ne, nebo jak, jako, a pak to celý lepí.
1: Dobře, tak jo, tak už jenom na závěr pozveme. Sobota 3. října, jak jsem říkal, pardubický klub Žlutý pes, ten se otvírá v 19 hodin, koncert, nepletuli se, startuje o hodinu později, úderem 20.
2: 8. hodiny, já bych chtěl určitě všechny pozvat, protože je to fakt tí byl dobrý muziky a určitě nebudou lidi litovat.
1: Libor Pavlata a band a kapela Medvěd 009. Díky, že jste přišel, ať se to povede, ať to vyjde a zase někdy naslyšenou.
2: Vyjdu, nebojte se a jinak děkuji taky moc a všechny zvu.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice vypsali soutěž na stavbu cyklostezky podél obchvatu Trnová, Fáblovka, Dubina. Policisté připravují bezpečnostní opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut. Rusko v noci znovu udeřilo na kyjevský jižní most a dnešek bude převážně oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Město Pardubice vyhlásilo tendr na výstavbu nové cyklistické stezky podél severovýchodního obchvatu. Předpokládaná cena je přes 60 milionů korun. 3,5 kilometru dlouhá a 4 metry široká cyklostezka přinese bezpečnější cestování z Trnové na Dubinu a taky propojení s dosavadními cyklostezkami. Součástí projektu je i několik lávek a osvětlení. Stavba bude rozdělená na 3 etapy a hotovo by mělo být v roce 2028.
3: Podle původních plánů se měla cyklostezka stavět souběžně se severovýchodním obchvatem. Z tendru ale nakonec vypadla kvůli chybějící dohodě se silničáři a vznikl tak obchvat bez cyklostezky. Město připouští, že šlo o chybu a že zvolený postup stavět cyklostezku odděleně nebyl správný. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: Přelouč nejpozději příští rok na jaře zprovozní první fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely nechá radnice umístit na střechách školní jídelny a základní umělecké školy. Dodavatele zakázky už vybrala, zaplatí mu asi 3 miliony korun. Od solárních elektráren si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a provozní úspory. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
4: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Zákaz odběru vody z řeka potoku na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Poškozený je mostní pilíř, zábradlí, povrch vozovky a ochranné betonové bariéry metra. Doprava na místě je přerušená.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, povane mírný jihovýchodní až jižní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor na nové dopravní omezení, které bude platit po celý víkend, a to kvůli ploché dráze v okolí Svítkovského plochodrážního stadionu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkný páteční den přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 4:30 po deváté, startuje dobré dopoledne. Od pondělí jsme vám každý den v tomto čase připomínali, jaké stopy po sobě zanechal ve východních Čechách bývalý prezident Václav Havel. Navštívili jsme Hrádeček, Trutnovský pivovar i rockový festival. A na dnešek je připravené poslední zastavení, a to v České Skalici. Už za chvíli si můžete poslechnout, jak se ve vile Čerich natáčel film Odcházení. Tak dobrý poslech vám všem.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Máme tu pro vás poslední díl seriálu Českého rozhlasu Pardubice o stopách Václava Havla v našem kraji. V létě roku 2010 natáčel Václav Havel ve vile Čerich v České Skalici film Odcházení. Předlohou byla jeho vlastní divadelní hra, kterou si také sám režíroval. Byla to jeho filmařská premiéra a my vám ji teď připomeneme z archivních nahrávek z natáčení i z tehdejších rozhlasových rozhovorů. Seriál připravil David Macháček.
1: Pozor, připravíme se, video pustíme, jako kamera, akce Jirka.
2: Já si myslím, že ta moje je němá, tak já mluvím, jo?
3: Ano.
2: Jo, aha. Že půjdete s námi, pane, abyste nám podali vysvětlit.
4: Doktore.
5: Atmosféra tady je fajn na tom natáčení a daří se to.
6: Protože je stále těžší, aby vrcholný politik věděl všechno a na všechno měl názor. Roste tudíž nutně, a to každým dnem, i význam a vliv poradců, jakož i míra, v nich jsou na nich politici závislí.
5: Občas se tomu směju, protože tam najednou v těch situacích a u těch herců se objevují určité prvky nebo situace nebo možnosti nebo akcenty, které jsem ani netušil, že v tom mohou být a které zajímavým způsobem to oživují.
7: Striktně trvá na textu, tam nejde ani slovo změnit a je to správně, protože to není realistický text. To je zvláštní přesná podoba jeho myšlenek a stylizací, takže to by bylo škoda kazit.
8: Josefu Abrahamovi přidělil Václav Havel hlavní roli. Postavu dlouholetého politika Viléma Riegera, který právě opustil svou vysokou funkci a musí se vystěhovat z vládní vily, kterou přebírá jeho politický rival.
5: S ním jsem samozřejmě hovořil víc než s jinými, protože má hlavní roli, hlavní part, má hodně textu a nějak ta postava musí být vybudovaná, mít jakýsi vývoj, střed, začátek, konec. A on je opravdu hloubavý herec, přemýšlivý, velmi takový sebekritický, takže s ním jsem měl hodně hovoru, ale nikdy nebyli nějak konfliktní, že by si třeba on něco vyžadoval, na čem stojí. Vždycky jsme se zhodli na tom řešení, které vyhovovalo oběma.
7: Je to pro mě třeba osobně velice příjemné, že se zeptám na přímou verzi třeba repliky pana prezidenta, protože on opravdu ví nejenom, jak si co napsal, ale i jakou to má emoci, jaký to má akcent, jak je to důležitý. A jsou to velmi odvážné intonace, expresivní často, ale musí zase být autentický a tak se tam zdá se dostává i humor. A to já jsem velice potěšený, protože on to má i v tom úvodu té hry napsaný, že by se lidi měli usmívat, ale i být dojati.
9: Chvíli se všichni začnete smát. Způsobem, který vám teď Josef předvede.
5: Kdybych měl úkol to nějak charakterizovat žánrově, tak bych řekl, že to je takový malý Titanic. Je to o potápějící se lodi. Potápí se ten politik a celý jeho dvůr.
10: Film Odcházení musí zvítězit nad všemi filmy.
8: Slavnostní premiéra filmu Odcházení proběhla v pražském kině Lucerna 22. března 2011 a Václav Havel se jí osobně zúčastnil. David Macháček, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Pardubice.

0: Venku je nádherné babí léto, ale my už teď budeme myslet na zimní období. Veřejné kluziště v Pardubicích zůstane a nezmění se ani jeho poloha. Také následující sezónu plánuje magistrát provozovat venkovní bruslení v areálu dostihového závodiště. A to i přesto, že se například na sociálních sítích dlouhodobě ozývají hlasy volající po zřízení ledové plochy v centru nebo aspoň na lépe dostupném místě. Podrobnosti teď připojí redaktorka Šárka Rusnáková. Hezké dopoledne přeji.
1: Hezké dopoledne. Je to tak, takzvaný zimní sportovní park skutečně na pardubickém závodišti zůstane, a to minimálně do roku 2030, což schválilo zastupitelstvo. Na sezónu 2026 až 2027 plánuje pak město uvolnit na provoz kluziště 3,3 milionu korun a každých a dalších bezmála 900 tisíc dá na pořízení rolby. Cena je nižší, protože jde o použitý stroj po kompletní servisní opravě. Díky němu bude údržba ledu snazší, což omezí případné výpadky způsobené nepřízní počasí.
0: Neuvažovalo se tedy o změně místa, přece jen závodiště je v okrajové části Pardubic.
1: Lidé na sociálních sítích skutečně často nabízejí srovnání s jinými městy, například s Brnem, kde mají veřejné kluziště přímo v centru v parku na Moravském náměstí, nebo s Ostravou, která nabízí bruslení na náměstí doktora Edvarda Beneše nedaleko Nové radnice. Podle některých příspěvků by mělo veřejné kluziště fungovat například v Tyršových Sadech, zkrátka ve středu města, aby bylo lépe dostupné pro všechny městské části. Pardubice si přitom takový experiment už vyzkoušeli. V prosinci roku 2017 fungovalo kluziště přímo na Pernštýnském náměstí. Ledová plocha však byla tehdy velmi malá. Od prosince 2018 se proto začalo bruslit na závodišti. No a k tvé otázce, podle magistrátu jde o ideální lokalitu v areálu městské společnosti, kde je dostatek prostoru pro samotné kluziště i doprovodné služby a kde se dá snadno zaparkovat. Takže ne.
0: Autem se na dostihové závodiště skutečně dá dostat v pohodě, co ale jiné druhy dopravy?
1: To už je komplikovanější, jak asi ten, kdo tam byl, ví. Zastávka MHD je poměrně daleko a zřídit speciální linku až přímo ke kluzišti se nevyplatí. Cesta na kole v zimě není vždy bezpečná ani pohodlná a jít pěšky například ze sídliště Dukla, které sice leží vzdušnou čarou jen několik desítek metrů daleko, se časově dost protáhne. Chodci totiž nemohou přecházet frekventovanou a nebezpečnou silnici první třídy a musí volit trasu přes vzdálenější nadjezd. Vedení města dlouhodobě mluví o záměru vybudovat lávku nebo podchod, který by vedl z Dukelského lesa až k železniční zastávce závodiště. To ale stále není možné, protože ředitelství silnic a dálnic plánuje tento hlavní tah mezi Pardubicemi a Chrudimí rozšířit na 4 pruhy. Město tak musí s lávkou počkat, přičemž termín samotné stavby silnice je stále nejasný.
0: Tak situaci nám v každém případě zmapovala Šárka Rusnáková. Děkujeme za to a pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co je ten váš páteční den zatím takový klidný, pohodový jako písnička Roda Stewarta, která právě dozněla? A nebo naopak uspěchaný, nevíte co dřív, protože už se chystáte na víkend, přijede vám návštěva honem do obchodu a tak dále, jak to při pátku bývá. A budete určitě i koštovat něco dobrého. Co všechno může znamenat slovo koštovat? To nám právě teď v 9 hodin a 31 minut na vlnách Českého rozhlasu Pardubice řekne jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Staročeské, dnes už zastaralé slovo koštovat znamenalo ochutnávat nebo zažívat, poznávat něco z vlastní zkušenosti a taky přeskušovat, zkouškou prověřovat kvalitu, ale ještě i stát peníze, mít cenu, peněžitou hodnotu. Převzali jsme ho totiž z němčiny, kde se předtím, co by jediné slovo kosten, ocitlo vlastně hned dvakrát. Jednou z klasického latinského gustare se základním významem chutnat, ochutnávat, jíst a v přeneseném významu okusit, požívat, pochutnávat si na něčem. A po druhé přišlo přes francouzštinu z pozdně latinského výrazu constare, užívaného v tom významu finanční hodnoty.
0: Tak teď už víme, co všechno znamená slovo koštovat a v pondělí si probereme slovo, které všichni taky dobře známe. To slovo zní oukrop.

0: Tento týden bylo dobré dopoledne ve znamení zdravého životního stylu. Také jsme vás obdarovávali knížkami na tohle téma a dnes tady mám poslední, zase trošku jinou, revoluční devítidenní kůru k léčbě jater. Je opět nakladatelství Kazda a podtitul zní, jak si trvale zlepšit krevní tlak, jaterní testy a hladinu cholesterolu v krvi. Je tam mnoho receptů, které jsou docela jednoduché, samozřejmě obsahují hodně zeleniny, plus kombinované se cvičením. Špinátová polévka, koukám, nebo kuřecí šunka s avokádovou omáčkou, barevný salát s falafelem. Jestli nevíte, co je falafel, ráda řeknu, ale to bude až v soutěži, věřte, nevěřte. A ta začne zhruba tak za necelou hodinu. Teď si dáme jáhly. Ty mají pověst starobylého jídla. Jarka Vykoupilová ve svých Babských radách nás ale přesvědčí, že se výborně hodí i do moderní kuchyně.
1: Babské rady.
2: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A jaké další téma nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Pardubice? Průvodce člověka v krizi, který mu pomáhá řešit konkrétní praktické problémy. I tak se dá popsat práce sociálního pracovníka. A o této profesi bude další díl našeho dopoledního seriálu. Za chvíli.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
4: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: Jsem moc ráda, že jsme vám mohli i tuto píseň v udání Richarda Millera nabídnout. Jmenuje se Rozeznávám. Psycholog nebo krizový intervent má na starosti psychologickou pomoc. V případě krize se dá říct i první psychickou pomoc. V pardubickém SKP centru, kterému se věnujeme v našem dopoledním seriálu, je ale potřeba i další profese. Sociální pracovník. Právě jeho hlas například uslyšíte jako první, když zavoláte na tamní krizovou linku. Šárka Rusnáková proto tentokrát oslovila sociální pracovnici Andreu Navrátilovou a zeptala se jí, co její práce obnáší.
1: Sociální pracovník je v podstatě taková jako administrativní osoba, ale pomáháme s tou administrativou vyhledáváním třeba pro psychology nějakých navazujících služeb na tu krizovou intervenci. To znamená i dlouhodobá terapeutická činnost třeba nebo kontakty na úřad práce, na různá zařízení, která prostě mohou pomoct tomu klientovi v té jeho aktuální situaci.
2: A co konkrétně tady v krizovém centru při SKP centru, čím tady vlastně naplňujete to poslání toho sociálního pracovníka?
1: Myslím si, že nejdůležitější činnost je v podstatě, když přijde klient nebo zavolá, řekne nám, co mu je, co ho trápí a aby jsme prostě zhodnotili tu jeho situaci a i ho zařadili prostě jako tomu správnému terapeutovi, který je nejvhodnější. To si myslím, jako že je hodně důležité vytipovat toho správného pracovníka, který je schopen prostě nejlépe tomu klientovi pomoct.
2: Takže vy jste vlastně tím hlasem, který uslyší člověk, který sem zavolá. To znamená, že ve vás musí být i nějaká obrovská dávka empatie, aby se vám otevřel.
1: Ano, to si myslím, že jste řekla úplně přesně, že tu empatii určitě ten sociální pracovník, který takhle pracuje v krizovém centru, potřebuje. Ano, to je nejdůležitější.
2: Pojďme si třeba říct, aby se ti lidé nebáli vám ozvat, tak jako kdo se mu může zavolat, s čím se mu může zavolat, co vy mu poradíte nebo kam ho odkážete?
1: V podstatě se může zavolat každý, kdo se ocitl v nějaké tíživé situaci. Nejen v tíživé situaci, ale řeší si i v podstatě svoje těžké myšlenky, špatný psychický stav a může být v situaci, kde druhý nevidí, že prostě řeší něco těžkého, ale ten člověk si řeší něco těžkého sám v sobě. Takže v podstatě kdokoliv, kdo potřebuje nějakou pomoc psychologickou.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
5: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Orlickou Ústeckou nemocnici v sobotu omezí plánovaná odstávka elektřiny. Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Vývoz na íránské ropy z Hormuzského průlivu se podle agentury AFP vrátil na úroveň před válkou. A dnešek bude převážně oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Provoz Orlicko-Ústecké nemocnice v Ústí nad Orlicí v sobotu omezí plánovaná odstávka elektřiny. Od 7 do 19 hodin budou nemocnici zásobovat záložní generátory. Jejich kapacita ale nebude stačit na plný provoz všech pracovišť. Mimo provoz bude radiodiagnostika včetně CT, magnetické rezonance a angiografie. V omezeném režimu bude fungovat urgentní příjem.
6: Uzavřené zůstane také iktové centrum pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Porodnice ale bude dál přijímat rodičky. Nemocnice proto doporučuje pacientům s úrazy, kteří potřebují vyšetření pomocí zobrazovacích metod, aby využili jiné nemocnice v regionu. Odstávka je nutná kvůli definitivní opravě vysokonapěťového kabelu a rozvaděče po červencové havárii. Z Ústí nad Orlicí Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Skuteč získala povolení na přestavbu plovárny. Koupaliště je už několik let mimo provoz kvůli poškozenému podloží a úniku vody. Náklady na rekonstrukci radnice odhaduje asi na 70 milionů korun. Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárova okruhu v Hradci Králové. Omezení na silnici první třídy číslo 31 tak definitivně skončí.
7: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
5: Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění by už neměli mít na starosti soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
8: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
5: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat.
0: Počasí.
5: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Pozor na dopravní nehodu, která je nově v Hlinsku v Tausigově ulici, nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A my rozjíždíme další hodinu našeho dobrého dopoledne. Schválně tipněte si, kolik kostek cukru najdete ve čtvrt litru jablečného moštu. Za chvíli vám to povím. A taky půjdeme na výlet, abychom eventuálně ty kostky cukru vyběhali nebo vychodili. Pozveme vás do městečka Proseč na Chrudimsku, přesněji řečeno do blízkého okolí. Provedeme vás novou planetární stezkou. Tak vám všem přejeme dobrý poslech.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
9: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

a začemkních. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Jablečné džusy, to je téma, které teď otevřeme na minutu. V D-testu ještě v zářijovém vydání hodnotili jablečné džusy a zjistili, že jsou poměrně sladké, takže vy, kdo se chystáte vyloženě držet dietu, tak opatrně na to množství, protože hodnoty cukru jsou srovnatelné s kolovými limonádami. Pro lepší představu, v jedné 250 ml sklenici džusu, to znamená ve čtvrt litru, se skrývá přibližně 5 kostek cukru. Je to tedy cukr přírodní, ale je to cukr. Na její výrobu je přitom potřeba zhruba 0,5 kg jablek, u některých odrůd i více, na tu sklenici. Právě tento poměr dobře ukazuje, proč se můžeme džusem snadno přesladit. Sníst 0,5 kg jablek chvíli trvá a vláknina v nich obsažená nás postupně zasytí. Když to sklenici džusu vypijeme během pár okamžiků, někdy téměř bez povšimnutí, ale do těla rychle dostaneme právě ten cukr z několika jablek, ovšem bez pocitu sytosti. Při senzorickém hodnocení si pracovníci D-testu všimli ještě jedné záludnosti. Džus dokáže obsah cukru maskovat na kyslou chutí. Abychom si rozuměli, v žádném případě nechceme od pití jablečného džusu nikoho odrazovat. Jen je potřeba mít na paměti, že 100% ovocná šťáva nemá tvořit základ pitného režimu. Lepší je dopřát si menší porci, případně džus naředit vodou. Tolik tedy další taková výživová rada. Dáme si písničku a potom už na procházku.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Ale vám přejeme pohodový páteční den. Možná pro někoho už je to taková malá sobota a už jste někde v klidu, plánujete si víkend a ještě přesně nevíte, kam vyrazíte, tak pro vás máme tip. Prožíváme krásné dny babího léta. A máte-li rádi nejen přírodu, ale i poznávání, tak se můžete vydat na pomezí Žďárských vrchů a Železných hor a zamířit do městečka Proseč, přesněji řečeno do blízkého okolí. Tím vás provede planetární stezka. Náročná trasa vede malebnou krajinou mezi poli a loukami. Určitě vás ale obohatí o spoustu informací. Projdete se totiž celou sluneční soustavou. A nejen tak nahodile, dokonce v přesném měřítku. Více už vám ale planetární stezku přiblíží reportérka Tereza Brázdová, která v Proseči natáčela.
1: Na planetární stezku jsem vyrazila s Ondřejem Klofátem, který má tady na městském úřadě v Proseči na starosti kulturu a cestovní ruch. My jsme se vydali z náměstí směrem k velkému modelu slunce, kterým ta stezka začíná.
2: Přesně tak, stezka začíná modelem slunce, který je v podstatě v bezprostřední blízkosti Proseckého náměstí. A dál nám stezka pokračuje od centra Proseče na louky v okolí Proseče. Celá stezka má necelých 8 kilometrů a projdeme na ní v měřítku 1:1 miliardě v podstatě celou sluneční soustavou až po úplný okraj.
1: Už jsme teď došli k té druhé planetě v pořadí směrem od slunce a to je Merkur. No tak ten, abychom teď hledali tady ten modýlek pod drobnohledem.
2: Je to přesně tak. Ty následující planety po slunci jsou opravdu maličké. Díky tomu měřítku Merkur je v podstatě jenom špendlíková hlavička. Další planety jsou na tom podobně. Rozdíl budeme moct vidět až u planet Saturn, Jupiter, Neptun, Uran, které jsou už pak výrazně větší a zajímavější.
1: Teď už jsme u Země, která je také na tom modelu velmi malá. Vlastně na každém tom zastavení stezky jsou informace k tomu vesmírnému tělesu, jeho parametry, fotografie a další astronomické zajímavosti.
2: Každý zastavení má informační tabuli, kde opět najdeme mapu stezky s naší aktuální polohou. Zjistíme tam, jak velikosti planety jako takové. Pokud máme k dispozici nějaké fotografie, tak jsme se snažili je také umístit.
1: Ta cesta je skutečně půvabná. My procházíme mezi loukami po polní cestě a teď už se vlastně dostáváme takovou úvozovou cestou mezi starými plaňkovými ploty až k planetě, která je asi nejkrásnější.
2: Já si myslím, že určitě většina lidí bude považovat za nejkrásnější planetu Saturn právě kvůli jejím prstencům, které i na našem modelu pan Marek Rejent krásně zakomponoval, takže myslím, že tato planeta je opravdu i fotogenická a krásná.
1: Takže nejkrásnější, to jsem měla říct samozřejmě o Zemi. Ale pane Klofáte, chci se zeptat na to, proč tady planetární stezka v Proseči vznikla?
2: Tak planetární stezka původně vznikla na popud žáků a učitelů místní základní školy v Proseči v roce 2006. V roce 2017 jsme ji převzali jako město, provedla se nějaká rekonstrukce.
1: A to vám musím do toho vstoupit, protože já jsem na tom seznamu těch planet našla Pluto.
2: Pluto jsme tam z určitých nostalgických důvodů ponechali, protože v době, kdy planetární stezka vznikla, tak Pluto ještě stále bylo na seznamu planet. Nám se nechtělo po té rekonstrukci ho úplně vyškrtnout. To znamená, že na informační tabuli Pluto figuruje jako trpasličí planeta. Jsou tam informace o tom, jak vlastně vyškrtnutí Pluta se seznamu planet proběhlo. A navíc jsme přiřadili i druhou nejvýznamnější trpasličí planetu, což je Ceres, kterou můžeme najít v první části planetární stezky.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost,

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je to holubinka. Ale já teďka musím malinkatý kousek ochutnat, protože si nejsem úplně stoprocentně jistá. Tak kousek ochutnáme a skutečně pokud nebude palčivá nebo nebude hořká, tak ti můžu dát do košíku.
1: Dobře, chvilka napětí, kousíček ukousla Tereza z klobouku a... Není dobrá.
0: Ne. Je palčivá, aha, ne úplně moc, lehce, takže určitě ti do košíku radši dávat nebudu. Může to být třeba holubinka jahodová, která lehce připaluje, ale v případě, že pálí, je lepší nechat v lese. Aha.
1: Když už jsme u těch holubinek, jsou dva znaky, které je určují. První je, že nemá žádnou pochvu, nemá žádný prstenec kolem sebe. A teď nevím ten druhý znak.
0: Tak, přesně jak říkáš, nemá žádnou pochvu, ani žádný prsten. A druhý znak je, že když já do ní takhle rýpnu, aha, tak krásně vyrýpnu kousek, nikde se mi netrhají při okraji žádná vlákna.
1: Ale voní to tady houbama krásně, to když vstoupíš do lesa, tak už i možná podle té vůně se dá určit, že nastal jejich čas? Vnímáš to takhle i tím čichem?
0: Určitě je to tak, že skutečně ten les, když pak zavlhne, tak začne krásně vonět a člověk se říká, no už aby ty houby vykoukly.
1: Je to prostě takový koníček náš, český, vyhlášený, a proto taky se pořádá mnoho výstav houbových po celých východních Čechách, některé už jsou za námi. Kam od této doby můžeme pozvat naše posluchače?
0: Tak hned prvního, vlastně od prvního do čtvrtého, mohou posluchači navštívit výstavu na zámku v Letohradě, případně potom máme 2. až 3. 10. výstavu ve Slatiňanech. No a ta se koná tradičně v Hradci Králové a ta je potom až ten další víkend od 8. do 10. října.
1: Máte k tomu nějaký doprovodný program v Hradci Králové? Bude to v Muzeu východních Čech?
0: Přesně tak, bude to na Eliščině nábřeží v Kotěrově budově a letošní novinka je tam pro veřejnost komentovaná prohlídka s autory výstavy, kde právě budou představeny ty nejzajímavější třeba exempláře a tak.
1: Tak to byla pozvánka do Hradce Králové na příští víkend, ale teď můžete navštívit Slatiňany nebo Letohrad. A za chvíli budu ráda, když navštívíte naše studio, aspoň vy virtuálně přes telefon, protože vám nabídneme soutěž Věřte, nevěřte.

0: Studuju tady knihu revoluční devítidenní kůra k léčbě jater. Mnozí z nás to potřebují jistě, někteří z nás občas se více napijí nebo to přeženou s jídlem a játra dostávají zabrat. Tak jestli s tím chcete něco dělat, můžete vyzkoušet některé recepty z této knihy. Je jich tady opravdu hodně, některé velice jednoduché. Je tam hodně zeleniny, teda ale i vajíčka a další. No a už jsem tady zmiňovala některé recepty a slíbila jsem, že si řekneme, co to znamená falafel. Tak to je populární tradiční pokrm z Blízkého východu v podobě takových malých smažených nebo pečených kuliček či placiček. Tak to jenom, aby bylo jasno. Falafel. Ale já pro vás mám jiné slovo v dnešní soutěži.
1: Věřte, nevěřte.
0: A to slovo zní šakšuka. Co to je šakšuka? A já tvrdím, že je to léčivá bylina, která se používá v lidovém léčitelství právě k léčbě jater. Najdeme ji hlavně na Balkáně, tady u nás bohužel ne, kvete žlutě právě v tomto období a pomáhá zmírnit takové ty účinky nezdravého jídla, nezdravého pití a popíjení alkoholu a podobně. Tak co myslíte, mám pravdu? Bylinkářka Radka Svatošová přijde, ale až za pár minut, takže napovídat nebude. Musíme si vystačit s tím, co nám říká náš mozek, nebo eventuálně něco tam by bylo, co se týká šakšuky. Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka, a já vám věřím.
0: Dobře, takže šakšuka, klidně bylinka, která pomůže našim játrům. Máte, Blanko?
2: To může být.
0: Ano.
2: No, že to může být nějaký lidový název, klidně i.
0: Klidně i může, proč by ne. A vy máte nějakou oblíbenou bylinku, nebo teď zpracováváte ty plody podzimu?
2: No to spíš ty plody podzimu. Teďka jabka.
0: Jabka, no, tak jsme si říkali o tom džusu před chvílí, nebo moštu, co v tom je cukru. Tak jsem si říkala, no pane, nebo jsme měli teďka burčák a tu vinou šťávu, to taky bylo, jsme to pili po litrech, ale toho cukru tam je opravdu hodně. Dobře, Blanko, tak děkuju za důvěru, nashledanou, hezký den.
2: Nashledanou.
0: A zkoušíme dalšího volajícího. Kdo je na lince, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka. Já s vámi věřit, nebo vám věřit nebudu dneska.
0: Mm-hmm.
3: A myslím si, mám v hlavě něco, že tenkrát, když si tak říkali, na pomezí Afriky severní, jakoby snídaní svěsi nějaký, jakoby rajčatovo něco.
0: Že by to,
3: je to
0: mohla
3: jídlo,
0: být.
3: Že to není blinka, ale je to jídlo, je to označení pro jídlo.
0: Říká Jirka.
3: Nějakou směsku zeleninovou.
0: Toho času v autě.
3: Z arabštiny.
0: Ano. No teda vám se to tam v té hlavě, tam se to rojí přímo. To je paráda.
3: Ale tak nejsem si jistý, jestli jsem si tu výslovnost nesplet.
0: Je to možné.
3: Ale nevěřím.
0: Může být, nemusí, o toho je naše soutěž, Jirko. Ať se vám dobře jede. Díky. Naschledanou.
3: Díky, pěkný den.
0: A ještě tady máme třetího volajícího při pátku. Taky pěkný den.
4: Krásný, dobrý den. U telefonu Andrea.
0: Ano, jsem napnutá, Andreo, tak šakšuka.
4: Já bych souhlasila s tím pánem předtím, protože my jsme letěli do Afriky, myslím, že přes Dubaj a šakšuka je zeleninový pokrm nějaký.
0: Hmm.
4: Že se to nějak jmenovalo, ale neříkalo se tomu šakšuka, ale bylo to šakšuka nebo tak nějak.
0: No, tak pěkně jste nám to zamotala, že na Balkán nepůjdeme trhat kytičku, krásně žlutě kvetoucí.
4: To si myslím, že ne.
0: Šakšuka.
4: Já si myslím, že jsem to slyšela, že to byl nějaký zeleninový pokrm.
0: Dobře, Andreo, tak i vám děkuju za tip v každém případě a hezký víkend přeju.
4: Vám taky, mějte se krásně.
0: Naschledanou. Neuč slunce hřát, tak to je píseň notoricky známá, můžeme si zanotovat společně s Helenou Vondráčkovou a budu se těšit ještě na vaše tipy. Šakšuka. Já zůstávám u té bylinky. Z Balkánu k léčbě jater se používá. Nezjišťujte nikde, zkuste si tipnout. Je to pravda nebo ne? Šakšuka.

Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

šakšuka. Co by to tak mohlo být? Přemýšlíte, píšete na náš e-mail i při pátku hojnost mailů studio.pardubice@rozhlas.cz. Teď ukončujeme už, protože si řekneme, co to je šakšuka. Pobavila nás paní Zdena z Lanškrouna, píše: nebudu věřit, i když je to hezké slovo a nevím určitě, o co jde, co je kazišuk, vím určitě, ale to je o něčem jiném. Tak děkujeme za tu slovní hříčku, paní Zdeno. Šakšuka. Já už vás napínat nebudu, ale je to dnes takové půl na půl. Někteří vůbec netuší a přiklánějí se k té bylince vzhledem k tomu, že přijde bylinkářka za chvíli do studia, tak by to bylo logické. Nicméně vy, kteří cestujete a cestujete do Egypta a do dalších severoafrických zemí nebo taky třeba do Libanonu, tak víte, že šakšuka je původní arabský význam slova směs, pro směs česky, a je to severoafrický zeleninový pokrm, jak říkal tuším první pan Jiří, který se dovolal, a dává se hodně ke snídaní s opečenými tousty. Mně to teda trošku připomíná české lečo. Tradiční recept postupuje tak, že se na pánvi připraví zeleninová směs, hlavní složkou jsou rajčata, cibule a paprika, a do skoro hotové hmoty se pak udělají takové důlky, kam se vyklepnou vajíčka, která se v pokrmu uvaří na měko, ale existuje i řada dalších variant, liší se to hodně. Tak teď už jsme zase moudřejší a víme, co znamená šakšuka. No vůbec by to nemuselo být špatné, s typickým kořením pro tu severní Afriku samozřejmě. Tak, losujeme. A dnes vyhrává posluchačka Andrea, která získává knížku, která se jmenuje Revoluční devítidenní kůra k léčbě jater. Andreo, snad se bude hodit, prosím, zavolejte, vy jste tuším telefonovala, vy jste ta cestovatelka, takže se domluvíme na převzetí výhry. Teď pár písniček, zprávy s Otou Gutwirtem, a pak už bylinkářka Radka Svatošová, budeme zpracovávat plody podzimu, takové ty, co najdeme běžně v české přírodě.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. You got it!

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice vypsali soutěž na stavbu cyklostezky podél obchvatu Trnová Fáblovka Dubina. Do Česka se dnes sjedou až tisícovky speciálně upravených aut. Hokejisté Pardubic nastoupí podruhé za sebou na svém ledě a dnešek bude převážně oblačný, teploty 23 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Město Pardubice vyhlásilo tender na výstavbu nové cyklistické stezky podél severovýchodního obchvatu. Předpokládaná cena je přes 60 milionů. 3,5 kilometru dlouhá a 4 metry široká cyklostezka přinese bezpečnější cestování z Trnové na Dubinu a taky propojení s dosavadními cyklostezkami. Součástí projektu je i několik lávek a taky osvětlení. Stavba bude rozdělená na 3 etapy. Hotovo má být v roce 2028.
3: Podle původních plánů se měla cyklostezka stavět souběžně se severovýchodním obchvatem. Z tendru ale nakonec vypadla kvůli chybějící dohodě se silničáři a vznikl tak obchvat bez cyklostezky. Město připouští, že šlo o chybu a že zvolený postup stavět cyklostezku odděleně nebyl správný. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: V Chrudimi připravují rekonstrukci smuteční síně. Budova z 80. let minulého století už současným podmínkám nevyhovuje. Město ještě musí vybrat dodavatele, který úpravy provede.
4: Celou přestavbu budou zajišťovat technické služby, které si na ní vezmou úvěr 20 milionů korun. Změní se interiéry i okolí síně, včetně příjezdových cest. Z Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Sport. Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů 7. kola základní části. Pardubice po druhé za sebou budou hrát na svém ledě, kde nastoupí v 18 hodin proti Plzni. Tedy proti týmu, proti kterému se Východočechům dlouhodobě nedaří. Ví to i pardubický hokejový brankář Roman Vil.
5: V loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
1: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal Němec Franz Reidl. Ve volbě na kongresu na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu. O novém šéfovi světového hokeje rozhodlo druhé kolo hlasování.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor si dejte na silnici 1/35, nedaleko tunelu Hřebeč je tu hlášené porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna s Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 11. No a nás čeká bylinková radioporadna. Šípky, jeřabiny, trnky, to všechno jsou plody podzimu, které můžeme zpracovávat a využívat právě v této době. Produkty z těchto zdravých pochutin pak využijeme, když čerstvé vitamíny v přírodě chybí. S bylinkářkou Radkou Svatošovou probereme jednoduché podzimní recepty, zvládneme je všichni. Tak příjemný poslech vám všem.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Další slunce nám do studia přinesla Radka Svatošová, bylinkářka, kterou z našeho vysílání jistě velmi dobře znáte. Hezký den, Radko, vítej.
2: Krásný den, Jitko, krásný den, milí posluchači.
1: Ty podobně jako František Hlubocký nikdy nepřijdeš sama, ale vždy přineseš nějaké překvapení. Tak dneska tady máme takovou krásnou kytku, už podzimní, která zahrnuje právě ty plody, o kterých dnes budeme mluvit, co tam všechno máme.
2: No, nazbírala jsem to na včerejší bylinkové vycházce a něco málo na naší zahrádce, takže tam máme takovou všeho chuť těch volně rostoucích a i něco pěstovaného, takže teďka, jak tam, Jitko, přebíráš tu hromádku, tak je tam jeřabina, je tam aronie, je tam rakitník, je tam hloch a taky méně známá, schválně, jestli poznáš teďka to, co držíš v ruce.
1: A to jsou takové jako rybíz, to vypadá, a nevím, co to
2: no,
1: je.
2: No, je to takový oválný rybíz, ale s rybízem to nemá moc společného, je to kalina obecná. A to mám vždycky radost, když na nich v přírodě narazím, protože to je zajímavá léčivka.
1: Taky se to jí takhle, když bych si zobla, nebo?
2: No, u nás ta tradice moc rozšířená není, ale ty slovanské národy na východ od nás, Ukrajina, Rusko a tak dál, ty tu kalinu mají ve velké oblibě a úctě, používají a dělají z ní různé syrupy, marmelády a podobně.
1: A jakou to má chuť? Trpkou spíš?
2: Není to úplně příjemná chuť, oni ji právě nechávají přemrznout na balkóně třeba, nebo prostě někde těma prvními mrazíky. A ta chuť stejně není nic extra, ale je to rostlina, která je pro ně, nebo keř, on je to keř, který je pro ně až posvátný, sází se vedle bezového keře, chrání stavení a je to taková ochranná rostlina pro ženy a pro děti, hlavně pro ženy. Ono mají ve spoustě písničkách, básních, říká se krásná jako kalina a navíc jako si přejou, ať mají červený tváře jako kalina. Aha. A když ještě takhle ten jeden plot rozmáčknu, doufám, že tady...
1: Pozor,
2: moc...
1: ať to nemáš na knížce. To by...
2: Dobře, ale kdyby ho rozmáčkla, tak tam je vevnitř jad semínko a to má tvar téměř dokonalého srdíčka. Takže já moc ráda ta srdíčka lepím ještě na ruce v rámci metody Sujok, o které jsme si tady taky kdysi povídali. A oni mohou pomoci harmonizovat i naše srdíčko. No a jinak zajímavé využití těch plodů kaliny je taky na myomy. Tam je takový docela složitý protokol dávkování, kdy se ty plody teda míchají s medem a tak jsem to zpracovala do článečku, který je na našem webu, takže se tam případně dá najít.
1: Výborně, takže asi sami si s tím neporadíme, ale po poradě s nějakým odborníkem už bychom kalinu mohli využít, pokud máme nějaké takové problémy, říkáš myomy.
2: Taky, ano. A ještě bych ale dodala, že ona se dá najít v naší přírodě, když si posluchačky a posluchači nakoukají někde, podívají se, jak vypadá, tak teďka fakt její plody září do dálky. Tahle je třeba z Bohdanečska, ale nachází mi všude možně v okolí Pardubic, ale i v Železných horách, na Vysočině, na Moravě, prostě všude, kde se pohybuje, tak sem tam vždycky na nějaký keř kaliny narazíme a dokonce se vrací do našich zahrádek a to je moc dobře.
1: No tak vida, kalinu méně znám. Mé plody kaliny jsme tady probrali hned na začátku. A teď tady máme pro vás, milí posluchači, takový úkol. Jestli tedy máte možnost se teď podívat na náš internet pardubice.rozhlas.cz. Tam je fotografie našeho studia a já tady na kameru ukazuju plody, které jsem v životě neviděla. Takže já to nebudu nějak komentovat, jenom to takhle ukážu. A kdyby náhodou někdo z vás poznal, tak to budu považovat za zázrak. A my si teď pustíme písničku a dáme vám ten úkol a nebude to zadarmo, protože my tady máme tvou knížku jako odměnu.
2: Ano, je to knížka Bylinky od kořenů k plodům a je to takový celoroční receptář, kde se píše právě o těch plodech podzimu a je tam spousta receptů, no a taky tam jsou návody na takové ty běžné způsoby zpracování, o kterých si tady často povídáme, jako jsou tinktury, nálevy, syrupy, mastě, oleje a podobně. Takže tam vlastně bude všechno to, čeho se tady dotkneme. Ale pozor, tenhle plod tam není. Ten je opravdu
1: dáš nějakou nápovědu aspoň pro lidi, kteří nemají možnost na ten počítač, no, nějakou malou nápovědu.
2: Je to plod takové léčivé, popínavé liány.
1: A ještě jak vypadá, vůbec se neodvažuju.
2: Ten plod, no, opravdu nepopsatelný takový, no, ale je dokonce jedlý.
1: Ano, má takovou stopku a vypadá jako trojlístek, ale samozřejmě velký. No. Takové malé dýničky rozříznuté, tři jsou na té
2: šedavé,
1: stopce.
2: Šedavé.
1: Tak teď už víc neřekneme a schválně, jestli někdo z vás pozná.

0: lékařkou Radkou Svatošovou jsme možná mnohé z vás přinutili podívat se do našeho studia, jak to tady vypadá. Máme tady bylinky různé, nebo spíše plody, máme tady knížku, máme tady hlavně Radku a máme tady, teď jsem to nazvala, takové tři ořechy pro Popelku, protože to, co tady držím v ruce na té stopce, tak připomíná tři obří lískové ořechy. Jsou v podstatě, tam mají takovou zdířku nebo prasklinu a v té prasklině jsou semínka. Jinak to má takovou šedavou barvu, jak je to velké. Ten jeden plot má takových 8 cm, bych tak tipla. A už tady máme první vaše odezvy. A úplně první, kdo napsal, o co se jedná, je pan Miloslav a píše, že se tomu říká čokoládové víno. Mám pravdu, Radko? Nebo má pravdu Miloslav?
1: Je to pravda. Je to pravda, byť já ten název moc neznám a nepoužívám, ale říká se tomu tak, takže vlastně můžeme krásně navázat na naše předchozí povídání před měsícem, když jsme si povídali o vinaře. Vy, jestli se dobře pamatuju, takže tady máme vlastně další rostlinu, které se tak říká, byť teda s vínem nemá nic společného, ale vlastně má, je to taky popínavá liána a jmenuje se, a tady už bude teda to, ten výsledek té naší hádanky, je to Akébie pětičetná. Je to liána, která pochází z Asie, používá se hlavně v čínském lidovém léčitelství, v Japonsku, v Koreji. A tam si ji velmi cení. Používají se její mladé lodyhy a výhonky a dělají se z nich tinktury, čaje a podobně. Používá se hlavně na nachlazení a na mačové cysty. No a potom vlastně ona opravdu kvete takovými voňavými, neúplně nápadnými, ale příjemnými květy.
0: Uh-huh. A ty voní po té čokoládě, vanilce?
1: No ano, ta vůně je příjemná. No a když máme více rostlin, aby se mohly sprášit dohromady, tak nám potom udělá i takovéhle plody. A ty plody nejsou už tak nápadné, protože jsou šedavé, ale poměrně velké. Dají se jíst a skutečně jsou taky léčivé, vlastně podobně jak ta rostlina. Takže právě v tom lidovém léčitelství východu je používají na nachlazení, ale taky na snížení zánětu, bolesti a taky na močové cesty, kdy zlepšují močení a taky pomáhají proti kamenům. Takže ty účinky jsou velmi zajímavé a pokud někdo potřebuje třeba popnout nějakou zeď nebo plot nebo pergolu, tak vřele doporučuju to, aké by si tam dát, protože je to naprosto nenáročná liána.
0: Aha, takže to by jde velice dobře. Aké by je pětičetná, jsme zase ano, o něco ano. Moudřejší. No tak jo, tak můžu položit, já doufám, že už jste se všichni podívali, jak vypadají ty plody a za chvíli si budeme povídat o dalších rostlinách, které už jsou známější a možná, že naši posluchači budou i znát další recepty, které nám také mohou nabídnout, pochopitelně. Pane Miloslave, kniha, kterou tady taky ještě můžu ukázat, jmenuje se Bylinky od kořenů k plodům, praktické bylinkaření od jara do zimy je vaše a my vám moc gratulujeme. A můžeme jít tedy na další. Co třeba jeřabiny?
1: Tak, jeřabiny se letos urodily, aspoň je to můj pocit, protože se s nimi potkávám častěji než v předchozích letech. Jsem za to vděčná, protože ty ostatní plody za to letos jsou takové trošku chudší, hodně odnesly ty jarní mrazy a ptáčkové taky letos hodně sklízely, bych řekla, takže za jeřabiny jsem opravdu ráda a jsou to plody, které k podzimu patří. A Jitko, taky jste se navlíkal ve škole korále z jeřabin?
0: To bych ani neřekla, to spíš se šípky jsme si, s kaštany jsme si hráli, ale jistě korále z jeřabin vypadají nádherně, ta barva je úžasná. Ale vím, že mě vždycky maminka varovala, nejest to, protože je to jedovaté, ty klasické červené jeřabiny.
1: No, k tomu se dostanu, jenom bych chtěla říct, že ty korálky, kterými jsme teda už někdy v tom prvním stupni, si pamatuju, možná v první třídě, navlíkali a měli jsme vždycky s rodiči obrovský problém ty jeřabiny sehnat v okolí Pardubic, tak ono to má i vlastně svůj magický význam, protože ta červená barva je ochranná, energetizující, takže korálky z jeřabin skutečně nosily v minulosti ženy, dávaly se i dětem jako takový ochranný prvek. No a co se týče té jedovatosti jeřabin, tak opravdu to se říká, ale to bychom se jich museli opravdu hodně přejíst a ještě k tomu zasyrovat.
0: Zasyrovat.
1: Říká se, že fakt jako po půl kile jeřabin by nám bylo zlé a bolelo by nás břicho, ale pochybuju, že někdo je schopný pozřít půl kile jeřabin, protože ona to žádná lahoda není a právě ty jednotlivé odrůdy jeřabin se liší tou svojí svíravostí. Některé jsou příjemnější, z těch se potom šlechtily takové ty jeřabiny, které se pěstují na zahradách, jako je třeba jeřab sladkoplodý, moravský, krajový, anebo i různí ti kříženci, jejichž názvy si ani nepamatuju, ale jeřabiny se různě ještě šlechtily, hlavně v Rusku. No a takže liší se tou chutí, která je někdy taková nasládlejší, ale vlastně všechny se dají použít.
0: A tady tě zastavím, protože na to si počkáme, odpočineme během písničky a kdo by chtěl nějaký ten recept na jeřabiny, tak dobře poslouchejte už za malou chvíli.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice.

0: Bylinkářka Radka Svatošová naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli se dostane i na vaše vzkazy a takové různé tipy. Moc vám za ně děkujeme na mailu. A Radko, my budeme pokračovat v těch jeřabinách, abychom to nezamluvili. Teď jsem ti říkala, že já je znám v kompotu hruškovém. To byla asi klasika, to se dělávalo. Maminka, když zavařovala hrušky, měli jsme hrušiny na zahradě, tak tomu vždycky dávala právě ty jeřabiny. Za prvé to hezky vypadalo a dodalo to lehkou takovou trpkost tomu kompotu. Chutnalo mi to.
1: A navíc ty jeřabiny výborně konzervujou, protože ono právě varem nebo sušením se mění kyselina, která v nich je, kyselina parasorbová na kyselinu sorbovou, a to je vlastně takový přírodní konzervant. Takže proto se jeřabiny moc nekazejí a skvěle zakonzervujou i to ostatní ovoce. Takže můžou se v rozumném množství přidávat třeba i do pečených čajů a může se z nich dělat třeba i takové falešné brusinky. To dělávám já, protože brusinek většinou moc nenajdu, i když chodíme hodně po lesích, takže potom to přidávám ke zvěřině a nebo klidně ke svíčkové. Je to takové svíravější trošku, ale dá se to taky použít.
0: A jak to děláš?
1: No, návod na to je v mé druhé knížce a já jsem je naposledy dělala před 2 lety, protože od té doby
0: jsem...
1: V podstatě se ty jeřabiny jenom zase povařej, dosladěj a trošku dochutěj a dávám to do maličkých skleniček. Jo? Je to vlastně něco jako takovej napomezí kompotu a vlastně nepasírovaného džemu. Takže, ale určitě posluchači budou mít třeba svoje recepty, protože to není nic neznámého. A dokonce mě jedna posluchačka, s kterou jsme se někde potkali, říkala, že takhle dělá vlastně i z rybízu, tuším falešné brusinky.
0: Takže dělají z černého rybízu, no, taky se dělá.
1: Těch návodů je samozřejmě víc. No a ještě tam je taky jedno využití, které by zajímalo možná tebe, Jitko, protože sušené jeřabiny jsou výborné na hlasivky. Takže já, když
0: to mě
1: jsem,
0: zajímá,
1: no,
0: samozřejmě.
1: No, to je jednoduchý. Já když jsem měla nasušený, jakože teďka letos jsem si ještě zásobu nestihla udělat, tak jsem si všude na povídání přednášky nosila skleničku jeřabin a prostě jich pár jenom vycucáš, aby ti to zlepšilo
0: sušených,
1: hlasivky. Sušené jeřabiny, ano. Stačí jenom malé množství. No a oni ty jeřabiny jsou zajímavé. Já teďka nahlížím právě do té své knížky Bylinky od kořenů k plodům, abych na něco nezapomněla. Oni jsou totiž nejenom takovým zdrojem vitamínů, podobně jako šípky, protože mají v sobě spoustu C-čka, různých těch přírodních barviv a podobně, ale vlastně je to i skoro lék, používají se jako antirematikum na různé bolesti kloubů a končetin, i při dně se můžou použít, jo, takže využití velmi široké, ale jak říkám, ne za syrova, anebo jenom nepatrné množství.
0: Tak, to máme červené jeřabiny, no a co ty černé? Černá jeřabina neboli aronie, ta už chuť je taky výborná. Měla jsem možnost letos ochutnat. Měli tam takový celý sad aronií, paní to tam zrovna sbírala. A vzhledem k tomu, že bylo sucho a teplo, tak byly takové nasládle opravdu vynikající.
1: No, musím říct, že letos se mě aronie moc nedařily. Mám v zahradě několik keřů a každému bych doporučila, ať se tam dá keře aronie, ale tedy spíš keře spíš než stromy, protože ty stromy, ty jsou roubované a mnohokrát jsem viděla, že těm aroniím to moc nesvědčí, že ty stromy strádají. Ale keře, ty jsou velmi vitální, rostou pěkně, nemá to trny, nemá to nic nepříjemného, je to takový úhledný keř, není nějaký invazivní. No, ale letos, jak bylo v létě to sucho, tak ty plody nám spíš na těch keřích usychaly, musím říct, takže jsem toho moc nesklidila, ale naštěstí chodí na bylinky ke mně šikovné a hodné účastnice, takže jsem aronii dokonce i dostala, krásnou, svěží. A cením si jejich plodů moc, protože oni jsou zase zdrojem barviv, cenných barviv. Jsou to barviva, kterým se říká antokiany a já moc teda tyhle názvy nepoužívám, ale je dobré vědět, že právě to, co dává těm plodům barvy, tak to je prospěšné pro naše zdraví. Působí to protizánětlivě, působí to jako antioxidant, často to zlepšuje tyhle ty složky, stav našich cév. Takže obsahuje to vitamíny, různé vitální

0: látky, barvivá ta aronie, ale k tomu velmi dobře harmonizuje naši štítnou žlázu.
1: A zase tady tě zastavím u těch antokianů. Také teď, jak sem chodí různí lidé, kteří se věnují například i vinné révě, tak jsme tady měli nedávno odborníka, vinaře, a velice si cenil modrého vína. Právě tam jsou taky ty antokiany. Tak si tohle slovo zapamatujeme.

0: Snažili jsme se tady vyfotit i všechny ty plody, které přinesla bylinkářka Radka Svatošová do studia, abyste se mohli eventuálně podívat také na náš web posléze a poslechnout si to naše povídání ještě jednou, pokud vás zaujalo. A moc děkujeme vám všem, kdo se účastníte i aktivně toho našeho povídání. Třeba teď nám napsala paní Irena. Poslouchám právě vaše povídání o podzimních plodech a ráda tady připomíná svůj recept: jeřabiny usušit, pak je vařit v cukerném roztoku a znovu usušit. Je to jedlejší, přidávám je do čaje z jablečných slupek. To je vlákniny, pane, to je paráda.
1: To je skvělý nápad, určitě ano.
0: Tak a pak tady přišel ještě další vzkaz od paní Zdeny. Moje babička i maminka a teď i já jeřabiny červené i černé dáme na pekáč, trochu posypeme krystalovým cukrem, nechám je pomalu rozpéct, nemusí se podlévat, nebo jen pár lžic vody, pustí šťávu. Pak je dám do skleniček a zavařím, jsou výborné na všechno. Co paní Svatošová jmenovala a také místo rozinek do tvarohu, do koláčů, to je přímo lahůdka.
1: Já moc děkuju za všechny tyhle cenné připomínky a ten recept na tom plechu, to je v podstatě recept na pečený čaj.
0: To je pravda.
1: Takže pak se to dá klidně i zalít horkou vodou a vypít. No, tak to děkuju.
0: Posluchač Miroslav píše, že když byly vnučky malé a něco na ně lezlo, tak přišli: dědo, uvař nám čaj z bylinek. Použil jsem tužebník jelmový a lichořeřišnici a osladil medem. Pomáhalo to. No a já, když jdu teď kolem stojanu s lichořeřišnicí, tak si utrhnu list nebo květ nebo plot a všechno mi moc pomáhá. A burčák už taky kvasí.
1: Krásný. A vnučky se k tomu určitě jednou vrátí, určitě se rozpomenou na tyhle zkušenosti.
0: No a paní Zdena ještě tady připomíná, že existuje akébia trojčetná. My jsme tady mluvili o té pětičetné. Já se vrátím ještě k těm plodům, abychom nezapomněli na chmel, protože o tom se skoro nemluví. Nevím teda, jestli někdo si pěstuje takhle chmel na zahradě. Odkud pak ho máš? Někde z volné
1: tohle
0: přírody?
1: Je, ano, to je chmel z volné přírody. Toho si cením víc pro léčebné účely. Prostě protože tam je, ten je takový, jako ho ta příroda stvořila. Ono, ty chmely na chmelnicích jsou šlechtěné pro vyšší obsah lupulinů. To je právě taková ta látka obsažená v těchhle z těch květech toho chmelu. No a ta je jako důležitá pro tu hořkost piva a tak dál, ale za mě prostě dávám přednost divokému chmelu. Na zahrádce ho zatím nemám, i když jako není všem dům konec, možná si ho tam jednoho dne dám, protože já ho ráda sklízím i na jaře, ty mladé výhonky, ty chmelíčky, to je vlastně první zelenina. No a teďka máme čas, abychom sklidili právě ty chmelové šištice. Někde už jsou takové trošku degradované, takové zahnědlé, zažloutlé, ale někde se dají najít ještě krásně zelené, takže dokud máme tu sucho a sluníčko, tak můžeme vyrazit. A pokud je najdeme na nějakém neúplně 100% čistém místě, tak se dají použít zemně jako vlasový oplach. Někteří dokonce vyrábí vlasové šampony a je skvělý na lesk a kvalitu vlasů. No a vnitřně se chmel používá taky. Samozřejmě do piva, ale o tom tady nemusíme asi teďka mluvit více, to je známé, ale i do různých čajových směsí, kdy on pomáhá na trávení, protože to hořčina je velmi hořký. Sklidňuje naši psychiku, naše nervy a pomáhá i ženám, které jsou v přechodu nebo mají hormonální potíže. Takže i tam je to bylinka, která ladí a je to vlastně takový zdroj přírodních fitoestrogenů.
0: Taková zajímavá vůně.
1: Jo, někomu to může až páchnout, ten chmel možná.
0: Taková, no, ne? To je příjemné, no, docela.
1: Na těch vlasech je to třeba cítit dost, ale co bych jenom zmínila, že on je fakt hodně hořký, takže na čaji z něj si nepochutnáme. Tam je důležité ho dát buď to do směsi s dalšíma bylinkama, a nebo mně se třeba osvědčilo vyrábět věci z chmelu syrup, protože cukr tu hořkost krásně zjemní a je to jeden z důvodů, prostě kdybych opravdu ten syrup dělala, protože je lahodný. Když se to smíchá s minerálkou, tak to někomu, nebo se šum s perlivou vodou, tak to někomu může připomínat klidně až pivo nealkoholické.
0: Poslední věc, pozvěme na jednu z akcí, z těch mnoha akcí, které pořádáš, tvoje bylinková škola nebo zelená louka, že je ten správný název, je plná teď takových nápadů všelijakých, tak co chystáš?
1: Tak teďka hlavně vyrážíme na houby, učíme se poznávat přírodě houby, no a pomaličku už se stáhneme dovnitř, protože máme i spoustu zajímavých akcí, které se konají v podzim, zima, začátek jara ve vnitřních prostorách, takže tvoříme, poznáváme, ale na co bych ráda pozvala hlavně, je náš benefiční festival, který děláme už druhým rokem a letos to je u příležitosti 10. narozenin naší bylinkové školy. Mluvím o tom hlavně proto, že to je akce, která opravdu prospěje, aspoň tomu věřím, protože veškeré za uhrazené vstupné je darem pro pardubickou vozíčkářskou organizaci Křižovatka Handicap Centrum a pro ně je to velmi cenou a vítanou pomocí, co účastníci přispějí, ale není to samozřejmě jenom o tom, že tam děláme vlastně tu charitu, ale o tom, že tam přijede spousta zajímavých osobností a dovolím se říct i hvězd, protože moderátorem je Jaroslav Dušek, z bylinkářů tam budou mimo jiné Vláďa Vytásek, Zbyněk Mlčoch, přijede pan Šretr, což je léčitel, taky velmi zajímavý a známý. A mnoho, mnoho dalších i tady z Pardubicka.
0: Bude to v prosinci, takže ještě v lednu,
1: 30. ledna, ale už teď je možné se přihlásit a v loni byl ten zájem obrovský, takže doporučuji včas se přes náš web přihlásit.
0: Ale rozhodně o tom ještě bude řeč na našich vlnách. Naším hostem byla Radka Svatošová, moc děkuju a přeju krásné babí léto i podzim.
1: Děkuji, krásný den všem.

0: Je 2. října a k tomuto datu patří také Mezinárodní den zvonů. Je to veliký symbol historie a tradic. Zvony od nepaměti provázely lidský život, svolávaly k modlitbám, oznamovaly důležité události anebo nebezpečí. Zvony mají svá jména a taky obvykle nesou jméno dárce. Tak pokud doma najdete nějaký malý zvoneček, tak si zazvoňte. Jen tak pro radost a právě dnes symbolicky pro štěstí. No a teď už slovo předávám dětem a Tereze Brázdové.
1: Co je zvon?
2: Zvonek, že na nikomu může zvonit.
3: To jsou takový hodiny, ty kostelů.
1: A jak vypadá?
2: Že je hodně veliký.
1: A jaký má tvar?
3: Taková bambule.
1: A uvnitř něco je?
3: Jo, taková kulička. Ono se to odláží.
1: Z čeho se vyrábí ty zvony?
3: Z kovu. Musí být hodně pevný, aby to nespadlo.
1: Máte zvonečky i doma?
3: Jo, já mám hodně. Já mám jedno i ze školky.
2: Já taky. Ale nevím, kde ho zase mám. Furt se mi tam nějaká věc ztrácí.
1: Existuje i nějaký kouzelný zvoneček?
3: Může. Od anděla.
2: Ježíšek na nás zazvoní, protože on zvoní, když odletí, tak zazvoní.
3: Já mám už připravený pro Ježíška ten zvonek. Může si vybrat, jaký se jeden nebo druhý.
1: A kdyby byl ten zvoneček kouzelný, nějaký, co byste si přáli?
2: Ježíšek.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: No v tuto chvíli už tady máme taky Honzu Vamberského, který rychle ještě spolkne hrušku. Já počkám.
3: To si počkej. Hruška výborná. Na první zkousnutí taková trošku trpčí, ale ona pak...
2: Potom se to rozjede, ta sladkost a už se ti to... Budeš mít v břichu jako v pokojíčku.
3: Přesně tak. No ještě potom obědu plném čili, to bude velká paráda.
2: Tak necháme to být, pojďme k písničkám od srdce, je pátek.
3: Ty přijdou po 12. hodině, přesně tak, pardon, já jsem si tady
2: posunul klávesnici,
3: takže mezi 12. a 13. hodinou opět budeme vyřizovat vaše polední vzkazy a opět s playlistem od naší hudební redakce. Já předpokládám, že znovu bude nabitý samými pěknými písničkami, takže bude z čeho vybírat. A v dobrém odpoledni se budeme věnovat novému centru pro bezdomovce, které má vyrůst v Pardubicích, tak řekneme k tomu podrobnosti, kde bude stát, kolik bude stát, jak dlouho bude trvat stavba a tak dále.
2: Teď už tady máme největší z nálezů a ztrát a přejeme vám krásné páteční odpoledne a nádherný víkend.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řidiči v Pardubicích musí zítra počítat s uzavírkami kvůli cyklistickému závodu. Moravská Třebová přestavuje bývalou fabriku na kulturně společenské centrum. Dnes skončí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. A nás čeká převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli slunné poledne z Pardubic. Cyklistický závod L'Etap Czech Republic Bike Tour de France omezí zítra dopravu v Pardubicích. Po 10. hodině až asi do 11:15 proto řidiči neprojedou přes Sukovo třídu náměstí Republiky dál ulicemi Jánova, Bubeníkova, Štrosova, Dašická a Staročernská. Po průjezdu závodníků se budou silnice postupně otevírat.
4: Další omezení čekají řidiče od 12 do 16 hodin v Černé Zabory, Drozdicích a Nemošicích. V ulicích pod Břízkami SK Neumana a Nenská a Karla IV. Zůstane zachovaný průjezd směrem do centra. Omezení se dotknou také městské hromadné dopravy. Spoje mohou nabrat zpoždění nebo pojedou po změněných trasách. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Přelouč nejpozději příští rok na jaře zprovozní první fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely nechá radnice umístit na střechách školní jídelny a základní umělecké školy. Dodavatele zakázky už vybrala, zaplatí mu asi 3 miliony korun. Od solárních elektráren si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a provozní úspory. Moravská Třebová mění areál bývalé fabriky na kulturně společenské centrum. První etapa prací by měla být hotová do podzimu příštího roku. Město za ní zaplatí 60 milionů. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: Jedná se o první fázi, která řeší vlastně parkovací plochy, venkovní areály, propojení ulice Jiráskova směrem k muzeu. To znamená, nebude zatím sloužit primárně pro kulturní centrum, ale budou tyto plochy sloužit pro občany, případně pro návštěvníky muzea.
2: Lidem zbývají poslední 4 hodiny na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o něž zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
6: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
2: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil tamní ministr školství. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji je slunečno, má být ale většinou oblačno. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky dobré. Bio jednička, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4 minuty po 12. ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už od nás víte, do konce listopadu je zavřený spodní vjezd do Pardubické nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou z Komenského ulice od svítání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré páteční poledne přejeme, tak zase je tady hodinka, ve které si budeme mít možnost společně popovídat, vyřídit vzkazy přátelům, kamarádům, kolegům, blízkým, prostě komukoli, kdo vás jenom napadne, a přidat k tomu některou z písniček z našeho poledního playlistu. Tak vidím tady v nabídce Dalibora Jandu, vidím taky Valdemara Matušku, vidím i Hanu Zagorovou, Michala Hrůzu, Bruce Springsteena, Anuka, Tomáše Linku, Jakuba Smolíka, Ivetu Bartošovou, anebo kapelu Hop Trop.
3: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Lapound, Škatule a kapela Rangers. Na začátek pátečních poledních písniček od srdce, tak jako vždycky nabídka kontaktu, zmiňujeme telefonní linku 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a pojďme na první z vašich dnešních vzkazů. Milé rádio, prosím o písničku k obědu. Díky moc, píše Markus.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Když jdou na mužskýho léta Valdemar Matuška v písničkách Od srdce a někdo na telefonu. Kdo to je? Dobrý den,
2: Jarka.
1: Tak.
2: Nemůžu jinak, pane.
1: Ne?
2: Maberský. Nemůžu jinak.
1: To opravdu ne.
2: Ne.
1: Takže dáme Haničku vám, písničku.
2: To bych vás překvapila, kdyby řekla.
1: No právě.
2: Tak vám moc krát děkuji.
1: Rádo se stalo, Dalibor, je tu. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, hodina, která je tu právě pro vás, proto abyste někomu poslali vzkaz, pozdravili ho a my k tomu přidáme i písničku z našeho poledního playlistu. Tak, budeme hrát teď Běle nedomové, Zlatce Hoškové a Anežce Podolské pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu Neveklovi.

My užijeme teď volné chvilky, hodině písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice a přidáme jednu z pozvánek, a to konkrétně na Toulovcovo náměstí v Litomyšli. Od 17:30 tu dnes můžete být v tempu architektury. Jedná se o komentovanou prohlídku litomyšlské architektury pro zkušené běžce i běžce začátečníky, během které propojíte sport spolu s objevováním místní architektury. Čeká vás společná trasa městem, během níž se na známá místa podíváte z trochu jiné perspektivy. Tak pro všechny sportovní nadšence, teď kapela Mandraže a Hledá se žena.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také další zajímavá pozvánka, zejména pro vás smotlachy, tedy milovníky hub, protože ve Slatiňanech ve Společenském domě můžete dnes ještě do 18 hodin a zítra od 8 do 18 přijít obhlédnout výstavu hub ve Slatiňanech. Tak teď všem organizátorům této výstavy i vám, kteří se tam chystáte nebo už jste třeba dávno z té výstavy doma, pošleme písničku.
2: Co tě znamená?

Anička písnička, tady Hana Zagorová, jestli se rozlobím, a teď další z vašich pozdravů, který dorazil do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz. Píšete: pěkně prosím, zahrajte pro moji budoucí manželku Jiřinku Wegnerovou do Útěchova u Moravské Třebové písničku, kterou jí posílá Jeník Dupal. Mnohokrát děkuji. A protože nehrajeme na přání, tak nezahrajeme Pavla Vítka, ale Bílou velrybu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A mimochodem, dnes by oslavil 90. narozeniny také rodák z Holic, Jan Kačer, tak pokud jste ho třeba znali, tohoto herce a režiséra, nebo na něj chcete jenom zavzpomínat, tak budete mít dnes příležitost v Holickém kulturním domě od 18 hodin.

nás tuhle písničku přespíval Pavel Bobek jako Můj rodný dům. Tohle je ovšem originál od zpěváka Bruce Springsteena. Je to vlastně písnička, která čerpá z autorských zkušeností z jeho rodného města, kterým je město Freehold v New Jersey, a text popisuje reálné problémy té doby, jako bylo třeba zavírání továren nebo i propouštění dělníků. A Bruce Springsteen dokonce v roce 1986 odehrál benefiční koncert pro zaměstnance jedné z továren v jeho rodném městě Freehold, která byla nedlouho po vydání této písničky taky zavřená. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A minutu po 12:15 také další z vašich písničkových pozdravů, který posíláte na SMS-kové číslo 90 01 04. Dorazila SMS-ka, ve které píšete: milé rádio, zahrajte prosím do práce mě a všem mým kolegům s přáním krásného víkendu a těšením se zase na pondělí, protože nás práce baví a to je dobře. Díky moc, Zdenda. Tak Zdendo, to je velká paráda, když děláte práci, která vás baví. Tak teď Barry Manilov a písnička Mem.

Jestli vás, milí posluchači Českého rozhlasu Pardubice, trápí sucho v ústech, možná se vám dostane rady, jak s ním úspěšně bojovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. To je pořad i téma, které vás v našem vysílání čeká mezi 13. a 14. hodinou. A také připomínáme, že zítra hned dvakrát budeme hrát podle vás, a to po 12. a po 17. hodině. Vaše zítřejší písničková přání si vezme rád na starost Petr Seidl. Co nás ale čeká do 13. do zpráv Petry Beránkové, tak to budou ještě další písničky, které nestárnou. Tak nabídneme pro polední páteční pohodu Jakuba Smolíka, Jen blázen žárlí, a přidá se i Iveta Bartošová. A u tématu lásky ještě zůstaneme, protože i Iveta Bartošová bude zpívat o lásce.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice budou mít nové centrum pro osoby bez přístřeší za víc než 100 milionů. Obchodní akademie v Chocni má opravenou část budovy na Tyršově náměstí. Chorvatský soud chce předat případ billboardového bose Fischera české justici a nás čeká většinou oblačnost s teplotami do 23 stupňů. Krásné slunné páteční odpoledne. U zpráv s Petrou Beránkovou. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a taky ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Velkou výhodou bude i bezbariérový přístup, říká vedoucí azylového domu Petr Motl.
4: Stále přibývá více osob bez přístřeší, který mají zdravotní problémy. Problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najdou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
3: Rozsáhlé opravy části obchodní akademie a střední odborné školy cestovního ruchu na Tyršově náměstí v Chocni skončily. Investice za 23 milionů vyřešila dlouhodobě nevyhovující technický stav přístavby. Přinesla modernizaci technického zázemí a zlepšila podmínky pro výuku. Novinkou je bezbariérový přístup. Investorem byl zřizovatel školy Pardubický kraj.
5: Obchodní akademii čekají výhledově další opravy. Hejtmanství plánuje do budoucna obnovit fasádu na historické budově na Tyršově náměstí v centru města. Na hlavní budově v ulici TG Masaryka bude nutné řešit vlhkost a na odloučeném pracovišti školy ve Vysokomícké ulici chce zateplit budovu C. Tady už povolení má, chybí ale peníze. Schocně Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvačtí vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do Česka. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer díl než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. Českému rozhlasu to napsala mluvčí zadarského soudu. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které můžou převzetí případu odmítnout. Nejvyšší státní zastupitelství zatím usnesení chorvatského soudu oficiálně nedostalo, řekl Českému rozhlasu Petr Malý. Fischerův advokát na dotazy nereagoval. Náměstek ředitele ústřední vojenské nemocnice Jiří Havel teď nevykonává svou práci. Z postu ho odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána, který to potvrdil serveru i rozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Náměstka pro obchod Havla tehdy policisté na několik hodin zadrželi. Kriminalisté mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost týkající se mimo jiné i veřejných zakázek nemocnice.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji je slunečno, ale má být většinou oblačno. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer můžou být mírně nepříznivé. Bio dnes jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Václavské náměstí, tentokrát ale na Pardubicku v Letohradě a taky ulice Komenského a Jilemnického jsou tam zavřené v těchto dnech. Je to kvůli stavebním pracem. A jak už víte z našeho vysílání, cyklistický závod L'Etap zítra omezí dopravu v Pardubicích po 10. hodině asi až do 11:45, proto řidiči neprojedou přes Sukovu třídu a náměstí Republiky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Připravené doktorka Kateřina Cajdamlová.
0: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
5: Opravdu?
0: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
6: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku? Jo. To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jako všichni novní pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, snadno chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak to vlhkost to dýcháme. Nemám.
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak ano, když to jenom, vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě

0: Být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
1: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
2: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a revmatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
0: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem, zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme, no.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: No, proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsi léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký meloun, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy dokončují výstavbu parkoviště v rekreačním areálu Brand. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Pardubičtí hokejisté nastoupí v 7. kole proti Plzni a nás zítra zase čeká slunečno a teplo, denní maxima do 24 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné páteční odpoledne z Pardubic. Svitavy zmodernizují zázemí v rekreační lokalitě Brand. Hlavní změnou bude nové parkoviště, které rozšíří kapacitu toho stávajícího, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
2: Dochází tam k vybudování nových 40 parkovacích míst. Došlo k opravě komunikace vedoucí do této zóny k restauraci Plechárna. Parkoviště bude zprovozněno v průběhu měsíce listopadu.
0: Skuteč na Chrudimsku získala povolení na přestavbu plovárny. Koupaliště je už několik let mimo provoz kvůli poškozenému podloží a úniku vody. Náklady na rekonstrukci radnice odhaduje asi na 170 milionů korun. Aktuální zpráva ČTK. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po skoro měsíci pátrání objevili včera večer ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti jejího úmrtí dál prověřují, byla nařízená pitva. Policisté to dnes řekli novinářům v Ostravě. Už dřív uvedli, že matka dvou dětí nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění její smrti ale zatím nevyloučili. Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za svoje výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtím při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje jí mluvčí Eva Pernicová.
3: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
0: Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je zase pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtéct.
1: Sport.
0: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 7. kola. Mistrovské Pardubice mají před sebou další 2 domácí zápasy. V neděli se Spartou a dnes se budou snažit uspět proti Plzni, kterou naposledy za 3 body porazili v říjnu 2024. Pokračuje pardubický hokejový útočník Jiří Smejkal.
4: I to páteční kolo s tou Plzní, která už poslední rok, dva ukazuje, jak je skvělá, bude hodně těžký zápas, takže i na tu neděli nás to dobře připraví, takže my se teď budeme podle mě spíš soustředit na tu Plzeň, protože to bude těžký zápas.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc. Zpočátku bude oblačná až polojasná, postupně oblačná a začne oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Noční teploty klesnou k 10 až 7 stupňům, hlavně v údolích při uklidnění větru bude kolem 3 stupňů. Ojediněle čekejte i přízemní mrazíky. Teploty na horách 9 až 6 stupňů. Sobota zase slunečná a teplá, bude většinou jasno nebo skoro jasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý, na českomoravské vrchovině může být nárazový, rozptylový. Nové podmínky během dne dobré, tlak se měnit nebude a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Velmi vážná nehoda zřejmě hlášená ze Svitavská, silnice nižší třídy 366-20 před obcí Jaroměřice. Srazila se tam dodávka s osobním autem a jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Další komplikace a nehoda tentokrát Pardubicko u Hrobic. Je to od Hrobic ve směru na Čeperku. Srazila se 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré páteční odpoledne, tak průmyslový areál na Staré poště v Pardubicích se do roka částečně promění. Podrobnosti přineseme. A to už zhruba za čtvrt hodiny a nabídneme v těchto 60 minutách i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na kapelu Olympic, na Paula Simona s Artem Garfunklem, také na Abu, na Jana Kalouska a nebo na Jiřího Korna.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: troška rock'n'rollu od kapely Olympik, písnička Dynamit v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Opět 4 minuty po 14, tady 4 a 10 minut po 14. Je čas na osvěžení pravidel silničního provozu. Celý týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. No a dnes si povíme o tom, co vlastně dělat, když druhý řidič po dopravní nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak jsme zase o něco moudřejší a to je dobře a zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v Pardubicích začíná výstavba nového centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Přibližně do roka bude stát v průmyslovém areálu na Staré poště a vystavěné bude z modulárních kontejnerů. Nový komplex umožní městu soustředit jednotlivé služby pro bezdomovce na jedno místo a zlepšit tak jejich kvalitu i pracovní prostředí pro personál. Podrobnosti k tématu teď přináší redaktor Ondřej Wolf. Ondřej, vítej.
1: Krásný den.
0: Tak jaké služby pro osoby bezdomova budou vlastně v novém centru fungovat?
1: Tak po jeho dostavbě se do něj přestěhuje azylový dům a noclehárna pro muže v Milhajmově ulici, dále noclehárna pro ženy fungující teď na Spravedlnosti, a potom také denní centrum, které je v provozu na Staré poště, ale kvůli stavbě dočasně přestěhované do jiné budovy, a součástí bude i ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. To všechno, až tedy na azylový dům pro ženy na Spravedlnosti, bude pod jednou střechou.
0: Proč město vlastně zvolilo výstavbu centra formou modulárních kontejnerů?
1: Mimo jiné proto, aby v případě potřeby bylo možné tu budovu snáze rozebrat a přestěhovat na jiné místo. Areál na Staré poště totiž patří mezi rozvojové plochy města a do budoucna se tam počítá s novou výstavbou.
0: A co si radnice tady od těch nových prostor vlastně slibuje?
1: No, jednak zlepšení kvality péče o zdraví bezdomovců, jednak lepší propojení služeb v jednom místě. Roli hraje i bezpečnostní hledisko, tím, že bude centrum mimo běžnou obytnou zástavbu, sníží se riziko možných konfliktů a roztržek mezi klienty a místními obyvateli a zároveň se také zvýší i prevence šíření nakažlivých nemocí, jako je třeba žloutenka. Velkou výhodou nového centra bude i bezbariérovost, říká vedoucí azylového domu pro muže Petr Motl.
2: Stále přibývá více osob bez přístřeší, kteří mají zdravotní problémy. Problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najedou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
1: V nové budově už také nebudou klienti spát na patrových palandách a místo čtyřlůžkových budou mít k dispozici dvoulůžkové pokoje. Sociální pracovníci dostanou lepší pracovní zázemí. Kapacity jednotlivých služeb se ale nezmění. Dodám, že podle odhadu magistrátu, že je v Pardubicích asi 250 bezdomovců.
0: Říká k novému centru pro lidi bezdomova, které roste v Pardubicích na Staré poště, Ondřej Wolf. Ondřej, děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonina. Jaký je ale Těchonin jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jako řeka a oheň musí se prát. Jan Kalousek v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice necelou minutu před půl třetí. Jan Vamberský navídne za chvíli další písničky, které nestárnou. Uslyšíme jednu od zamilované Sáry Connor. Přidá se i Václav Neckář a také Jiří Korn. Ale ještě předtím vás zveme na výstavu obrazů, fotografií a pohlednic o lidech z první republiky s názvem Neznámí hrdinové, kterou přináší autorka Veronika Dobešová. Vidět ji můžete až do 17. listopadu, a to v pardubickém Maashausu na Perštýnském náměstí. O malování, také o inspiraci a také objevování těch, kteří se zapsali do historie, si s autorkou povídala redaktorka Milada Velehradská.
1: Mladá žena a takový zájem o první republiku.
2: K první republice jsem se dostala díky dědovi. Mě přivedl na myšlenku vlastně československého četnictva, když jsem sestavila rodokmen a děda mi jednou povídá, to by se tady za četníků nestalo. A já mu říkám, a kde by se tu vzali četníci? A děda říká, no tady přece na stanici u nás byli. A já jsem mu nevěřila, myslím si, myslela, že opravdu byli jen v Praze, v Brně, na podkarpatský Rusy, ale ne, oni opravdu sloužili i v těch malých vesničkách. Je i spousta jako hrdinů, kteří se třeba zapsali do těch obyčejných životů. Se na takovýhle hrdiny úplně zapomnělo. Hledáme v archivu, v knihách, v kronikách.
1: A co vám?

0: Já jsem sama chtěla být policistkou, ale bohužel to nevyšlo, takže jsem se vydala aspoň detektivní prací touto cestou. Je to taková jako badatelská činnost, která vlastně se tak jako hezky odměňuje těma příběhama, tím poznáním toho života těch předků. Je to tak.
1: A když budeme u toho malování, jak vám to jde?
0: No, teďka mi to jde stuha, nebudu úplně lhát, že ne. Měla jsem představu, že namaluju daleko více obrazů, to nepopírám, ale jsem takový samouk. No.
1: Našla jste si cestu?
0: Jo. Ano, ano. V začátcích mě vlastně pomáhal akademický sochař Lukáš Bezvodu z Hradce Králové, takže ten mi dal nějaké základy a pevně věřím, že třeba času bude v příštím roce více.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Vaševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: se zpátky, chlapče můj, radil Pavel Bobek v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak jdeme na pochoutkový rok, ten letos slaví jubileum 10 let a u této příležitosti tak vybíráme spolu s vámi nejlepší ze všech dosavadních nejlepších receptů, tedy z předešlých všech ročníků. Na co tentokrát nás čeká? Jaký recept budou péci porotci spolu s profesionálními kuchaři? Budou to kynuté rohlíčky a máčet je budeme v másle. Konkrétně to udělá šéf kuchař a porotce Roman Paulus. Připomenem vám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála v ročníku 2025. Za Romanem Paulusem se vydal, hádejte kdo.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Tak celý recept uslyšíte jako vždy v neděli po 10. hodině. Už teď je na webu krátké instruktážní video a mimochodem v neděli spouštíme hlasování.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Pardubice budou mít nové centrum pro osoby bez přístřeší za víc než 100 milionů. Skuteč získala povolení na přestavbu plovárny. Evropská unie uvolnila další peníze na pomoc Ukrajině. A nás zítra zase čeká slunečno a teplo. Jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásný slunný pátek z Pardubic. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a taky ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Velkou výhodou bude i bezbariérový přístup, říká vedoucí azylového domu Petr Motl.
6: Stále přibývá více osob bez přístřeší, kteří mají zdravotní problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najedou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
5: Skuteč na Chrudimsku získala povolení k přestavbě plovárny. Koupaliště je už několik let mimo provoz kvůli poškozenému podloží a úniku vody. Náklady na rekonstrukci radnice odhaduje asi na 70 milionů korun. Poslední 2 hodiny můžou lidé písemně zažádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší ve 16:00. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu zase používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál, řekl nám technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
7: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
5: Evropská komise uvolnila v přepočtu skoro 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošním útokům. V pořadí 8. platbu schválila Rada Evropské unie po tom, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Vyplácení peněz je navázané na plnění cílů v takzvaném ukrajinském plánu. Ten je součástí hlavního unijního programu na podporu Kyjeva.
4: Počasí.
5: Před námi je chladná noc, zpočátku bude oblačná až polojasná, postupně oblačnosti začne ubývat na polojasno až jasno. Noční teploty 10 až 7 stupňů, hlavně v údolích, při uklidnění větru ojediněle až kolem 3 stupňů a čekejte i přízemní mrazíky. Teploty na horách 9 až 6 stupňů, vítr slabý, srážky žádné. Sobota slunečná a teplá, většinou jasná nebo skoro jasná, denní maxima 21 až 24 stupňů, teploty na horách 15 až 18. Vítr ráno bude slabý, během dne mírný, rozptylové podmínky zítra většinou dobré, tlak se výrazně měnit nebude a byl stejný jako dnes jednička. A to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehoda stále komplikuje provoz na Svitavsku, tam byla nehoda zřejmě vážná. Je to silnice nižší třídy 366-20 ve směru na Jaroměřice od Nového dvora. Tam se srazila dodávka s osobním autem a byly tam všechny složky, prosím opatrně, stejně tak na Pardubicku. Srážka dvou osobních aut, snad tam bez zranění, a je to na úrovni Hrobic, silnice 324 ve směru na Opatovice.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pak je pravda, že venku máme krásné babí léto, ale i tak už teď jedna dobrá zpráva pro všechny z vás, kteří se těšíte na zimní radovánky, protože i letošní sezónu se bude bruslit na pardubickém závodišti. Podrobnosti přineseme zhruba za 4 hodiny a přineseme i písničky, které nestárnou, tak těšit se můžete na Karla Černocha, na Marii Rotrovou, Paula McCartneyho, Hanu Zagorovou a nebo taky na Miroslava Žbirku.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, já se teď dívám na pranostiku pro dnešní den, která říká, že den Marie Orodovnice znamená první mrazíky a také ještě koukneme na teplotní rekordy pro dnešní den z Pardubic Popkovic. Tak vidím tady 2. říjen nejteplejší v roce 2001, 26 stupňů Celsia a nejchladněji bylo zatím v roce 1972, 3 stupně pod bodem mrazu.
1: Počasí.
0: Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je teď na telefonu. Tak pane Popelko, přejeme dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak maximální teplota pro dnešek v Pardubicích 26,3 stupně Celsia. Tak už máte informace o tom, jestli byla tahle teplota dnes pokořená nebo nebyla?
2: Ne, zatím co tady vidím, tak momentálně v Pardubicích je nějaký 23,6 a to rozhodně extrém nebyl, tam bylo nějaký já to koukám, 26,3, jak jste říkal. Číslice stejný, ale v jiném pořadí.
0: Takže rekord pokoře nebude, pojďme se tedy teď zaobírat tím, co nás čeká o víkendu, jaký bude víkend, který je před námi.
2: Tak víkend bude celkem příjemný, momentálně se ještě nad středními Čechami a severními Čechami rozpadá studená fronta, to se projevuje a u nás se bude projevovat pouze oblačnosti, takže zpočátku ještě bude teď odpoledne oblačno až polojasno a během noci postupně bude oblačnost ubývat až nad ránem na polojasno jasno. No a teploty by ráno se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni a v údolích tam by mohly být někde až kolem 3, případně se mohou objevit v těch údolíčkách i přízemní mrazíky a vítr bude foukat v noci jihovýchodní, jižní od 2 do 5 metrů a postupně bude slábnout na proměny do 3 metrů a v noci bude místy bez větří. No a zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až do 24 stupňů, vítr bude foukat po ránu slabý proměnlivý a během jihovýchodní do 4 metrů. Pouze na Českomoravské vrchovině by odpoledne přechodně zesiloval a mírný od 2 do 6 metrů, večer bude se slavnout.
0: A jaká bude neděle?
2: Neděle bude taky celkem příjemná, jenom s tím, že oblačnost bude odpoledne přibývat. Ráno dopoledne ještě bude jasno, polojasno, odpoledne až oblačno, bude to zase bez srážek a teploty po ráno 8 až 4, odpoledne do 22, přece jenom ty mraky to sluneční záření trošku utlumí a vítr bude foukat stále slabý, proměnlivý do 4 metrů.
0: Tak takový tady bude víkend, prozradil nám to Tomáš Popelka, děkujeme, zdravíme do Hradce Králové, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Večerem zhýčkaná, rozněžnělá Marie Rotrová v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Připravte si brusle, protože veřejné kluziště v Pardubicích zůstane a nezmění se ani jeho poloha. Také následující sezónu plánuje magistrát provozovat venkovní bruslení v areálu dostihového závodiště. A to i přesto, že se třeba na sociálních sítích dlouhodobě ozývají hlasy volající po zřízení ledové plochy v centru anebo alespoň na lépe dostupné místě. Podrobnosti připojí teď redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak opravdu tomu je tak, takzvaný zimní sportovní park skutečně na pardubickém závodišti zůstane, a to minimálně do roku 2030, což schválilo zastupitelstvo. Na sezónu 2026 a 2027 plánuje pak město uvolnit na provoz kluziště 3,3 miliony korun a dalších bezmála 900 tisíc dá na pořízení rolby. Cena je nižší, protože jde o použitý stroj po kompletní servisní opravě. Díky němu bude udržba ledu snazší, což omezí případné výpadky způsobené nepřízní počasí. Mm-hmm.
0: Přece jenom neuvažovalo se tedy o změně toho místa, přece jenom to závodiště je v okrajové části Pardubic?
1: Tak lidé na sociálních sítích často nabízejí srovnání s jinými městy, například s Brnem, kde mají veřejné kluziště přímo v centru v parku na Moravském náměstí, nebo s Ostravou, která vlastně nabízí bruslení na náměstí doktora Edvarda Beneše nedaleko Nové radnice. Podle některých příspěvků by mělo veřejné kluziště fungovat například v Tyršových sadech, zkrátka ve středu města, aby bylo lépe dostupné pro všechny městské části. Pardubice si přitom takový experiment už vyzkoušeli. Pokud si dobře pamatuju, tak v prosinci roku 2017 fungovalo kluziště přímo na Perštinském náměstí. Ledová plocha to byla ale tehdy velmi malá. Od prosince 2018 se proto začalo bruslit na závodišti. Podle magistrátu jde o ideální lokalitu v areálu městské společnosti, kde je dostatek prostoru pro samotné kluziště i doprovodné služby a kde se dá také snadno zaparkovat.
0: To je pravda, autem se tedy na dostihové závodiště skutečně dostat dá, včetně parkování, co ale jiné druhy dopravy?
1: Tak to už je trochu komplikovanější. Zastávka MHD je totiž poměrně daleko a zřídit speciální linku až přímo ke kluzišti se nevyplatí. Cesta na kole v zimě není vždy bezpečná ani pohodlná a jít pěšky například ze sídliště Dukla, které sice leží vzdušnou čarou jen několik desítek metrů daleko, se časově dost protáhne. Chodci totiž nemohou přecházet frekventovanou a nebezpečnou silnici první třídy a musí vlastně volit trasu přes vzdálenější nadjezd. Vedení města dlouhodobě mluví o tom záměru vybudovat lávku nebo podchod, který by vedl z Dukalského lesa až k železniční zastávce závodiště. To ale stále není možné, protože ředitelství silnic a dálnic plánuje tento hlavní tah mezi Pardubicemi a Chrudimi rozšířit na 4 pruhy. Město tak musí tedy s tou lávkou počkat, přičemž termín samotné stavby silnice je stále nejasný.
0: Říká redaktorka Naďa Kubínková. Mluvili jsme o veřejném kluzišti v Pardubicích, které zůstane tam, kde je, a jeho poloha se nezmění. Naďo, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den a hezký celý víkend.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnešek je světovým dnem hospodářských zvířat a valné shromáždění OSN vyhlásilo dnešní den také světovým dnem nenásilí. Je mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska,

0: Jeho studia v Bratislavě bylo zahájeno přesně před 100 lety, v roce 1926. Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
1: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
0: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
1: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
0: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner. Původním povoláním učitel, od roku 1977 muzikant a člen tenkrát úspěšných The Police. Hvězda zvaná Sting. Držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Panenka u odpoutníků, to je písnička, která už doslova zlidověla. Tak slyšeli jsme ji teď 6 minut před 3:15 v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Mimořádný audit lesních porostů dělají Lesy České republiky. Jedná se hlavně o prevenci před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci důkladněji hodnotí aktuální stav lesů po mimořádně suchém a horkém létu. A jak se dozvěděla redaktorka Jitka Cibulová Vokata, tak třeba v Nových Hradech na Českobudějovicku kvůli těmto extrémům letos vytěží víc kůrovcového dřeva.
1: Tady vidíte pěkně v tom požírku se nachází několik jedinců, kteří dokončili vývoj.
2: Lesní správce Petr Žemlička v lese u Nových Hradů právě odloupnul kus kůry a pod ním už vidíme, že kůrovec tenhle strom napadnul.
1: Tady, když se podíváte na patu stromu, tak můžete vidět zbytky drtinek, což jsou prakticky pyliny z toho požerku, která vyhazuje samice ven. Tady jsou zřetelné stromy, které už ztrácí jehličí.
2: Sucho oslabuje stromy a tím pádem jsou snazší kořistí pro líkožrouta.
1: Nedostatek srážek nám tady zásadně ovlivnil výskyt kůrovce a druhá věc je ty maximální teploty v létě, které urychlily vývoj.
2: Lesníci z Harvestory budou vidět v lesích určitě při nahodilé těžbě kvůli kůrovce minimálně do konce roku.
1: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku a pochopitelně to bude klást větší nároky na položení obranných opatření první generaci příštího roku.
2: I když tadyhle na tom místě budou stromy pokácené, tak revírník se sem bude vracet a poměrně často, což potvrzuje i Petr Žemlička.
1: No, bude tady neustále probíhat kontrola, protože v těch okrajových stromech okolo ohniska může docházet k opožděnému vývoji a ty znaky napadení se objeví třeba až za týden, za 14 dní.
2: Místa na jihu Čech, kde by se kůrovec mohl na jaře přemnožit, mi vyjmenoval ředitel oblastního ředitelství lesů České republiky v Českých Budějovicích Kamil Biaček.
3: Kolem těch Strakonic a pak to jsou ty příhraniční oblasti. Problematické samozřejmě i Táborsko, i třeba Jindřichohradecko, kde je hodně soukromých vlastníků a ne všichni se o ten les pravidelně starají.
2: Lesníci provádí intenzivní monitoring kůrovce od poloviny září.
3: Do monitoringu jsou zapojeni všichni venkovní pracovníci, samozřejmě zapojujeme i moderní technologie, jako jsou třeba drony nebo satelitní snímky.
2: Význam tohoto mimořádného auditu Lesů České republiky shrnula mluvčí společnosti Eva Jouklová.
4: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod. Poučení z nedávné kalamity je pro lesníky jasné, je třeba jednat rychle, důsledně a s využitím všech opatření i kapacit.
2: Audit by měl skončit na konci března. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.

0: poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Procházku po cestách růžových nabídnul nám Michal David v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Nabídneme ještě další písničky, které nestárnou, konkrétně od Miroš Birky, Petra Nadě a taky Johna Travolty s Olivie Newton-John. Bude tady pomádovská Summer Nights a hned potom zprávy s Petrou Beránkovou a také páteční humoriáda, ve které vám scénky budou nabízet Ondřej Kepka spolu s Pavlem Kučerou. Ale zbývá nám ještě spotřebitelský servis a dnes se ptáte na úlohu servisu, a to nejen při opravě zboží. Pokračuje Josef Černý.
1: Paní Kateřinu zlobí mobilní telefon a protože má servis blíž než prodejnu, telefon nechává opravovat servisu. Při páté závadě už jí dosila trpělivost a požadovala vrácení peněz, ale telefon byl opět opraven, protože oni prý peníze nevrací. Paní Kateřina si telefon sice vyzvedla, ale neví, co dál. Paní posluchačko, co dál? Telefon používejte a pokud by se vyskytla ještě další závada, pak ho odneste nikoliv do servisu, ale k prodejci, protože peníze vám může vrátit opravdu pouze ten, komu jste je dala, a to je prodejce. Úkolem servisu je pouze provádět opravy, nic dalšího.

0: se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice vypsali soutěž na stavbu cyklostezky podél obchvatu Trnová Fáblovka Dubina. Obchodní akademie v Chocni má opravenou část budovy na Tyršově náměstí. Tenistky Nosková, Muchová, Bartuňková i Bejlek postoupily v Pekingu do třetího kola. A sobota bude slunečná a teplá. Většinou jasná nebo skoro jasná, maxima podobná těm dnešním, až 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Vítám vás. Město Pardubice vyhlásilo tendr na výstavbu nové cyklistické stezky podél severovýchodního obchvatu. Předpokládaná cena je přes 60 milionů. 3,5 kilometru dlouhá a 4 metry široká cyklostezka přinese bezpečnější cestování z Trnové na Dubino a taky propojení s dosavadními cyklostezkami. Součástí projektu je i několik lávek a osvětlení. Stavba bude rozdělená na 3 etapy. Hotovo by mělo být v roce 2028.
3: Podle původních plánů se měla cyklostezka stavět souběžně se severovýchodním obchvatem. Z tendru ale nakonec vypadla kvůli chybějící dohodě se silničáři a vznikl tak obchvat bez cyklostezky. Město připouští, že šlo o chybu a že zvolený postup stavět cyklostezku odděleně nebyl správný. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Rozsáhlé opravy části obchodní akademie a střední odborné školy cestovního ruchu na Tyršově náměstí v Chocni skončily. Investice za 23 milionů korun vyřešila dlouhodobě nevyhovující technický stav přístavby. Přinesla modernizaci technického zázemí a zlepšila podmínky pro výuku. Novinkou je bezbariérový přístup. Investorem byl zřizovatel školy Pardubický kraj.
3: Obchodní akademii čekají výhledově další opravy. Hejtmanství plánuje do budoucna obnovit fasádu na historické budově na Tyršově náměstí v centru města. Na hlavní budově v ulici TG Masaryka bude nutné řešit vlhkost a na odloučeném pracovišti školy ve Vysokomícké ulici chce zateplit budovu C. Tady už povolení má, chybí ale peníze. Schocně Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Lidé na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
4: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je na tenisovém turnaji v Pekingu ve třetím kole. Nad Rumunkou Rusovou zvítězila 6-4, 6-1 a příště narazí na švýcarskou Golubičovou.
1: Počasí.
2: Námi je chladná noc, oblačná až polojasná, noční teploty 10 až 7 stupňů, ojediněle až kolem 3 stupňů. Čekejte i přízemní mrazíky. Zítra slunečno a teplo, jasno až skoro jasno, teploty 21 až 24, na horách 15 až 18. Vítr žádný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Totální odpolední špička v centru Pardubic. Co říct víc, na obvyklých místech si postojíte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí.
6: Já mám
5: rádi kají. Slyšte z toho,
6: Strudana. Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
5: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací. Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplné nesmysly. Třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesním.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě, jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Ypsilon v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Ypsilonky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Ypsilon v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Ypsilonka.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A vždyť jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak, prosím.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
4: děkujeme.
2: Slyším, ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, Šerča, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju a taky, ano.
5: Přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak, další hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale, to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: Nebyla, nebyla. No. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji.
2: Tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě.
7: No.
2: Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. S Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no to bude? A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, počkej, já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Hlubiček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Hlubiček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají, ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek, ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají Tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
1: objeví
2: budou dělat.
1: Se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tefr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Pavle. Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
7: hezký
4: zapsáno.
7: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno i pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a
4: no.
9: Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy, ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.

0: Petra. Mm-hmm.
1: Pan Kohn letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? Říká, no dovolte, co pak jsem nějaká kurva? A pak on říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kohn do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kohn, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme. Ano, tady to máme $2,600. Pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan Kohn říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kohn, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme promiňte, $2,800 ještě za používání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kohn, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Ne, promiňte, ne, jsem to $2,800 ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Kohn, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Kohn takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kohn, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zas neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18-letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u ní v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou, utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
4: No to jo.
3: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, ten, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Lidky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, co by byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale tím se vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích promluvuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano,
3: no,
2: bez pochyby.
1: Tak, a milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Pana Spejbla, děkujeme.
2: Buďte zdravá. A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: ale děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, pa. Ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No,
2: no,
1: nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci, a která máme to další, taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic?
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč, když zloději mají baterky?
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale paní Katko.
8: Májo!
7: Hurvejš, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak hulež nepřekážej, ať jí dál.
8: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
8: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
11: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
8: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, půjste, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
8: Pro pána Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuju ti koupit ponožky.
8: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
8: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
11: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, jo, už jdu.
11: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Jej, a hejme se.
11: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
11: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
11: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
8: Cože to?
9: Nejím maso.
8: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
8: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
8: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
8: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
11: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr naší humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Thálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě. Kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Svitavy mění vizuální styl vývěsek v centru města. Prezident Pavel z důvodu soukromé zahraniční cesty nebude za týden volit do zastupitelstva obce Černouček, uvedl Hrad. Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za svoje výroky a sobota bude slunečná a teplá. Teploty až 24 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Vítám vás. Svitavy sjednocují podobu vývěsek a informačních tabulí ve městě. V centru na náměstí Míru už jejich výměnu dokončili. Na nové podobě se radnice dohodla s majiteli budov, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
5: Vzhledem k rozmanitosti domů, které se na Svitavském náměstí vyskytují, si nechalo město zpracovat návrh na sjednocení takzvaného vizuálního stylu. Ta jednalo postupně s majiteli budov v první části náměstí o jejich výměně, a tak jsou tyto prvky v současné době vyměněny v části náměstí od kostela po informační centrum.
4: Ve Slatiňanech na Chrudimsku začala omezení kvůli rozšíření kanalizace. Novou síť stavbaři budují v místní části Kunčí. Průjezd přes obec je proto zavřený. Zakázka za 30 milionů by měla být hotová příští rok. Podchod na třídě Karla IV. V sousedním Hradci Králové je po skoro 3týdenní úplné uzavírce zase průchozí pro chodce. Stavební práce na jeho celkové obnově pokračují dál, a to i během provozu.
6: Stavbaři v podchodu dokončili nové rampy i finální podlahu v pasáži. V následujících týdnech je čeká montáž podhledu, osazení osvětlení, dveří a instalace zábradlí se zasklením schodišť. Vzniknou zde také nové komerční prostory a veřejné toalety. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod v hodnotě 34 milionů korun bez DPH se veřejnosti v plném rozsahu otevře do konce listopadu. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel se z důvodu soukromé zahraniční cesty za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček. Na webu to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obdobu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel dnes. V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. přijetím velvyslanců. Pavel podle odboru komunikace po celou dobu zůstává ve spojení s kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace. Cestuje mimo členskou zemi Evropské unie, ale vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje konkrétní místa, dodal Hrad. Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za svoje výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
7: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
0: Počasí.
4: Nadcházející noc bude chladná, zpočátku oblačná až polojasná, postupně oblačnosti začne ubývat na polojasno až jasno, noční teploty 10 až 7 stupňů, hlavně v údolích při uklidnění větru ještě míň, kolem 3 stupňů, a taky přízemní mrazíky. Zítra zase slunečno a teplo, většinou jasno nebo skoro jasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehoda dvou osobních aut v tuto chvíli hlášená ze Svitavska. V Poličce v ulici Střítežská se srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
9: Dobrý páteční podvečer. Průmyslový areál na Staré poště v Pardubicích se do roka částečně promění. Víc řekneme za chvíli a nabídneme také kandidující strany do nadcházejících komunálních voleb, které nás čekají příští pátek a sobotu. Tentokrát nás čeká Ústí nad Orlicí a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Co uslyšíte? Celine Dion, Leška Semelku a nebo třeba Petra Spáleného?
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: zepsal rok 1999, jistě bychom dnes v pořadu Den v kraji hlásili, že nově otevřené pardubické obchodní centrum Grand přivítalo své první zákazníky, jenomže on je rok 2026. A co se dnes v pátek 2.10. stalo, ví Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Klidné páteční odpoledne z Pardubic. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Víc o něm řekne reportér Ondřej Wolf kolem 17:15. Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France omezí zítra dopravu v Pardubicích a okolí. V krajském městě to bude nejvíc okolo náměstí Republiky a Sukovy třídy. Od 10 hodin tam bude snížený průjezd a dál kolem 11. opustí peloton Pardubice a pojede po trase Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Lení až skoro k Chocni. Zpátky pak přes Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Vysoké Chvojno u Holic, dál Dašice, Droždice a Nemošice do Pardubic. Postupně se tak budou uzavírat komunikace na trase závodu. Kolem 12:30 se budou závodníci vracet a v Pardubicích budou uzavírky platit až do 16 hodin. Skuteč získala povolení na přestavbu plovárny. Koupaliště je už několik let mimo provoz kvůli poškozenému podloží a úniku vody. Náklady na rekonstrukci radnice odhaduje asi na 70 milionů korun. V Chrudimi připravují rekonstrukci smuteční síně. Budova z 80. let minulého století už současným podmínkám nevyhovuje. Město ještě musí vybrat dodavatele, který úpravy provede. Pokračuje reportér Josef Kopecký.
3: Celou přestavbu budou zajišťovat technické služby, které si na ní vezmou úvěr 20 milionů korun. Změní se interiéry i okolí síně, včetně příjezdových cest.
2: A ve Slatiňanech na Chrudimsku začala platit omezení kvůli rozšíření kanalizace. Novou síť stavbaři budují v místní části Kunčí. Průjezd přes obec je proto zavřený. Zakázka za 30 milionů by měla být hotová příští rok.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v Pardubicích začíná výstavba nového centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Přibližně do roka bude stát v průmyslovém areálu na Staré poště a vystavěné bude z modulárních kontejnerů. Nový komplex umožní městu soustředit jednotlivé služby pro bezdomovce na jedno místo a zlepšit tak jejich kvalitu i pracovní prostředí pro personál. Podrobnosti k tématu teď přináší redaktor Ondřej Wolf. Ondřej, vítej.
1: Krásný den.
0: Tak jaké služby pro osoby bezdomova budou vlastně v novém centru fungovat?
1: Tak po jeho dostavbě se do něj přestěhuje azylový dům a noclehárna pro muže v Milhajmově ulici, dále noclehárna pro ženy fungující teď na Spravedlnosti, a potom také denní centrum, které je v provozu na Staré poště, ale kvůli stavbě dočasně přestěhované do jiné budovy, a součástí bude i ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. To všechno, až tedy na azylový dům pro ženy na Spravedlnosti, bude pod jednou střechou.
0: Proč město vlastně zvolilo výstavbu centra formou modulárních kontejnerů?
1: Mimo jiné proto, aby v případě potřeby bylo možné tu budovu snáze rozebrat a přestěhovat na jiné místo. Areál na Staré poště totiž patří mezi rozvojové plochy města a do budoucna se tam počítá s novou výstavbou.
0: A co si radnice tady od těch nových prostor vlastně slibuje?
1: No, jednak zlepšení kvality péče o zdraví bezdomovců, jednak lepší propojení služeb v jednom místě. Roli hraje i bezpečnostní hledisko, tím, že bude centrum mimo běžnou obytnou zástavbu, sníží se riziko možných konfliktů a roztržek mezi klienty a místními obyvateli a zároveň se také zvýší i prevence šíření nakažlivých nemocí, jako je třeba žloutenka. Velkou výhodou nového centra bude i bezbariérovost, říká vedoucí azylového domu pro muže Petr Motl.
2: Stále přibývá více osob bez přístřeší, který mají zdravotní problémy. Problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najdou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
1: V nové budově už také nebudou klienti spát na patrových palandách a místo čtyřlůžkových budou mít k dispozici dvoulůžkové pokoje. Sociální pracovníci dostanou lepší pracovní zázemí. Kapacity jednotlivých služeb se ale nezmění. Dodám, že podle odhadu magistrátu, že je v Pardubicích asi 250 bezdomovců.
0: Říká k novému centru pro lidi bezdomova, které roste v Pardubicích na Staré poště, Ondřej Wolf. Ondřej, děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Den v kraji.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: slovenská kapela No Name, Mě alebo Áno, ještě 6 minut a Áno, bude 17:30. A protože se po 4 letech blíží volby, které nás čekají v pátek 9. a v sobotu 10. října a budeme opět volit nové městské obecní zastupitele, tak Český rozhlas vám každý všední den, vždycky v 17:30, v podvečer představuje kandidáty, kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. Včera jsme například navštívili Svitavy a tak dnes nás o 17:30 čeká Ústí nad Orlicí.
1: Počasí.
0: Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové je teď na telefonu, tak pane Popelko, přejeme dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak maximální teplota pro dnešek v Pardubicích 26,3 stupně Celsia, tak už máte informace o tom, jestli byla tahle teplota dnes pokořená nebo nebyla?
2: Ne, zatím co tady vidím, tak momentálně v Pardubicích je nějaký 23,6 a to rozhodně extrém nebyl, tam bylo nějaký, já to koukám, 26,3, jak jste říkal. Číslice stejný, ale v jiném pořadí.
0: Takže rekord pokoře nebude, pojďme se tedy teď zaobírat tím, co nás čeká o víkendu, jaký bude víkend, který je před námi.
2: Tak víkend bude celkem příjemný, momentálně se ještě nad středními Čechami a severními Čechami rozpadá studená fronta, to se projevuje a u nás se bude projevovat pouze oblačnosti, takže zpočátku ještě bude teď odpoledne oblačno až polojasno a během noci postupně bude oblačnost ubývat až nad ránem na polojasno jasno. No a teploty by ráno se pohybovaly mezi 10 až 7 stupňa a v údolích tam by mohly být někde až kolem 3, případně se mohou objevit v těch údolíčkách i přízemní mrazíky a vítr bude foukat v noci jihovýchodní, jižní od 2 do 5 metrů a postupně bude slábnout na proměny do 3 metrů a v noci bude místy bez větří. No a zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až do 24 stupňů, vítr bude foukat po ránu slabý proměnlivý a během jihovýchodní do 4 metrů. Pouze na Českomoravské vrchovině by odpoledne přechodně zesiloval a mírný od 2 do 6 metrů, večer bude se slavnout.
0: A jaká bude neděle?
2: Neděle bude taky celkem příjemná, jenom s tím, že oblačnost bude odpoledne přibývat. Ráno dopoledne ještě bude jasno, pojasno odpoledne až oblačno, bude to zase bez srážek a teploty po ráno 8 až 4, odpoledne do 22, přece jenom ty mraky to sluneční záření trošku utlumí a vítr bude fukat stále slabý, proměnlivý do 4 metrů.
0: Tak takový tady bude víkend, prozradil nám to Tomáš Popelka, děkujeme, zdravíme do Hradce Králové, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Český rozhlas Pardubice

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu, které jsme zaměřili na komunální volby. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí všech okresních měst v Pardubickém kraji. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Novák. Města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes se podíváme do Ústí nad Orlicí. Mým hostem ve studiu je redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Dobré odpoledne.
2: Hezký podvečer.
0: Komunální volby 2026.
1: Ústí nad Orlicí leží v podhůří Orlických hor na soutoku Tiché Orlice a Třebovky. K 1. lednu 2026 v něm žilo asi 13 300 obyvatel. Důležitou roli má železnice, protože město leží na hlavním železničním tahu mezi Prahou a Ostravou. Město tvoří také části Černovír, Dolní a Horní Houžovec, Hilváty, Kerhartice, Knapovec a Oldřichovice. Naďo, připomeň nám, kdo vedl v uplynulých 4 letech radnici v Ústí nad Orlicí.
2: Je to tak, že v uplynulém volebním období vedla Ústí nad Orlicí koalice Oušťáků, Ústí žije, ODS a KDU-ČSL. Na spolupráci se tyto 4 subjekty dohodly po komunálních volbách v roce 2022. Oušťáci získali 8 z 27 mandátů, Ústí žije 4, ODS 3 a KDU-ČSL 1. Tyto 4 subjekty tedy měly dohromady 16 zastupitelů. Koalice tak navázala na předchozí volební období. V čele města po celé období stál starosta Petr Hájek z Oušťáků, pro kterého šlo už o 4. zvolení starostou. V opozici zůstali zastupitelé ANO, Ústeckého fóra a SPD s nezávislými.
1: A kolik politických stran a hnutí kandiduje v Ústí nad Orlicí letos?
2: Tak v letošních komunálních volbách kandiduje v Ústí nad Orlicí celkem 7 volebních uskupení. Je to ODS s podporou nezávislých, Jsme odsud, Hnutí ANO, Nechybí lidovci UO, koalice SPD, ČSNS a nezávislých pro lepší Ústí, Ústí 2.0 Sdružení nezávislých kandidátů, Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci a také Ústecké fórum. Zajímavé je, že oproti volbám v roce 2022 zmizelo z kandidátek Ústí žije a KSČM, zatímco nově se objevují lidovci UO, Ústí 2.0 a koalice SPD, ČSNS a nezávislých. V roce 2022 kandidovalo 8 uskupení, letos je to o jedno méně.
0: Komunální volby 2022.

0: stav škol a školek. Diskuze se vedou i o velkých městských investicích, jejich financování a o podobě veřejných prostranství.
1: Abychom nemluvili jen o Ústí nad Orlicí, pojďme zmínit i další větší města na Orlicko-Ústecku. Jak vypadaly uplynulé 4 roky v jiných místech regionu?
0: Podle mě je zajímavá například Česká Třebová, ta má za sebou poměrně výrazné a místy i turbulentní volební období. Po komunálních volbách tam v roce 2022 vytvořili koalici 3PK nestraníci s podporou Třebováku pro zdraví a sport a ODS. Radnici vede starosta Zdeněk Řehák z 3PK. Město za 4 roky výrazně investovalo do nových veřejných staveb, především knihovny a domova pro seniory. Zároveň ale zůstaly otevřené některé dlouhodobé problémy, jako například budoucnost krytého bazénu, oprava střechy zimního stadionu, bydlení nebo stav infrastruktury. Volební období nejvíce poznamenal koaliční spor, který vyústil v rezignaci místostarostky Zuzany Nejedlé za nestraníky.
1: Čeho se ten spor týkal?
0: Tak ten koaliční spor se týkal především způsobu řízení města a vlivu hejtmana a městského radního Martina Netolického z 3PK na rozhodování radnice. Tehdejší místo starostka Zuzana Nejedlá při rezignaci v červnu 2024 uvedla, že některá zásadní rozhodnutí se podle ní řešila bez vědomí starosty a dalších radních. Neschody se týkaly také reorganizace městského úřadu a snahy o úspory. Nejedlá následně rezignovala a její nestraníci vypověděli koaliční smlouvu. Koalice 3PK a ODS ale pokračovala v pozměněné podobě.
1: Tak a jak budou vypadat v České Třebové letošní volby? Budou něčím zajímavé? Dá se něco vypíchnout?
0: Tak letošní komunální volby ukážou, jestli současný starosta Zdeněk Řehák z 3PK obhájí vítězství po tomto divokém období, které bylo poznamenané právě rozpadem koalice. 3PK a nestraníci kandidují samostatně, Zdeněk Řehák vede 3PK, zatímco v čele nestraníku je právě Zuzana Nejedlá. Boj o vedení bude tentokrát ale ještě těsnější. Počet volených zástupců se totiž zúží o 4 lidi na celkových 23 členů. Už v dubnu 2023 o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. O místa v zúženém zastupitelstvu se letos utká 7 kandidujících subjektů.
1: Volby na Orlicko-Ústecku shrnula redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková, ale neodchází. Za chvíli nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování města Ústí nad Orlicí. Zeptáme se kandidátů třeba na to, jak by měl podle nich v příštích 4 letech vypadat areál Perla 01.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ano, Český rozhlas Pardubice vám přináší speciální předvolební vysílání z Ústí nad Orlicí. U mikrofonu zůstává Zdeněk Novák a s ním reportérka zpravodajství Naďa Kubínková. Jaké problémy chce město v příštích 4 letech řešit a jaké mají jednotlivé subjekty představy o jeho dalším směřování? Právě na to jsme se zeptali všech kandidujících uskupení. Každému jsme poslali 3 otázek k tématům, která se obyvatel Ústí nad Orlicí přímo týkají. Ze 7 kandidujících stran hnutí a koalic nám poslalo odpověď všech 7 lídrů.
0: Komunální volby 2026.
1: Bývalý textilní areál Perla v centru Ústí nad Orlicí, jehož provoz skončil v roce 2005, město koupilo v roce 2010 za 30 milionů korun a od té doby hledá jeho nové využití. Perla patří k nejvýznamnějším rozvojovým územím města a proto jsme jednotlivým lídrům položili otázku, jak má město využít tento areál a co proto v následujících 4 letech udělají. No a Naďa shrnuje jejich odpovědi.
2: 4 kandidující subjekty mají na využití Perly podobný pohled, chtějí pokračovat i v její proměně, v živou součást centra s bydlením, službami, podnikáním a kvalitním veřejným prostorem. Lídr uskupení Ústí 2.0 Jiří Preclík chce dokončit technickou infrastrukturu, dopravní propojení a veřejný prostor mezi jídelnou a ateliéry střední školy umělecko-průmyslové. Zároveň chce spolupracovat se soukromým investorem na přeměně administrativní budovy na bydlení, obchody a služby. Petr Háje, který vede Sdružení nezávislých kandidátů dátu Oušťáci, chce pokračovat v revitalizaci podle schváleného regulačního plánu. Zaměřil by se na úpravu veřejného prostoru, dokončení dopravního propojení se Schindlerovou ulicí a finální úpravu parkoviště s kapacitou 90 míst. Lídr uskupení Lidovci UO Vojtěch Jakubec chce z Perly vytvořit přirozené rozšíření centra a jednotlivé záměry koordinovat s městským architektem. Za důležité považuje také vyřešení parkování. Matouš Pořický, který v Ústí nad Orlicí vede ODS, navrhuje, aby Perla propojila bydlení, služby a podnikání s kvalitním veřejným prostorem. Zaměřit se chce proto na napojení areálu na centrum dopravu, parkování, pěší trasy a zeleň.
1: Ještě si pověsme samozřejmě, jak se k problematice Perly staví další kandidující subjekty.
2: Tak lídr koalice SPD, ČSNS a nezávislých Martin Dudla nepovažuje Perlu 01 za prioritu a nejdřív chce řešit zadlužení města. Odmítá výstavbu galerie Perla i patrového parkovacího domu a podporuje zachování co největší části areálu jako zelené plochy. Lídr Ústeckého fóra Tomáš Nechvíl by většinu areálu chtěl proměnit v zelené městské centrum s parkovou úpravou a prostorem pro volný čas. Navrhuje také startovací byty a menší byty pro seniory. Jaroslav Řeháček, který vede hnutí ANO, by chtěl navázat na schválený plán, ale přehodnotit jeho problematické části. Zpochybňuje hlavně potřebnost galerie Perla a prosazuje více zeleně.
1: Tak to bylo velmi stručné shrnutí toho, jak se kandidující subjekty staví k využití areálu Perla. Plné znění odpovědí najdete už po 18. hodině na webu Českého rozhlasu Pardubice, pardubicerozhlas.cz. Za chvíli se podíváme na další diskutované téma Ústí nad Orlicí, a to parkování u nádraží.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Kampaň volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Je to tak, posloucháte Český rozhlas Pardubice a náš předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes jsme spolu s redaktorkou zpravodajství Naďou Kubínkovou v Ústí nad Orlicí. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, co kandidáti chtějí udělat pro definitivní vyřešení parkování u místního nádraží. A takové byly odpovědi.
2: Kandidáti se většinou shodují, že je potřeba nejdřív vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům u nádraží a následně současné parkovací plochy upravit a zpevnit. Takové řešení navrhuje například lídr Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci Petr Hájek. Stavba by podle něj mohla proběhnout v letech 2029 až 2030 a kapacita parkování by se mohla až zdvojnásobit. Vojtěch Jakubec, uskupení Lidovci UO, považuje za hlavní problém využívání bezplatného parkoviště lidmi z okolních obcí. Chce proto s Českými drahami vyřešit využívání jejich pozemků a zavést režim, kdyby první hodiny byly zdarma a další stání spoplatněné. Dohodu s Českými drahami o pozemcích chce i Matouš Pořický z ODS. Následně by zlegalizoval a zpevnil už využívané nespevněné plochy. Parkování by podle něj mělo být omezené na obyvatele města a městských částí, případně na maximálně 24 hodin. Jiří Preclík, který vede uskupení Ústí 2.0, navrhuje dokončit jednání s vlastníky pozemků a následně stávající parkování upravit, zpevnit a rozšířit.
1: Objevuje se v odpovědích také možnost vybudovat parkoviště na jiné ploše nebo nějaká další jiná řešení?
2: Tak lídr Orlicko-Ústeckého hnutí ANO Jaroslav Řeháček považuje dohodu o zpevnění zeleného pásu, kde se dnes parkuje, za krátkodobý krok. Podle něj bude potřeba najít novou plochu co nejblíže nádraží a využít ji pro nové parkoviště. Tomáš Nechvíl, který vede Ústecké fórum, navrhuje jednat s vlastníky pozemků o odkupu, dlouhodobém pronájmu nebo směně. Zároveň chce změnit přístup ke schvalování nové výstavby tak, aby vznikala potřebná parkovací místa. Část prostoru pro parkování vidí také v areálu Perla 01. A nakonec lídr koalice SPD, ČSNS a nezávislých Martin Dudla považuje kromě získání pozemku u nádraží do vlastnictví města za důležité motivovat lidi k využívání veřejné dopravy, mimo jiné výrazným posílením MHD.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se dnes v předvolebním speciálu věnujeme Ústí nad Orlicí. Za okamžik uslyšíte odpovědi lídrů jednotlivých stran na naši poslední otázku, co je potřeba ve městě změnit, aby bylo atraktivnější pro mladé lidi a rodiny. Odpovědi v plném znění, připomínám, najdete už za pár minut na webu Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ano, předvolební vysílání Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Dnes jsme se vypravili do Ústí nad Orlicí, kde jsme lídrům kandidátek položili jasnou otázku, čím chcete udělat Ústí ve srovnání s dalšími městy regionu atraktivnějším pro mladé a rodiny. Naděja Kubínková ta nám teď shrne odpovědi.
2: Je to tak, že kandidáti chtějí zatraktivnit Ústí nad Orlicí pro mladé a rodiny především dostupným bydlením, kvalitními školami a širší nabídkou volnočasových aktivit. Jaroslav Háček z hnutí ANO navrhuje například svoz komunálního odpadu se slevou pro děti. Příspěvek prvňáčkům, bezplatnou MHD pro děti, vyšší podporu sportu, více kulturních akcí, nové městské nájemní byty a podporu vzniku lékařských ordinací. Jiří Preclík z uskupení Ústí 2.0 klade důraz na dostupné bydlení, pracovní příležitosti, školy, služby, sport a kulturu a chce především rozvíjet přednosti, které už město nabízí. Petr Hájek, kandidující za Ušťáky, chce stavět především na kvalitě každodenního života, dostupném bydlení, školství, veřejném prostoru a možnostech sportovního a kulturního vyžití. Navrhuje také studentský klub a podporu spolupráce středních škol s místními zaměstnavateli. A Martin Dudla z koalice SPD, ČSNS a nezávislých za hlavní pilíře považuje podporu družstevního bydlení, lepší kulturní a volnočasové vyžití, včetně vzniku moderního klubu pro mladé a dostupnou zdravotní péči.
0: Komunální volby 2026.
1: Nadějo, jaký pohled na tuhle otázku dostupnosti bydlení mají další lídři?
2: Matouš Pořický z ODS navrhuje pokračovat v přípravě bydlení, rozšiřovat kapacity školek, škol a dětských skupin a podporovat sport a kulturu. Důraz klade také na bezpečné ulice, kvalitní veřejná prostranství, služby a dopravu. Tomáš Nechvíl z Ústeckého fora navrhuje zvýšit komfort života v Ústí, například prostřednictvím kvalitního vzdělávání, sportovního vyžití, dostupné zdravotní péče a dobrého spojení s okolními městy. Za důležité považuje také napojení na D35 a lepší parkování u nádraží. Vojtěch Jakubec z uskupení Lidovci UO chce zase zatraktivnit město především rozvojem areálu Perly, kde by měly vznikat byty, služby, obchody a místa pro trávení volného času. Prosazuje také více zeleně a stínů ve veřejném prostoru, proměnu parku Kociánka, novou podobu mírového náměstí a řešení budoucnosti krytého bazénu.
1: Tak to byly odpovědi sedmi subjektů, které se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Ústí nad Orlicí. Všem jsme položili tři stejné otázky. Odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka zpravodajství Naděja Kubínková a kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Pardubice, pardubicerozhlas.cz.
2: A to byl poslední volební speciál, který jsme připravili ze všech čtyř okresních měst Pardubického kraje. Přejeme vám příjemný zbytek večera. Od mikrofonu se loučí Naděja Kubínková
1: a Zdeněk Novák.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku obnovili spojovací chodbu do kostela. Chorvatský soud chce předat případ billboardového bose Fischera české justici. Pardubičtí hokejisté nastoupili v 7. kole proti Plzni. A nás zítra na východě Čech zase čeká slunečno a teplo. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Pěkné pozdní odpoledne. Řemeslníci dokončili obnovu spojovací chodby ze zámku do kostela. Postavená byla ve druhé polovině 19. století a sloužila jako přístup do panské oratoře. Chodba nebude součástí běžného prohlídkového okruhu. Pro návštěvníky má být otevřená jenom při mimořádných příležitostech. Stavba měla zásadně narušenou statiku, popsal důvod opravy slatiňanský kastelán Jaroslav Bušta.
2: Tady byl jeden uhnilý trám, nosný trám té konstrukce. On je to takový rámový nosník, takže hrozilo vlastně statické selhání jedné části. No a druhým problémem byl náklon té chodby. Tu konstrukci bylo nutno zesílit.
0: Přelouč nejpozději příští rok na jaře zprovozní první fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely nechá radnice umístit na střechách školní jídelny a základní umělecké školy. Dodavatele zakázky už vybrala, zaplatí mu asi 3 miliony korun. Od solárních elektráren si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a provozní úspory. Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárova okruhu v Hradci Králové. Omezení na silnici 31 tak definitivně končí.
3: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové, Jana Házová, Český rozhlas.
0: Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvačtí vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do České republiky. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer déle než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. Českému rozhlasu to napsala mluvčí zadarského soudu Diana Grančiričová. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které můžou převzetí případu odmítnout. Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá Hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27 v procesu nejdál.
4: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do Unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou Horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů 7. kola základní části. Pardubice budou podruhé za sebou hrát na svém ledě, kde nastoupili v 18 hodin proti Plzni. Zatím na začátku první třetiny HC Dynamo Pardubice, Škoda Plzeň 0-0.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc. Zpočátku bude oblačná až polojasná, postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Noční teploty 10 až 7 stupňů, hlavně v údolích při uklidnění větru kolem 3. Čekáme i přízemní mrazíky. Teploty na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Sobota slunečná a teplá, většinou jasná nebo skoro jasná. Denní maxima 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 15 až 18. Srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesnou, aby ho zítra jednička. A to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda v Pardubicích na Starém městě, ulice Jánova. Osobní auto tam srazilo chodce. Jdou tam všechny složky, prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
5: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u dnešních východočeských výletů, které představí unikátní expozice Pardubického kraje. Zamíříme za nimi na Chrudimsko. Nejprve do regionálního muzea v Chrudimi, kde mají jedinečnou sbírku plakátů Alfonse Muchy, jaká nemá ve světě obdoby. Pak se přesuneme na hrad Rychmburg a prohlédneme si vzácné středověké oltáře a také novou expozici věnovanou alchymii planet. Příjemný poslech.
1: Východočeské výlety.

0: Unikátní expozice Pardubického kraje ve výletech Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly do Chrudimi, do regionálního muzea v Chrudimi a do jednoho z výstavních sálů, kde jsme museli pečlivě zavřít dveře, protože se tady hlídá klima. Tak proč a kde jsme, tak to už nám vysvětlí ředitelka Klára Habartová.
1: Já vás vítám tady u nás v regionálním muzeu Chrudimi ve dvou sálech. Máme tady novou expozici Alfons Mucha, Euforie ornamentu. Ta expozice je nová v tom vizuálním pohledu. Dříve jsme tady tyhle expozice měli, ale vzhledem k tomu, že se u nás opravovala okna, tak jsme expozici museli změnit a předělat. Jinak máme tady vystavených 42 litografických plakátů a dekorativních obrazů Alfonse Muchy.
0: To je ten důvod, proč se tady hlídá to klima.
1: Hlídá se tady klima a hlídá se tady i množství osvětlení, aby ty plakáty nevybledly. A ty dva sály jsou různě jinak zabarvené, ale ty barvy těch sálů odpovídají barvám, které se nacházejí na těch samotných plakátech. Uvidíme to na několika z nich.
0: Jak se sem vlastně do Chrudimi taková opravdu jedinečná sbírka plakátů Alfonse Muchy dostala?
1: V Chrudimi byla výstava samotných plakátů Alfonse Muchy už roku 1897. Tehdejší chrudimská městská rada, jejich členové byli i členové muzejního kuratoria, v Praze viděla výstavu Muchových plakátů a prací v Topičově domě. A oni tu výstavu si pozvali potom sem do Chrudimi. A ta byla tak nadšená, samotná Chrudim a její obyvatelé, že se ta městská rada rozhodla, že se domluví s Alfonsem Muchou a sem ty plakáty pořídí. My nemáme jiné věci z děl Alfonse Muchy, máme jenom tu největší sbírku těch litografických plakátů a jsou to všechno prvotisky, takže nejsou jako stržené z výlepních ploch, nejsou překládané. To bývá i v ostatních sbírkách, ale my je máme v takovémhle fúzovkách v dobrém stavu. A když zmíníme Alfonse Muchu, tak důležité je i říct, že jeho manželka Marie byla jeho žačkou a ona pocházela ze samotné Chrudimi. Ale její strýc, který byl ředitelem umělecko-průmyslového muzea v Praze, tak ji Alfonse Muchovi doporučil, vzhledem k tomu, že moc hezky malovala a ona u něj v ateliéru se učila a o několik let později si o 22 let staršího Alfonse Muchu vzala.
0: My tady vidíme i na fotografiích.
1: Vidíme je na fotografiích a samozřejmě vidíme na fotografiích s odstupy několika desítek let, ale máme tady i její první dopis Alfonse Muchovi, kde se hlásí: Velectěný pane, k lístku svého strýce dovoluji si připojit ti prosbu, byste mi laskavě napsal, v který den a hodinu bych vás doma zastihla. A tak dále. A je to moc hezké, protože oni se potom i do Chrudimi několikrát podívali. My jsme dokonce tady v září roku 1933, takže to máme téměř o 90 let později, a měli i samotnou výstavu tady děl Alfonse Muchy, ale tehdy v tom roku 1933 to byla výstava jeho obrazů. Takže Alfons Mucha a Chrudim má určité krásné spojení.
0: A my se za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice podíváme podrobněji po téhleté unikátní expozici Muchových plakátů v regionálním muzeu v Chrudimi. Snad jsem...

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z unikátní expozice regionálního muzea v Chrudimi. Plakátu Alfonze Muchy s ředitelkou muzea Klárou Habartovou. Slíbili jsme se tady projít po těch výstavních sálech. Hned od prvního pohledu vidíme nádherné takové ty klasické ornamenty Alfonze Muchy.
1: Jsou to převážně secesní ornamenty. A ten ornament najdete v každém tom jeho díle. Proto jsme pojmenovali expozici Euforie ornamentu. A vidíme je jak na kalendářích, tak na dekorativních pano, na pozvánkách, na výstavy, na plakátech, které propagují divadelní představení nebo i reklamu.
0: Na který z těch plakátů bychom upozornili?
1: Máme tady soubor 4 dekorativních pano, soubor, který představuje 4 roční období. A my právě z těchto plakátů dekorativních pano jsme použili ony barvy do našich výstavních sálů. První barva je taková mintová až mátová a ta je vidět tady krásně na tom plakátu, který představuje zimu. A ve vedlejším sále máme takovou, dá se říci, jemně šiříkovou. A to je vidět i na těch dalších z jeho děl.
0: Můžeme nahlédnout i vedle na tu jemně šiříkovou, ano.
1: Oproti původní expozici je tento sál otevřený a návštěvníci si mohou sednout i na lavičky a zaměřit se na ta jednotlivá díla.
0: Tady už rozpoznáváme reklamní pozvánkové plakáty na třeba hospodářsko-průmyslovou a národní výstavu ve Vyškově.
1: V této místnosti jsou hlavně plakáty na výrobky, třeba na šampaňské, nebo na Nestlé, nebo na lékárenské výrobky. A na několika těch plakátech jsou takové krásné moravské ženy a jsou tam i tvary moravských žen. Nicméně my jsme na několika plakátech objevili i, že Alfons Mucha použil svoje oči. Ale ty plakáty, i přesto, že jsou třeba na reklamy, tak jsou moc zajímavé. My tady máme zcela výjimečně jeden propagační plakát na ležatok a ten propaguje lék na sklidnění, je to lék z koky a je na něm, protože koka pocházela původně z říše Inku, aspoň tak je to prezentováno. A na tom plakátu je vidět indián, který fouká onen prášek na ženu, která má kypré slovanské tvary. A právě je to lék, který se podával na uklidnění, ale dá se říci, že měl formu současného kokainu.
0: Takže dneska už by se to neprodávalo v lékárnách.
1: A rozhodně by na to nebyla takováhle reklama. Z druhé strany tohoto sálu jsou pak divadelní plakáty. A k této plakátové tvorbě pro divadlo se Alfons Mucha dostal díky francouzské divadelní herečce Sáře Bernard.
0: Ta je tady taky. Asi ten nejznámější plakát Muchy.
1: Plakát na divadelní představení Gismonda.
0: Který z těch plakátů je tady nejvzácnější?
1: To se takhle nedá říct. Oni jsou vzácné úplně všechny, protože v současné době ta cena díla Alfonse Muchy dosahuje téměř astronomických výší. My jsme moc rádi za to, že v tom roce 1897 byla chrudimská městská rada natolik pokroková, že to sem do svého, tehdy městského, muzea zakoupila.
0: Takže dá se říct, že nic podobného jako tady v Chrudimi nikde jinde na světě neuvidíme.
1: To určitě ne, protože největší sbírku plakátů Alfonse Muchy má právě naše regionální muzeum v Chrudimi.
0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice z unikátních expozic budou pokračovat i za chvíli.

0: My jsme se teď ve výletech Českého rozhlasu Pardubice společně s ředitelkou regionálního muzea v Chrudimi Klárou Habartovou přesunuli 30 kilometrů dál od Chrudimi zhruba, a to na hrad Rychnburg do předhradí, protože tady je několik hned unikátních expozic a před tou jednou stojíme a vidíme nádherné historické dveře, ten portál úžasný.
1: Jsou to nejstarší dveře, které tady na hradu máme, a jsou to dveře z konce 15. století, tedy období před 500 lety. Ty dveře byly teďka nedávno restaurované a proto na nich vidíme takovou krásnou barvu. Je to taková cihlová v kombinaci s kovovými prvky a je to zhruba tak šestá nejspodnější vrstva, která na těch dveřích byla. A těmito dveřmi se dostáváme do expozice, která se jmenuje Umění pod obojí, a jsou tady gotické oltáře, ale gotické oltáře z toho nejpoznějšího gotického období. A oltáře jsou s Chrudimi, protože Chrudim, přestože byla královské věné město, tak v tom 15. století byla pak centrem husitského odboje. A právě z té doby se u nás v Chrudimském muzeu zachovala velká sbírka právě těch oltářů. A tím nejcennějším oltářem, který tady je a jediný, který nevlastní regionální muzeum Chrudimi, je oltář svaté Kateřiny z kostela svaté Kateřiny v Chrudimi.
0: Tak vstupujeme dovnitř.
1: Půjdeme rovnou a k tomu nádhernému oltáři.
0: Vy jste vybrali i ty prostory, které působí historicky.
1: Ty prostory jsou vybrané nejen proto, že patří k jedním těch nejstarších. Sám hrad byl založený na přelomu 13. a 14. století. První písemná zmínka pochází ze 7. října roku 1325. Ale ty prostory jsou vybrané i proto, že jsou nejideálnější klimaticky pro samotné ty oltáře. Jsou nejstarší, tudíž mají nejsilnější zdi a nejideálněji nám uchovávají ty adekvátní teploty. Ten oltář svaté Kateřiny je tady rozložen, působí nejvíc ta jeho střední část, potom tam máme ještě predelu, to je spodní část, a pak je k tomu přiložen ještě vrchní oltářní nástavec.
0: Takže tady ten oltář trošku rozebraný.
1: Protože na výšku, vidíme ho tady na jednom přiloženém snímku, je poměrně vysoký a tady ta místnost má jenom na výšku 4 metry a ještě klenutá klembou.
0: Kdyby byl tady ten oltářní nástavec opravdu tam, kde patří, tak si můžeme prohlédnout ty krásné detaily.
1: A máme k tomu udělané i právě popisy těch jednotlivých detailů. Máme i to, jak vypadal před restaurováním, a máme tady i přiložené rentgenové snímky, podle kterých byl potom ten oltář samotný restaurovaný. Trvalo to 7 let. Restaurátorkou byla paní Skarolková z Prahy.
0: A tady máme taky panel o tom, kdo namaloval retábl svaté Kateřiny.
1: Říkalo se mu vratislavský mistr. A je to označení mistra, který ten oltář vytvářel v 70. 80. letech 15. století. A byl dříve dáván do souvislosti s dílem anonymního umělce, nicméně podle těch dalších výzkumů se zjistilo, že pocházel z dílny, která právě byla činná ve Vratislavi.
0: To působí poměrně plasticky, je to tak, že je to obyčejná kresba, nebo je to třeba 3D tedy?
1: Ty samotné části nejsou 3D, 3D jsou jedině ty plastické ornamenty v rámci rámu těch jednotlivých částí. Největší dojem dělají draperie šatu těch jednotlivých svědců, a právě je to důležité i pro historiky, protože se můžeme tady podívat, jak byli odíváni, dá se říct, i ti nejbohatší právě v tom období 15. století. Šaty, pláště vypadají opravdu z dálky velice plasticky.
0: Takže vlastně tady je vidět ta středověká móda taky.
1: A středověká kultura a svědci, kteří byli na konci toho 15. začátku 16. století nejvíce, dá se říci, oblíbení.

0: třeba keramickými nádobami z vybavení kuchyně, nebo máme tady i archeologické nálezy mincí, které se právě našly v té chrudimské oblasti, abychom doplnili i to období, ze kterého ty oltáře pocházejí. A kromě toho, že to jsou samotné oltáře, tak tady máme i jejich rentgenové snímky, podle kterých byly ty oltáře restaurovány.
1: Ano. Jak náročné je restaurování těch oltářů? Asi velmi. Jsme slyšeli, že ten hlavní 7 let se restauroval.
0: No, určitě to netrvá chvilinku a ta práce na tom je poměrně rozsáhlá a představuje několik etap. Nejdříve se musí zkoumat, co vůbec na tom samotném oltáři je, co pochází z té jeho původní doby a potom z období, kdy vznikaly ty přemalby. A právě proto jsou tady i podsvícené rentgenové snímky. Následně si návštěvník může podívat, jak to vypadalo v té původní malbě, té nejstarší, a co všechno bylo namalováno později.
1: Takže my vlastně tady vidíme ten oltář a vidíme jeho rentgenový snímek.
0: Přesně tak. Takže je to v podstatě, jak říkal jeden z návštěvníků, je to jakoby porovnej dva obrázky a najdi 10 rozdílů. A někdy těch rozdílů je tam víc než 10.
1: Vidíme tady ještě další velký oltář. A ten je
0: zase z dalšího chrudimského kostela. Je to oltářní retábl se zmrtvých vstáním Krista z kostela povýšení svatého kříže v Chrudimi. A ten je jediným dochovaným oltářním celkem. Byl určen právě pro onen hřbitovní kostel, jak se mu říká, u kříže.
1: Východočeské výlety hovoří o unikátních expozicích. Čím je tahle ta unikátní? Pojďme si to shrnout.
0: No, ona představuje jednu z nejcennějších a nejstarších sbírek vůbec výtvarného a tedy oltářního umění, nejenom kterou má muzeum Chrudimi, ale je to jedna z nejcennějších sbírek oltářního umění v Čechách.
1: A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice budeme pokračovat i za chvíli, zůstaneme ještě na hradě Rychenburg.

0: Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice a zůstáváme na hradě Rychnburg, ale přesouváme se nejenom o patro výš, ale také do úplně jiného časového období ze středověku. Kam vlastně? Tak to mi popíše ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
1: Přesouváme se téměř do budoucnosti, protože tady máme výstavu, která je pojmenovaná Alchymie planet. Ona se zabývá planetami sluneční soustavy, ale i planetami, které jsou mimo sluneční soustavu. A v několika místnostech tady máme vůbec to, jak ty planety vznikly. Od protonů, neutronů, takhle krásně postupně. A máme tady i sbírku nálezů meteoritů, ve kterých jsou ty prvodní prvky. Urminerály se tomu říká, tedy předchůdce minerálů, které známe. A jsou to meteority, které byly nalezené po celém světě.
0: Takže dá se říct nejenom do budoucnosti, o které budeme mluvit, ale i do hodně hluboké minulosti, třeba ještě před vznikem Země?
1: To také, ale ta větší část potom té výstavy je o modelech, velkoformátových modelech, které představují planety naší soustavy, ale i planety mimo sluneční soustavu. A to je na tom zajímavé, že vědci, kteří tyto věci zkoumají, vysílají sondy do stratosféry, aby zjistili, jaké právě minerály se tam nachází. A tohle to všechno využívají i třeba pro moderní medicínu. Takže dá se říci, že je to hudba budoucnosti. Máme tady i znázorněnou planetu Venuši a to víme, že za miliardu let by Země měla vypadat se svým povrchem jako planeta Venuše. Protože tím, jak se bude rozpínat Slunce, tak povrch na planetě Zemi schoří a skončí jako Venuše, na které je už v této době 70% z jejího povrchu lávových polí. Takže musí právě vědci zkoumat tu budoucnost a i o tom hovoří ta naše výstava, protože se zabývá i tím, jaké ty prvky se nacházejí na těch ostatních planetách a i planetách mimo tu naši sluneční soustavu, o tom, jaké jsou povrchy, ať už to jsou oceány, nebo ledová pole, anebo naopak lavová pole. To je ten jiný pohled na ty planety, proto je to ta alchymie a alchymie planet.
0: Mě by vůbec ještě zajímalo, jak vás to napadlo, středověký hrad a máte tady tuhletu expozici.
1: No, vzhledem k tomu, že tady na hradě máme stále expozice, tak potřebujeme vždycky nalákat návštěvníky, kteří u nás už byli, s něčím novým. A vzhledem k tomu, že v rámci archeologických nálezů, které se tady našly pod hradem, tak byla nalezena i grafitová trojnožka, kterou používali alchymisté v novověku. Takže my navazujeme na to studování planet a alchymie v minulosti, protože šlechtici nebo panovníci si zvali na své dvory právě ty alchymisty. A alchymisté v současné době už studují to, co je i na planetách někde jinde. A vzhledem k tomu, že jsme jednou byli na prezentaci na Akademii věd, kde jsme byli právě s prezentací spolupráce s Ústavem dějin umění, se kterým jsme připravovali výstavu o středověkých oltářích, tak jsme tam zaslechli i to, že Ústav fyzikální chemie má připravenou takovouhle výstavu. Takže jsme se s doktorem Ferosem z oddělení spektrometrie domluvili, že by to bylo ideální obnovit právě na hradě, abychom na další 4 roky přilákali návštěvníky, kteří se dozví něco nového mimo tu historii, která byla, ale i něco o té budoucnosti, která bude.

0: výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují, jsme stále v nové expozici hradu Rychnburg, Alchymie planet.
1: V první místnosti je vidět, jak vznikaly jednotlivé prvky. Proton, neutron a potom z něj vodík a teda. Jak to prostě vznikalo? Když budeme pokračovat dále, tak se dozvíme, jaké urminerály, což jsou úplně předchůdci minerálu a minerály, přiletěly v rámci nálezu k nám na Zem. Přiletěly jsou to teda meteority.
0: A tady jsou ty meteority.
1: A meteority s urminerály. A to jsou předchůdce minerálu, úplně ty první prvky. Ale kromě toho jsou tady i kosmické dalekohledy, sondy. Jsou to jejich modely, které máme z té Akademie věd zapůjčené.
0: A tady jsou planety.
1: Ta výstava hlavně představuje velkoformátové modely planet. Máme tady planety Země v její historii, ale pak tady máme ještě planety naší sluneční soustavy, jako je Mars, Venuše, máme tady i Měsíc, který obíhá Zemi, ale máme tady i planety mimo sluneční soustavu, Tritium, Dimidium a tak dále. Na těch modelech je ale zajímavé, že v té spodní části
0: jsou tam kameny.
1: A to je právě ukázka těch kamenů a hlavně těch minerálů, které se podle těch nejmodernějších výzkumů na těch planetách nacházejí. Takže tady koukáme nejenom na ten model Země, což víme, jaké tady máme kameny, ale i u ostatních těch modelů planet je to tam rozebráno také.
0: Tak můžeme se podívat k Venuši. Takhle blízko se k Venuši nikdy nedostaneme. Co tady je? Pyrice nám tady krásně leskne.
1: K Venuši se nedostaneme hlavně proto, že 70% povrchu Venuše je lávových polí. Ale kromě toho, že tam je pyrit, tak je tady magnetit, hematit, bazalt a tak dále. Těch prvků je hodně.
0: Mě ještě zaujala tady pekelná planeta ve vedlejší místnosti.
1: Pekelná planeta je Dimidium a musíme říct, že všechny ty zajímavé informace jsou tady doplněné na panelech. A těch informací je hodně. Dimidium má ďábelská nej. Můžeme se podívat. Je větší než Jupiter. Navzdory vysoké teplotě tam byla objevena vodní pára. A říká se jí i pekelná planeta, protože má povrchovou teplotu přesahující 1000 stupňů. A je to první exoplaneta, která byla objevena v roce 1995. Exoplaneta znamená to, že je to planeta mimo naši sluneční soustavu. A od Země je vzdálená 50 světelných let.
0: Pak tady máme klasický Mars, to je vždycky, že to je taková ta planeta, která se nejvíc asi zkoumá v současnosti.
1: Tady si můžeme podívat hlavně na to, jaké prvky se tam nacházejí. Je tam chlorid, živec, kalcit, anorit, apalit, hematit, ale je tam třeba i sádrovec. Těch prvků je tam hodně. A Mars by měl být jednou z planet, kterou by do budoucna mohlo osídlit obyvatelstvo ze Země.
0: A vy tady ukazujete, jak vypadala Země v průběhu svého vývoje, než se stala tou modrou planetou.
1: Jsou tady tři veliké modely Země, které mají v průměru 1 metr. A právě i v takové výstavní polokouli pod nimi jsou zase zobrazeny ty minerály, které se nacházely na tom prvním modelu před 4,5 miliardami let, na druhém před 4,1 miliardami let. A jak Země chladla, tak třetí model je před 3,7 miliardami let. Takže Země nikdy nebyla tak krásná, jako ji máme v současnosti. A tady právě návštěvníci uvidí, jak se vyvíjel ten povrch na té Zemi.
0: A touhletou zajímavou pozvánkou na hrad Rychnburg na novou expozici Alchymie planet končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řidiči nejen v Pardubicích musí zítra počítat s uzavírkami kvůli cyklistickému závodu. Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Dynamo Pardubice prohrává se Škodovkou Plzeň zatím 1-0. A zítra bude zase slunečno, většinou jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou. Pěkný podvečer. Cyklistický závod letap Czech Republic Bike Tour de France omezí zítra dopravu v Pardubicích a okolí. V krajském městě to bude nejvíc okolo náměstí Republiky a Sukovy třídy. Od 10 hodin tam bude snížený průjezd a dál kolem 11. opustí peloton Pardubice a pojede po trase Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Lení až skoro k Chocni. Zpátky pak zase přes Borohrádek až do Nemošic a Pardubic. Postupně se budou uzavírat komunikace na celé trase závodu. Kolem 12:30 se budou závodníci vracet a v Pardubicích budou uzavírky až do 16 hodin. Svitavy sjednocují podobu vývěsek a informačních tabulí ve městě. V centru na náměstí Míru už jejich výměnu dokončili. Na nové podobě se radnice dohodla s majiteli budov. Vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Vzhledem k rozmanitosti domů, které se na Svitavském náměstí vyskytují, si nechalo město zpracovat návrh na sjednocení tzv. Vizuálního stylu. Ta jednalo postupně s majiteli budov v první části náměstí o jejich výměně a tak jsou tyto prvky v současné době vyměněny v části náměstí od kostela po informační centrum.
2: Východočeské divadlo v Pardubicích uvede zítra českou premiéru inscenace Dorian, inspirované slavným románem Oscara Wilda Obraz Doriana Graye. Adaptace britských autorů Owena Horsleyho a Phoebe Eckler Powellové propojuje příběh mladého Doriana s osudem samotného Wilda. Inscenace kombinuje komedii, tragédii, horor i situační humor a otevírá témata krásy, stárnutí a posedlost vlastním vzhledem. Podle režiséra Adama Svozila hra otevírá témata, která jsou aktuální i dnes.
4: Sám ten román je vlastně hodně aktuální, dobře zobrazuje takovou protihru, pásky, nějaké krutosti, oddanosti. Potom si myslím, že se tam vlastně kritizuje nějaká jako represivní morálka, což mi přijde, že jsou určitě tendence v současné společnosti, které se vracejí a ke kterým bychom měli být hodně kritičtí.
2: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Sport. Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů 7. kola základní části. Pardubice po druhé za sebou hrají na svém ledě, nastoupili v 18 hodin proti Plzni. Hraje se druhá třetina a Dynamo prohrává na Škodovkou Plzeň 1-0. Počasí. Před námi je chladná noc, zpočátku oblačná až polojasná, postupně oblačnosti začne ubývat, noční teploty 10 až 7 stupňů, hlavně v údolích při uklidnění větru kolem 3 stupňů Celsia. Sobota slunečná a teplá, bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio zítra jednička, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ve Slatiňanech na Chrudimsku začala omezení kvůli rozšíření kanalizace. Novou síť stavbaři budují v místní části Kunčí. Průjezd přes obec je proto v těchto dnech zavřený. 19 hodin, skoro 4 minuty, ať už míříte kamkoliv, klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co
2: přesně.
1: To kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak, nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uh-huh. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolitů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě. Nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijem tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit? Ta slina ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Pojďte všichni novní.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak ta vlhkost to v sobě nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem, zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme, no.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: No, proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být.

0: A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
1: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo, vy jste to udělali. A tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 70 roku a problémy máme, že sucho v příspuše, řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně, potřeboval bych poradit, co s tím, prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký meloun, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Můžeme psát do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to můj poslední turnaj, co tady užiju, ale zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5 kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazuju čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost. Jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

0: Praze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, výdelňaku celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firem s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. V roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: Jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak, aby byli schopní samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku, jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivým muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme. klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a pro zatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme u místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval čas a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělené jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různý komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, ať to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona prostě, to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie A samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbené, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé 8 států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál

reálu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retro kousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naaranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že museli být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale museli být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, to byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis 5 dní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskový se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách s výrobcema bižutérie, který vyráběli ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: No to na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena.

a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knížce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A jehle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchý žebříku.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova velblouda u chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, Dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benátský, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer. Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent. Konečně uchazeč, který má vkus. A takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

kas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

Engel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tvářejí a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodil, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který

0: i zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
1: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
0: Ano, velmi těžké.
1: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
0: Není
1: zlata?
0: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
1: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
0: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
1: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
0: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
0: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako říkám, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem stačil zabrání, výšková chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct, teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějíčkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
0: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
1: Ano.
0: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jako by na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespolehal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spolehal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Myslím. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Je, ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál. Ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě, já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jak si skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, jistě. Tak to ne. No, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha. Karlínská budova Českého rozhlasu. Osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání a Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky. 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy. Doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně. Já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel, o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzala, zvedla se a šla pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno nic, 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky, těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí. Ma

0: Dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás, posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud, jo? Za ano, co se stydíte?
2: Ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit. No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to k tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč,
2: za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte, když se za nic nestydíte?
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý, to má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano,
2: v přírodě,
0: ano.
2: V přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor,
2: za
0: přijímám to.
2: Za co by měla mít stud?
0: Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Akorát, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to, nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko, 87,8 FM, měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. Pamatuju si do dneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, když se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím, dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle. No tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A. To už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě říct, že co jsi teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi se říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Tenista, protože já jsem začal taxikařit až jako důchodce do 50 let a dneska taxikařím nakladně, už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uber skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15 třeba, já jsem tam měl 20, jo. No, takže za to se teda stydím. Pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: Modeřina říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takové moderování by mě taky bavilo, jo, že bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No, já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano,
2: než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fuk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtípky od nás v práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím.
0: Koda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psy, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas. Vždycky mám faux pas. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdí na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že je nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli-li nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně, důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek. O vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmak. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně, ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macon ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer. Tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fak jo, za co?
2: Já vám to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáků.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci patere, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký pateřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Teď mě 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: Že,

0: Eu sunt de la Cherokee. Teďka, oni mě bombardují, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zlyskáme, že to uvidíš.
1: Ale
0: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří k Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
1: Mm-hmm.
0: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
1: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
0: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, a že já by se jí tam nešla ukázat.
1: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
0: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, kde vypadáš na ty roky? Oni budou čučet. No
1: jasně, no, to máte letuš takovouhle pěknou, ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá. Podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má, pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
0: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
1: No jasně.
0: Jedno jsem tam přišla a říkala jsem si, musím jít první, aby se mě moc neprohlíželi.
1: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
0: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prosím zavřít dveře, už jítane na 80, tak na to si
1: dělají. Helejte se, máte účes? Máte. Máte Bolta? Máte. Tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
0: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
1: No to je v pořádku. To je v pořádku. Tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
0: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali tři štampy ve Slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadá. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zechtali všichni. A proto oni chcou, bych já šla, víte?
1: No přesně, protože to je koření. To je koření a teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
0: Já si myslím, že taky něco, ne?
1: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
0: Dobře, příště. Děkuju, dobrou noc.
1: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí, často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem, stále bych jen.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo. No někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý, krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat, ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani mor z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

rany. A z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy. Páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnoho dně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní i za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No... Máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
3: A uvést jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno, až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Creedence Clearwater.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně, redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: potěší. Něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se k povídání.
4: Poslouchám. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby to vedlo k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým placu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového, vymýšlet, tak
0: člověk, nás, aby víte, podchodil jak, do obchodu. Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju to modní policii. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Wericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna.

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělaj člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc. Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Horníčár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, po třetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takže ještě když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem převlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou, došmajdal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jak se říká. Ale když před dvěma rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na přední 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mně dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako uvítaně. To bylo výměnek zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie. To jsem měl vdovec, tak no, každý klient se víc do toho, co, no to byla kočka teda, takže že chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl tři těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale když tam prdle byli malí, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo na lidi. Ale prostě jsem si schrupnul v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy v 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. No, ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa. Jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. No, za to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
0: I demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no, asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné v 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se záborkou ne? Zkrátka, no, o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě,
0: ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne proto, že bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout tady.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Co chcete, milá posluchačku z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl jsem domů matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak příležitost. Jasně.
0: Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se. Já bych udělal to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ním byla rozloučit, tak jako měla strašně spíš o syna, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vnuka.
0: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, tak bolí.
0: No, máte na krajíčku, tak to slyším, to já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teď vyhorobu, tak to vidí.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom? Držte se, zdravím vás.
2: Vy taky mějte se.
0: Ano, dobrou noc. Zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas, Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv, cokoliv. Je to na vás a těším se na vás. Noční

0: je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uhum. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že na co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla, protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabrůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám noční linku, poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Helejte, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyvídala ale maminka. No a ona, když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všechny musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já jsem zdravila. Já se snažím zdravit, protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak se baví. Jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono chod na té vesnici, je, když teda se nepozdravíte, tak je to takový

0: jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví.
1: Jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že, ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šla jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombóny, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte? Teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla. Já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, a víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. A začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk ne vždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si a že to je tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Dítě, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, a směr Krnovsko.
3: A chci jenom bezkratce říct a úplně si stýjím to říct.
0: Nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Mm-hmm. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin, jaké se píše i v tom Puškinovi. A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale my už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No ale už jsem to nevrátila.
0: Ale když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce, seno, erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Vodemikati zamykati, máš tam někde samici. Tady. Už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala
3: no,
0: byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: To říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No jistě, že jo, no. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo...
3: Tak
0: nic.
3: Tak. Jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: No, dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že Škroupův dům se má bourat.
0: Mhm.
1: Je to asi, no ne, je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten Škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo. Prostě tam se divadla. Prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk jak pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci, jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten Škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to o to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macron. Dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí, a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby, je odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macon, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš reč.
2: No,
4: čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vrýma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl nejstarší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž. To není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si vzpomněli na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata, a tam byly ty tušky, a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem za druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem za černoška, tu si nechám, protože, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šedru, prosím vás, rozbáte to. Vlastně zlaté mušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...

0: Magdě, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár bude let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo 65.
2: No, kdy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda, to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
0: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
4: Teď se to pěkně bylo.
5: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: Fakt? A zase tě nosili v
0: češtině. No každý, co si zasloužil, že jo?
5: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrásil a mazala jsem spát.
0: No tak jsem měl pěkný fracek taky, jak jsi spomněla.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, jsem ano, holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No tak,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
5: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
4: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sema. Právě dohromady jsme hráli,
4: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to
6: jste
7: je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
6: no, jo, to,
7: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí.
6: Tak no, ty lidi už
7: to...
6: nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte, takže,
7: no tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
7: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
6: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
7: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
6: Ano.
7: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
6: Studená.
7: Ta sotva tekla.
6: Ano.
7: To bylo špinavý, že jo?
6: Ano.
7: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
6: A to bylo na těch žlutých?
7: A to bylo na žlutých.
6: Na těch žlutých.
7: Ano, na těch žlutých. Jsem si tam...
6: To jste zůstal v tričku, ne?
7: Cože?
6: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
7: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem

je solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš,

0: To byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
1: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda... Tisíce krasavic reviálních.
0: Tisíce?
1: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krás.
0: Ale chyběla jsem mezi nima já.
1: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
0: Tolik, že jich tam bylo. U jednoho piána.
1: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Schlitter, Jiří Schlitter. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc, bohužel. To nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
0: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
1: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
0: Tak mi schválně nějakou řekněte.
1: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
0: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
1: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte.
0: A ta slečna hrála nebo ne?
1: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
0: Tak kde se tam vzala ta hudba?
1: A jaká hudba zase?
0: No ta, co on slyšel.
1: On slyšel nějakou hudbu?
0: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
1: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
0: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
1: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
0: Piano tam bylo.
1: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
0: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
1: Do notýsku?
0: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
1: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
0: To je můj milováček.
1: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
0: Vidíte?
1: To je zajímavý. Je, a tady... 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
0: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
1: No, není dlouhá?
0: Ne, je kratička.
1: No, ještě, že tak.
0: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
1: Počkej, leží piano, snad stojí.
0: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
1: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
0: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
1: Dobře, a teď mě řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
0: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
1: No a dál.
0: Dál to zatím ještě nevím, já to vím jenom pocať.
1: Melichrová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
0: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
1: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
0: Třeba šmitec.
1: Ano.
0: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
1: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
0: No přece na ten šmitec.
1: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
0: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
1: Má domyšlený.
0: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
2: To snad není pravda.
0: Ale líbí se to.
3: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: A člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl: Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku
4: oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
5: a hodně zdraví.
4: A víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo. Protože je to jedinečná osobnost. A my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
3: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.